0: na Rádiu Praha.
1: Pražáku, hej.
0: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
1: Pražáku, hej.
0: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album? Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

Stále posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a za chvíli taky s mým hostem a tentokrát to bude herečka Lenka Krobotová. Pozve na inscenaci Macbeth na letní Shakespeareovské slavnosti. Také prozradí, jaké změny čeká Davidské divadlo. Na jaké novinky se můžeme těšit nejen v režii nového uměleckého šéfa Jiřího Havelky, ale Lenka Krobotová také prozradí, co právě natáčí. Hezký poslech!

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lenka Korobotová, herečka. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Náš rozhovor pojede na konci června, tak já si myslím, že je nejvyšší čas pozvat na letní Shakespeareovské slavnosti a vy tam máte vlastně ještě tento rok nebo tuto sezónu dvě hry.
1: No, to je relativní, protože já především zvu na Macbetha, kde hraju, nebo mám tu čest hrát Lady Macbeth, což už hrajeme vlastně pátým rokem v režii Jakuba Crofty. Macbetha hraje Marek Němec a asi narážíte na to, že jsem dřív hrála v Zimní pohádce, ale to byla alternace za Petru Špalkovou, která jedno léto vlastně nemohla z pracovních důvodů tam být celou dobu, takže jsme to zalternovali, ale vlastně tím, že já jsem pak byla vytížená v rámci zkoušek a představení Macbetha, tak jsme se vrátili každá do svých stájí, abych tak řekla. Takže teďka jsem spíš takový pohotovosti, kdyby třeba Petra, nedej bože, něco řešila nebo nemohla, tak prostě tak bych to asi dala ještě. Jsem takový záloze, bych řekla, ale jako už to hraje Petra sama teď.
0: Ale malinká odbočka, než se budeme věnovat Lady Macbeth, tak tu Zimní pohádku jste hrála v Davidském divadle a potom v rámci letních Shakespeareovských slavností.
1: Ano, je to tak a byla to teda unikátní zkušenost, protože to bylo takový přetočení v hlavě v rámci jaksi rozprostření postav men versus skuteční aktéři, že vlastně to bylo takový křížem všecko. Musela jsem se zorientovat vlastně i v rámci škrtů, takzvaně v té hře, to znamená, že to byla jiná trošku úprava textová, i když opět v příkladu Martina Hilského, takže to bylo pro mě takový jako trošku ze začátku těžký se zorientovat, ale je neuvěřitelný, co ten mozek je vlastně schopen pojmout a jak jsem vlastně díky zkušenostem už asi taky trochu vycvičená na nečekaný takovýhle jako zvraty. No, takže jsem se tak jako lidově řečeno přešaldrovala a vlastně jsem v rolích, kde jsem potkávala u nás v Davidském divadle Davida Novotného a Martina Mišičku například, tak v těchto rolích se mnou na hradě objevil Saša Rašilov, nebo já s ním, a jsem se spíš objevila Saša Rašilov a buď Michal Isteník, nebo vlastně Martin Hofman.
0: Hrajete ráda v Bankversu? Máte to ráda?
1: Jako mám k němu velký respekt, protože to je fakt jako disciplína. Na druhou stranu si myslím, že když člověk jde opravdu po smyslu děje, po textu, po těch situacích významově správně, tak ho ten blank vers vlastně už nese sám často, že v tom smyslu ten Shakespeare neuvěřitelně vlastně čistý a jedinečný, že v podstatě ten verš tak jako pluje, jako kdybyste plula na takovým vánkem po moři, tak vlastně, ale musí člověk opravdu vědět, co říká, komu to říká, s jakým záměrem, jaké je situaci. Jinými slovy, řeknu to zase lidově, za mě Shakespeara neočuráte. Prostě ve všech směrech, jako jak to říkám prostě.
0: A je pravda, že Martin Hilský je opravdu mistr těch překladů, že se to dobře hraje?
1: Určitě. A zrovna včera jsme se bavili s Jiřím Havelkou u nás v divadle, nějak jsme o to zavadili, že vlastně kdykoliv člověk poslouchá přednášky Martina Hilského, což já jsem měla tu čest několikrát, dokonce jsem i vystupovala, jako že jsem právě přednášela ty, které ženské postavy v jeho přednáškách, tak vždycky vás tak jako uhrané tím popisem a rozborem Shakespeara, že vždycky myslím, že nejen já, ale spoustu dalších kolegyň a kolegů má vlastně chuť toho Shakespeara znovu dělat, protože on ho Martin Hilský tak rozkraje po všech stránkách současně vlastně v rámci těch soudobých kulis, abych tak řekla, že prostě máte na to chuť. A sám pan profesor říká, že v podstatě je to za něj geniální celý to jeho dílo v tom, že se vlastně mění s dobou jenom ty kulisy. To znamená, že když jdete po čistotě toho textu, po čistotě toho děje a nemáte tendenci tam přidělávat efekty, vymýšlet věci navíc, tak vlastně zase, jako, že ten Shakespeare je tak jako nadčasový, že vlastně ty kulisy jsou ta doba. Doba jsou kulisy. Takže v tomhle smyslu vždycky mě to překvapí, jak je to vlastně za mě pravdivý.
2: Radio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Sonuje Lenka Krobotová, zároveň Lady Macbeth. Patří Lady Macbeth mezi ty postavy, které si chtějí herečky zahrát postupem času? Něco jako když je vám třeba 16 a chcete tu Julii, potom později tu Lady Macbeth?
2: Tak asi to je individuální, nemůžu mluvit obecně za herečky, ale myslím si, že většina bych řekla, že určitě jo, protože je to prostě tak jako vzorová postava ve smyslu určitých, řekla bych, jak to říct, žánrových kolejí, nebo jak to říct, že vlastně v určitém věku si myslím, že je to prostě výzva a jako já jsem i někde už říkala, že třeba když teďka sleduju některé minisérie třeba na Netflixu nebo i třeba některé scénáře prostě v rámci nějakých filmových děl a tak, že si uvědomuji čím dál tím víc, jak opravdu, protože proto jsem použila to slovo vzorové, je často cítit, že se skoro, nechci říct, že se Shakespeare vykrádá, ale že vlastně ten model se opakuje.
1: Jo,
2: že
1: vlastně, archetyp?
2: Ten archetyp, ano, ano, děkuju. No, ten archetyp, že vlastně se opakuje a teď mám konkrétně v hlavě jednu minisérii, kde jsem se několikrát říkala, tyjo, to je model Macbethů. To jsou ty dvě hlavy, z nichž ta žena pak začne tou dračí hlavou kroutit prostě víc a je to vlastně ten archetyp, jak říkáte, no.
1: A dá se v té postavě najít i něco světlého?
2: To je otázka, no spíš já jsem se snažila tam najít nějakou, jak to říct, nějaký jako lidský pochopení ve smyslu žalu z toho třeba, že nemá děti. Mm-hmm. Protože tam ona vlastně vrací k tomuhle tématu v jistý pasáži. K tomu, že vlastně to trošku ztracená osobnost vedle silného chlapa, ale relativně silného, jak se potom že ukáže, a vlastně je trošku osamělá a tyhle ty vlastně věci okolo ty vlastnosti lidský, které vlastně dovedou k tomu jako jít doslova přes mrtvoly, že to nechci to teďka, aby to vyznělo, že to obhajuju, ale že to z nějakého úhlu jako se dá s tou postavou vlastně jako kdyby trochu jít, že jsme všichni jenom prostě lidi, kteří dělají chyby, dělají průšvihy, prostě jsou takzvaně potopitelný a neseme si všichni nějakou karmu. Jo, to znamená, že ten čin má důsledek a prostě tak to je.
1: Na druhou stranu, vy musíte pochopit, abyste ji mohla zahrát, tak ji vlastně musíte pochopit a vlastně i trošku si opodstatnit to její chování. Jinak byste ji nenáviděla, tu postavu.
2: Ano, to já jsem takhle vlastně se snažila vždycky během let přemýšlet o spoustě různých postav, že vždycky by z toho vyšlo, ano, přesně jak říkáte, že si to musím vlastně načíst tak, abych ji, i když to je třeba v úzovkách nějaká skoro právě diskutabilní, až třeba zrůdná postava, snažila se pochopit její jednání. A i jsem byla myslím si, v určitým úhlu pohledu takhle vychovaná herecky, nejen mým otcem, který vedl určitou dobu Davidský divadlo, co se týká humoru a poetiky, ale vlastně i myšlení, čím se dostávám k tomu, co s tím úzce souvisí, že já se vždycky snažím spíš za tu postavu myslet a přemýšlet, než se do ní vžívat. A vlastně ten obrat, jak někdo říká, vy se do toho musíte vžít a tak, beru trošku s rezervou, protože kdybych se měla do každé postavy vžít, tak jsem asi dávno už blázinci. Takže si spíš myslím, že je zajímavější. Neříkám, že to je nějaký recept na to, jako každý k herectví může přistupovat po svém, ve výsledku má každý své postupy, ale mně je hrozně blízký vlastně snažit se za tu postavu vlastně myslet jako v jednání, co jí k tomu, kterému činu vlastně vede. Jo, nebo proč se usměje v tu chvíli, proč v tu chvilku jedná, jak jedná a tak dále.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, taky s Lenkou Krobotovou, a než jsme začali natáčet, tak já jsem i vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno. Přišlo tam několik dotazů a jeden se dokonce opakoval. A ten mě docela zarazil, protože to vlastně není pravda. A ten dotaz zněl něco ve smyslu, jak vypadalo to, když vás táta přijímal do Davidského divadla, ale on vás tam nepřijímal. Ne. Vy jste se tam paradoxně nedostala přes tátu.
2: Já se vždycky takový otázkám divím, protože v mém věku, už jsem to řekla snad jako nesčetněkrát, ani nechci říkat nějakou číslovku. Prostě jsem v několika desítek rozhovorů řekla, desítkách, že vlastně mě k mému šoku a překvapení oslovil tehdejší režisér Davidského divadla Lukáš Hlavica na zkoušení Bratrů Karamazových, kde, protože mě znal z Damu, jsem mu přišla do oka jako tehdy
1: typově.
2: Už typově jako Grušenka, na postavu Grušenky. To představení bylo velmi složitý naskoušet. Byla jsem tam takzvaně hozena do vody, prostě, když to řeknu takhle neobratně, mezi bardy, už tam v tu dobu byl Ivan Trojan, hostoval tam Radek Holub, Igor Chmela, David Novotný, Martin Mišička. Takže já jsem vlastně, to bylo jasný, že prostě buď prokážu nějaký schopnosti a obhájím si takzvaně to zkoušení, tu tvoji postavu tam v rámci všeho, a nebo prostě budu odejta, protože co by tam se mnou táta dělal, kdybych dál jako se ukázalo, že jsem prostě neschopná nebo se tam nehodím typově. A musím říct, jestli to některý posluchači mysleli tak, že jako jsem to mohla mít nějak snažší, tak věřte si, čemu chcete, ale opak je pravdou. Naopak se mě až často kolegové zastávali, že vlastně nemusí mi potom během dalších zkoušení dávat otec najevo takovou přísnost, že vlastně vědí, že si mám o to těžší obhájit svoji pozici tam, kor v těch úplných začátcích, kdy jsme se pak potkali při práci s Petrem Zelenkou. Jo, máme vlastně velký první zkoušení s tátou, nebylo ani pro jednoho z nás lehký, protože jsme právě čekali, jestli nám to vůbec půjde, jestli jsme schopní oddělit ty rodinné vazby, a v tomhle smyslu se ukázalo, že jsme toho schopní, že prostě jsme režisér a herečka, a kdyby to vyšlo, tak si myslím, že bych byla v tu ránu přeobsazená, a to byl Oblomov. To byla moje první velká práce, kdy jsem vlastně hrála velký složitý vztah s Ivanem Trojanem tehdy, a to prostě byla jako, to byly velký magisterský zkoušky, když to tak řeknu. Takže
1: hlavně, když si představím Mirka Krobota, tak si nedokážu představit, že to je člověk, který tlačí svoji dceru. To vůbec k němu nepasuje.
2: Naopak, jako naopak. Bystří pozorovatelé možná naší rodiny si všimli, že třeba moje maminka s ním téměř nikdy tolik nepracovala, takže to není, že by za každou cenu jako ta rodina, a hlavně u toho herectví je to fakt specifické, protože vlastně to všichni příčetní lidi asi tuší, že prostě, jak říkám, když by člověk tak si na tom jevišti nefungoval, jak má, no tak proč tak to neobhájí nikdo.
1: Ani pán Bůh nepomůže.
2: Přesně tak, to je to, ten talent i na hereckých školách vlastně jako neúprostná kapitola, že?
1: Co je těžšího než Dostojevský?
2: No málo co bych řekla.
1: Právě.
2: No, takže
1: jste si prošla peklem, a pak už nechci říct, že to bylo jednoduché v Davidském divadle, ale
2: ano, je pravda, že to bylo opravdu, jak jsem řekla na začátku, opravdu hození do hlubokých vod, a teďka prostě si poraď, jo. A v tomhle smyslu jsem za to zpětně hrozně vděčná, protože to byla opravdu zkouška ze všem všudy, a jako určitě mi kolegové hrozně pomohli svým přístupem. I mě herecky jsem cítila, že mi jakoby pomáhají jako pracovat dál, nebát se toho a tak, aby jsme byli opravdu všichni na jedné lodi, takže na to vzpomínám moc ráda. A ještě bych jenom k tomu, aby jsme to mohli možná už opustit, řekla, že třeba to málo kdo ví, že pak jsme třeba dělali na malém jevišti její pastorkyňu Gabrielu Prajzovou, kde já jsem tenkrát měla hrát tu hlavní postavu Janufu, a vlastně tu matku, Táňa Medvecká a Števa, David Novotný a Laca, Ivan Trojan, takže jako skvělý obsazení, ale prostě se to tak někdy stane, že jak si ta představa nevíde, na tom malém prostoru je to fakt těžký, takže přes všechny peripetie, odklady a nároční zkoušení nakonec můj táta řekl, že vlastně ten tvar nezapadá a že vlastně mu to hrozně líto, ale že by se trápili všichni a myslím si s odstupem času zase, že měl pravdu. Takže to není jako, že bych za každou cenu odfajfkoval všechno, v čem já jsem hrála prostě jako...
1: A tohle slyším poprvé.
2: Ano, to já jsem možná nikdy ani neřekla a teď mi to napadlo v souvislosti s tím, že jako cítím, že když se na to ty lidi hodně ptají, že si třeba právě myslej, že to bylo nějaké jako easy peasy, ale opravdu jsem měla i takovouhle zkušenost, že nám zastavil zkoušení.
1: Na obhajobu posluchačů nebo i sledujících toho Instagramu, já si myslím, že to nemysleli zle, ale zajímalo je to propojení otce a dcery a nástup jako do divadla, protože to není úplně jako standardní.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Lenka Krobotová a teď se dostáváme do současnosti Davidského divadla, protože mám pocit, že teď je spousta změn. Jste v novém prostoru, rekonstruuje se. Mm-hmm. Byl tady Martin Myšička a říkal, že snad 1.1.2027 byste se měli vrátit, pokud se od té doby něco nezměnilo.
2: Ano, když to klapne, tak to klapne. Uvidíme, no.
1: Měnil se umělecký šéf, je tam Jirka Havelka a zároveň se i proměnil ten herecký soubor.
2: Ano.
1: Jak to vnímáte vy jako dlouholetá členka, všechny tyhle změny?
2: Vlastně zcela legitimně to vnímám jako logický přirozený vývoj, protože prostě všichni stárnem a bylo jasný, že buď se rozhodneme, že to divadlo zůstane generační, což bylo jasný v jisté fázi, že asi by bylo kolomný nebo prostě po spoustě stránek nevýhodný, takže se logicky oslovovali mladší kolegové, proto k nám přišla Antonie Formanová, Anička Fialová, která se teď chystá na mateřskou, takže vlastně tam přišli další zajímaví, u nás budou hostovat mladý děvčata a samozřejmě já se ráda obklopuju mladýma lidma, novýma lidma, pře všechno je zkušenost, takže když to shrnu, tak za ta léta, co tam jsme třeba dlouho třeba s kolegyní Klárou Malíškovou, tak spousta lidí přišlo, spousta odešlo, i dokonce někteří vrstevníci tam třeba si zahostovali nebo hostují dál a jsou takový stálí jako vlastně hosté a myslím si, že to zdravý jádro nějak jako drží i díky tomu, že jsme v určitých ohledech si právě taky prošli různýma zkouškama. Logicky, jako když jste s někým ve vztahu, tak buď to ustojíte nebo ne. Takže v tomhle smyslu si myslím, že jsme po určitý stránce docela obohacený a věřím tomu, že Jirka Havelka má s náma snad zajímavý plány. Rozhodně to otevřel za mě velkolepě představením Facka, kterýho si nesmírně vážím, který bylo těžký jako i technicky a tak dál. A je současný ve smyslu reflekt se nějak společnosti a předsudků ve společnosti. No, pak jsme měli teďka tu čest hostovat s irským režisérem Wayneem Jordanem.
1: Služebnictvo,
2: ano. A tam právě jsme se pronuli, jako jak bych řekla, starší garda s mladší gardou. Zároveň to byla zkušenost zkoušet v podstatě v angličtině, byť jsme měli samozřejmě překlad chvilkama, ale nutil nás to trošku v angličtině přemýšlet, takže v tomhle smyslu to bylo taky pro mě obohacující. Takže věřím, že si ty věci skládají snad jak mají a pokud o nás třeba pak nebude zájem, tak bude, no.
1: V rámci té galaxie, tak pro vás jako herečku je to velký skok z toho malého komorního divadla, protože já jsem v té galaxii byla a přiznám se, vlastně to má úplně jinou atmosféru pro mě jako pro divačku.
2: To je zajímavá otázka. No, já myslím taky, že to je strašně individuální, že by vám na to možná každý z nás ze souboru odpověděl po svém. Nicméně pro mě je to skvělá změna, příjemná. Dokonce se osobně bojím, že se mi ani nebude chtít zpátky, protože já jsem paradoxně, byť jsem tak dlouho v Davidském divadle, jako mám ráda i ty větší prostory. A i když zase ten malej mě spoustu věcí naučil, jo, a jako je to ve spoustě ohledů super, ale vlastně mám ráda, proto jsem se třeba vracela na ty Shakespeareovky, protože mám ráda pak, když se člověk může občerstvit takzvaně tím větším prostorem, dovolit si větší gesto, jako jinak trošku hrát, jinak pracovat s tělem, s hlasem. Takže já si v tomhle smyslu tu galaxii užívám. Za mě to je takovej právě jakoby trošku punkový prostor. I ten, jak je tam ten bar teďka od Kintery vlastně. Vlastně a je to takový propojený ještě těma jinýma sálama, kde je vlastně divadlo Minor, Dance Connected, Adamu tam hrála chvíli. Prostě změna je život a mně to přišlo jako k duhu, abych tak řekla. A baví mě tam hrát a uvidíme, co nabídne ten zrekonstruovaný prostor Davidského divadla. No.
0: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, s Lenkou Krobotovou, což je můj dnešní host. V rámci toho Davidského divadla vy tam máte 8 inscenací vlastně na repertoáru, což je poměrně dost. Mám představu, že jste skoro každou chvíli v divadle. Budou se chystat další inscenace. A vy jste i naznačila, že Jirka Havelka má určité plány. Nevím, co můžete prozradit a co ne, ale jaká bude třeba ta příští sezóna?
1: No, tak tahle sezóna se teďka vlastně končí, tak byla trošku ve jménu autorských věcí, protože jak Facka, tak Služebnictvo, tak poslední premiéra Tři zmrzlí vlastně vznikaly z pera jako sice nějakých třeba inspirací a tak, ale vlastně to jsou to původní hry. Takže to byl asi tak do určitý míry záměr, taková jako zkouška této sezóny. A v příští rok má zkoušet Jiří Havelka inscenaci Patron. Nechci teďka to rozebírat za něj, ale bude tam většina pánského ansámblu. Pak vlastně Petr Zelenka tam má hostovat a spoustu věcí vzniká. Ten teda má dělat, pokud vím, takovou komornější komedii, myslím, že o 4 lidech, takovou stahovou. Pak má spousta věcí vznikat i vlastně v kavárně Davidského divadla, což je stále v Zelené ulici, prosím vás, v Davicích, kde my vlastně na té opravdu pidiscence, my tomu říkáme kavárenská taková scéna, tak tam vlastně hrajeme ty opravdu drobné věci o 2, o 3 lidech. A tam třeba teďka vznikla minulou sezonu Vrahova hygiena, což hraje Klára Melíčková právě s mým tátou, s Mirkem Krobotem, a vlastně je to taková jakoby i komorní opravdu záležitost, dialog prostě 2 lidí, dramatický. No a my tam třeba hrajeme rodinný představení Kuš svině, o kterém
0: ještě
1: jsem
0: pořád
1: mluvila. Ano, ano, teďka jsme trošku začali jezdit i na takový zájezdy první, ale vlastně vzniklo to tam. A budeme tam, pro zajímavost to řeknu, budeme tam 17. září křtít i knihu, která k představení vzniká na motivy skutečných milostných dopisů mojí babičky a dědy, podle kterých to představení hrajeme.
0: Kolik těch dopisů si napsali? Já jsem o tom slyšela a přišlo mi to hrozně krásný.
1: No, je to jako jedinečný. Já myslím si, že zároveň podle odezev spousta rodin si takzvaně hrábne do svých půd a vzpomínek a truhliček, že v podstatě po těch babičkách jako se nachází spoustu takových pokladů a málo kdo má chuť třeba to dát dohromady, tak máma to nacházela postupně a vlastně no, bylo jich dost. Já si myslím, že jich našla minimálně třeba 25, možná i víc, ale v podstatě se z toho muselo vybrat ty dopisy tak, aby mapovali postupně vlastně tu dobu, ten jejich vztah, zároveň jak mamka v tom vyrůstala, pak tam vlastně to prolínáno tím, jaký můj táta vlastně si namlouval, jak vstoupil jako Moravák do té šumavské rodiny a tak dál. Ale je to, jak říkám, na pozadí, ty dopisy to vlastně jako rámujou a protínají. No, takže
0: co
1: máme.
0: Co by dědeček říkal na to, jak si teď píšeme textovky?
1: No, myslím si, že by koukali všichni, ale vlastně zároveň je to, že jo, úžasný v tom, že vůbec takhle člověk si díky tomu vrátil do toho, co žili, co prožívali, jak řešili i tu dobu nelehkou, že jo, prostě za totalitního režimu a tak dál. No, po nás asi toho moc nezbyne, no. No, ale jenom jsem tím chtěla uzavřít, že vlastně v té kavárně máme takovou další maličkou scénu, kde budou dál vznikat legitimní představení, které by se měly průběžně hrát. Jako...
0: Ale i ta maličká scéna je plnohodnotná, je tam pódium, jsou tam světla, je tam všechno.
2: Rádio Praha.

0: jsme ve finále, se mnou je Lenka Krobotová a na ten Instagram přibyla ještě další otázka, mimo jiné všechny bohužel nestihneme probrat, ale ta mi přišla hezká. Jaké chystáte natáčení? Co vás třeba čeká tento nebo příští rok, na co se můžeme těšit? Na co jste kývla?
1: Děkuju, teď jsem měla hodně takový divadelní období, tak jsem si říkala, uvidíme a nakonec mám radost, přišlo ke mně natáčení minisérie v režii Terezy Kopáčové a Jitky Rudolfové pro Českou televizi, který má název Komunita. A je to vlastně příběh, nebo víc příběhů, který se postupně protnou samoživitelek právě s různými osobními příběhy, které se nakonec sestěhují do jednoho statku, protože nemají víceméně jinou možnost a zkouší spolu žít. A je to vlastně taková vztahová komedie taky reflektující vlastně spoustu problémů ve společnosti, respektive vztahových rovin různých a tak. Takže z toho mám radost, hraju tam samozřejmě tu starší jednu matku už, ale potkám tam spoustu zajímavých kolegů, bude tam třeba Zuzana Bidžovská, Vladimír Kratina, Bára Bočková, Anča Kameníková a tak dál, takže to teďka jsme roztočili, tak z toho mám radost a těším se, bude to dlouhosáhlejší práce, no a teď jsou ještě v jednání nějaký další takové věci, které asi zatím nebudu říkat.
0: Ale mně se hrozně líbilo, vy jste zmínila v nějakém rozhovoru, ale už je to snad někdy z roku 2016, že se vám líbil severský seriál Most, kde byla jasný. Taková ta blondětá komisařka. Ano. No tak to je přesně můj šálek kávy, tady tyhle ty drsný severský detektivky. A že by se vám líbilo něco takového stvárnit, ale říkám si, jestli vůbec vlastně české podhoubí něco takového může vytvořit, protože ten sever je v tomhle takový jedinečný.
1: Já si myslím, že to je prostě i způsob jako by jednak kultury, jednak mentality
0: těch lidí.
1: Vlastně i to divadlo dělají specificky, že jo, my jsme měli třeba v Norsku možnost vidět s mužem v rámci cest po Norsku, jsme byli v Bergenu, říkám to správně, v divadle na vlastně stvárnění, to, co tady hraje se v divadle komedie Davida Bowieho Lazarus a bylo to famózní a vlastně zase trošku jiný stvárnění, kde kromě tý trošku jiný, možná mentality, nevím, jestli není silný slovo, ale jako přístupu řekněme, tak samozřejmě vidíte, že na to mají i prostě víc peněz, že tam prostě byla skvěle použitá technika, 3D takový jakoby efekty, kdy se skoro tomu Bowiemu dostanete do hlavy a tak. Takže řekla bych, že ten sever je napřed i v tom, že na spoustu věcí mají možná víc času, protože na to mají možná větší rozpočty. Všechno souvisí se vším, ale baví mě to, no. A samozřejmě jako i to herectví si myslím, že mají jako by vynikající herce, který jsou strašně jako niterný a zároveň mají super techniku, prostě se na ně dobře dívá. Já mám ráda, když herec má takzvaně schopnost takového vnitřního komentáře, že vlastně vidíte, že přesně, jak jsem říkala na začátku, že si nerve vlasy, ale že přesně ví, kde je a jak tu postavu hraje a vlastně komentuje tím, jak jí hraje. A to mě jako hrozně jako baví. Pozorovat, že vidíte, že ten takzvaný ten herec tu postavu v podstatě vodí jako kdyby loutku skrytě a i když to vypadá, že to prožívá, tak já už poznám, že přesně ví, co jako, jak s tím zachází a to mě hrozně baví jako tohle pozorovat.
0: A funguje to.
1: No. A ještě bych, jestli můžu určitě, teda na závěr posluchače pozvat, protože mi došlo, že vlastně třeba loňský léto jsem sice natáčela klasicky třeba pro Českou televizi, ale vlastně, nebo pro jinou, ale točili jsme s Belou Šenkovou v rámci Audiotéky hrozně zajímavou a vtipnou věc, Nesnesitelná horkost bytí. A teďka už je venku, čerstvě se odpremiérovala takzvaně na Audiotéce, tak kdo třeba jezdí velký cesty autem a
0: tak je to super.
1: Tak si to může poslechnout.
0: No ale závěrečná otázka ještě pro vás mě napadá, jestli jste typ herečky, co se nechává unášet tím proudem, co takzvaně přichází, anebo jestli si občas myslíte, kromě toho Mostu a té komisařky, jestli si občas na něco myslíte.
1: No tak možná by mě bavilo, tak jako mě občas napadne jako nějaký právě buď příběh vztahově kriminální, jako po vzoru, jak jste zmínila, ty severský, ale to je právě jiná kapitola tam u nich, anebo prostě jako zahrát si třeba psychologicky víc jako nějakou ženu jako ve smyslu historické postavy. Jakože historický film a jako s nějakým v úvozovkách komplikovaným příběhem, bolavým, niterným, kdy vlastně můžete rozkrýt tu postavu, tu ženu v úplně jiný době, než žijeme teď. Ale to je zase věc, jako historický film dneska, nebo jiná doba, prostě co zase souvisí s rozpočtem. A...
0: Ale bylo by to něco, co by vás zajímalo, že byste mohla jako pátrat po tom všem, jak je background té postavy nebo té ženy.
1: Jo, jakože třeba, když někdy natočil třeba na Větrné hůrce nebo tyhle ty věci, jakoby, které jsou o samocených ženách prostě třeba v minulém století někde na periférii, tak to by mě třeba zajímalo.
0: Tak držím palce, ať to vyjde. Se mnou byla Lenka Krobotová. Moc děkuju.
1: Já děkuju za krásný rozhovor. Mějte se krásně.

0: Eliša Keys, Underdog v 6 hodin na Rádiu Praha. Před námi dnešní první zprávy a s nimi ve studiu Kristýna Dušák. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Lidé na Praze 1 nechtějí krátkodobé ubytování v bytech, sepsali petici. Dnes jeden památky obětí komunistického režimu. Iránské revoluční gardy napadly základny Spojených států v regionu. A dnes v Praze 39 stupňů Celsia. Lidé by neměli zůstávat na slunci.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Obyvatelé Prahy 1 sepsali petici proti krátkodobému bydlení pro turisty. Vadí jim množství bytů využívaných ke službám, jako je Airbnb nebo Booking. Požadují přísnější kontroly a omezení počtu takovýchto bytů. Turisté podle nich nedodržují noční klid. Organizátor petice Petr Rachunek z občanského shromáždění Rozhodujeme společně o Praze 1 říká, že v centru města kvůli turistům také chybí obchody pro stálé obyvatele.
2: Když tady jste jako turista, tak nevyhledáváte podniky, jako je papírní svý drogerie, opravu botu a tak dále. To nepotřebujete. Jo. Tady by se nikdo neuživil z těch, co by dělali tu občanskou vybavenost, nebo co by vlastně byli součástí tu občanské vybavenosti. Prostě by to nešlo.
0: Petici chce občanské shromáždění předložit městské části magistrátu, ministerstvu pro místní rozvoj i poslancům. Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Připomíná i výročí smrti Milady Horákové, kterou se třemi dalšími odsouzenými v roce 1950 popravili v pankrácké věznici za údajnou velezradu a špionáž. Milada Horáková byla právnička, politička a zasadila se mimo jiné o rovnoprávnost a lepší postavení žen. O víkendu hrozí v Česku extrémní vedra. Teploty se podle meteorologů mohou vyšplhat až na 40 stupňů Celsia. Lidé by se před horkem měli dostatečně chránit. Mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
3: Ve chvíli, kdy dojde k poruše vědomí nebo jsou přítomny závažné příznaky typu bolest na hrudi, dušnost nebo křečové stavy nebo bolesti hlavy, které nereagují na volně prodejná analgetika, tak v takovou tu chvíli je vhodné obrátit se na linku 155.
0: Iránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu. Informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na iránská skladiště raket a dronů a také na pobřežní radarová stanoviště. Nejnovější americký úder měl být reakcí na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Uruguayí 1-0 a postoupili z prvního místa. Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0, Francie porazila Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Slunce a mimořádné horko, no nic jiného dnes v Praze nečekejte. Aktuálně už měříme 21 stupňů, teploty se dnes vyšplhají až na 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Doprava je v tuhle chvíli klidná a vyloženě víkendová. Doufejme, že to vydrží co nejdéle a vám všem, kteří se někam chystáte, samozřejmě šťastnou cestu. Dávejte na sebe pozor, zvlášť kvůli tomu horku.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Čtyři minuty po šesté startuje sobotní ranní vysílání Rádia Praha s datem 27. června. Ladislav a Ladislava mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, kluci a holky. Co nás čeká? The Weeknd, Can Feel My Face? Taky Somber a Homewrecker. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Somba a Homewrecker. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Bude to Janet Jackson, deska Rhythm Nation 1840, nebo Whitney Houston a její bezejmená deska Whitney Houston. To nezní dobře, že jo? Bezejmená. No, to je jedno. Prostě pokud máte rádi Whitney, dejte srdíčko, pokud máte rádi Janet, tak klikněte na palec. Koukám, že je tam 60 hlasů dohromady, 35 pro Janet, 24 pro Whitney Houston, ale hlasuje se až do pondělního poledne, takže ještě čas. Dneska je sobota 27. června a v Praze bude jasno až skoro jasno, já myslím, že spíš vypáleno, protože teploty 37 až 39 stupňů Celsia, to je fakt hodně vysoko, teď jsme na 21 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Na silnicích je klid, nejsou hlášeny žádné zásadní komplikace, nicméně jezděte opatrně a pokud možno dnes mějte u sebe i v autě něco na pití, protože to vůbec nebude legrace, i když máte v autě klimošku.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Martin Garrix a Jax, Told You So. Je 6:30, dáme si zprávy s Kristýnou Dušák na Radiu Praha.
1: Dobré ráno. Začaly prázdniny, lidé vyráží na dovolenou. Odborníci proto připomínají důležitost očkování klidně i krátce před odjezdem. Smysl má prý alespoň i první dávka. Vedle klasických vakcín, jako je tetanus nebo žloutenka typu A, je možné se očkovat i proti typu B nebo klíšťové encefalitidě. Češi si dnes připomínají Den památky obětí komunistického režimu před 76 lety. Oběsili komunisté právničku a političku Miladu Horákovou s dalšími vězni. Předtím byli ve vykonstruovaném procesu odsouzení za velezradu a špionáž. Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Na vysoké teploty je připravená. Zástupci ČEZu sledují v létě sezónní zvýšení spotřeby kvůli klimatizacím zhruba o 2%. Spotřeba je i tak ale nižší než v zimě. Problémy neočekávají ani predistribuce nebo EGD. Ferenský průsmyk v Rakousku bude dopoledne 2 hodiny uzavřený kvůli demonstraci. Důležitou alpskou trasu na pomezí s Německem zablokují obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace. Chtějí tím vyjádřit nesouhlas s plánem vlády rozšířit tamní dopravní infrastrukturu. Mají se vybudovat nové tunely a zavést mýto. Česko dnes vyšle do Venezuely tým specialistů na hledání a vyprošťování lidí ze sutin. Budou tam pomáhat z následky 2 zemětřesení, která sever země zasáhla ve středu. Součástí českého týmu jsou hasiči, statici, kinologové se speciálně vycvičenými psy, lékaři nebo třeba operátoři dronů. Celkem 70 lidí odletí dopoledne armádním Airbusem. 21 stupňů, to je aktuální teplota v Praze, slunce bez mráčku a mimořádné horko, tak to nám slibují meteorologové do dalších hodin, odpoledne teploty až 39.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnicích relativní klid, nejsou hlášeny žádné zásadní komplikace, jezděte ale pokud možno co nejopatrněji.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: byly Maroon 5, Heroine. Je 6:45. Česko si dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu. Před 76 lety komunisté po vykonstruovaném procesu popravili političku a právničku Miladu Horákovou, jedinou ženu u nás popravenou z politických důvodů.
1: Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluju tuto zem, miluju tento lid.
2: Tak to stvárnil poslední chvíle Milady Horákové seriál České století z roku 2013. Hrála ji Petra Jungmanová. Slova se dochovala z dobového protokolu o provedení popravy. Spolu s Horákovou oběsili i Jana Buchala, Záviše Kalandru a Oldřicha Pecla. Ti byli spolu s ní odsouzení v jednom z nejznámějších politických procesů, který trval od 31. května do 8. června 1950.
3: Vy, obžalovaná Horáková, Kleinerová, Zemínová, když jste zrazovali naši vlast.
2: Zmiňuje komunistická prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová na dobovém záznamu i další ženy obžalované ve 13-člené skupině z velezrady a špionáže pro Západ. Proces s takzvanými nepřáteli lidu doprovázela propagandistická kampaň ve filmu, rozhlase a tisku. Připomíná historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Sinek.
4: Bylo zároveň využíváno takzvaných lidových rezolucí, kdy jednotlivé pracovní kolektivy nebo i kolektivy třeba dětí ze škol tak byly nuceny nebo přesvědčovány k tomu, aby sepisovali žádost o přísné potrestání všech obžalovaných.
2: Miladu Horákovou, kterou věznili už nacisté, komunisté zatkli v roce 1949. Důvodem bylo její působení po komunistickém převratu v únoru 1948. To například udržovala kontakt se svými spolustraníky z Národně socialistické strany, kteří emigrovali. Že posílala zprávy na Západ, Horáková řekla i během soudního procesu.
5: Vymýšlené zprávy, které měly napomáhat mé ilegální a jejich rozvratné činnosti, to znamená, že musely být zprávy, které šly přirozeně proti lidově demokratickým, proti dnešním poměrům zdeže.
2: Vypovídala naučenou odpověď podle předem schváleného scénáře Milada Horáková. Celý proces komunisté dopředu připravili během různých porad. Rozsudek během pražského jara v roce 1968 zrušil československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
0: Dneska bude v Praze jasno až skoro jasno, s teplotami 37 až 39 stupňů Celsia. Teď jsme na 22, foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. A jak to vypadá na silnicích? Pořád stejně, tedy klidně, provoz je víkendový, tak šťastnou cestu a dávejte na sebe pozor.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Scrollujete? Jen si

0: Mezi pražskými zastávkami Anděl a Radlická 3 týdny nepojedou tramvaje. Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Spojené státy zaútočily na Irán odvetou za jeho ostřelování nákladní lodě v průlivu. A dnes v Praze až 39 stupňů Celsie je zapotřebí omezit pobyt na slunci.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí ode dneška tramvaje. Dělníci tam opravují trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Lidé můžou využít náhradní autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: O výluce informujeme prostřednictvím hlášení ve stanicích metra a na vybraných místech dotčených výlukou jsou umístěny informační tabule a lidé se mohou s dotazy obrátit také na informátory dopravního podniku v reflexních vestách.
0: Dnes je Den památky obětí komunistického režimu. Připadá na výročí justiční vraždy političky a právničky Milady Horákové. Tu spolu s dalšími třemi muži přesně před 76 lety v pražské pankrácké věznici oběsili komunisté. Skupinu předtím odsoudili za údajnou velezradu a špionáž. Na období vykonstruovaného procesu před několika lety vzpomínala ve vysílání Českého rozhlasu dcera Milady Horákové, Jana Kánská. Bylo jí 16 let, když její matka zemřela.
3: My jsme to sledovali samozřejmě velice pečlivě, každý večer jsme byli u rády a všecko jsme slyšeli a pořád jsme doufali, že snad se podaří, aby dostala milost, o kterou ona si sama nechtěla požádat, tak jsme pak požádali já s mým dědečkem, no a bylo zamítnuto.
0: Stejně jako žádosti o milost od světových osobností, například vědce Alberta Einsteina. Milada Horáková byla jedinou ženou, kterou komunisté v Československu odsoudili k trestu smrti z politických důvodů. Americké jednotky v oblasti Hormuzského průlivu v noci udeřily na iránské sklady raket a pobřežní radary. Reagovali tak na útok, který den předtím podle Washingtonu provedly iránské revoluční gardy na obchodní loď opouštějící průliv. Iránské revoluční gardy pak oznámily, že v odvetě napadly vojenské základny Spojených států v regionu.
4: I don't like the fact that they took a shot.
5: Americký prezident Donald Trump podle svých slov nebyl rád, že Irán zaútočil na jednu z lodí v Hormuzském průlivu a označil to za hloupé porušení příměří. Americké centrální velitelství proto zasáhlo iránské sklady raket a dronů a radarová stanoviště na pobřeží. Byla to odveta za to, že Irán ve čtvrtek na lodě v průlivu vypálil 4 drony. 3 americká obrana sestřelila, 1 zasáhl horní palubu kontejnerové lodi. Jde o první podobný incident od podpisu memoranda o otevření průlivu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Tenistka Markéta Vondrušová dál zvažuje, jestli podá odvolání proti 4letému zákazu činnosti, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. Ten potrestal wimbledonskou vítězku z roku 2023 kvůli tomu, že v loni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Trest by podle právníka Vondrušové mohl po odvolání nepřijít, nebo by nemusel být alespoň tak dlouhý. Už teď je v Praze kolem 23 stupňů, slunce bez mráčku a mimořádné horko, to nám slibují meteorologové. Odpoledne teploty mohou atakovat 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Koukneme na silnice, pořád stejný pohled, nikde se nic zásadního neděje, jezděte opatrně a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do soboty 27. června. Teď máme 5 minut po 7. Hezké ráno. Za chvilku doučí Anxiety. Budou taky BBXA Faithless New Religion.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 7:45.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Sobota, 27. června. Světový den sdělovacích prostředků a Světový den rybářství. Svátek má dneska slavný vládce.
4: Vládce náš! Slunce naše jasné!
3: Tedy nositelé slovanského jména Ladislav. Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
5: Ahoj!
3: Čistírna odpadních vod v Praze Bubenči byla uvedena do zkušebního provozu před 120 lety v roce 1906. Dnes je tam ekotechnické muzeum. Od roku 2010 je to národní kulturní památka. Zbrojovka v Uherském Brodě vznikla před 90 lety v roce 1936 jako pobočka závodu České zbrojovky Strakonice. 4 roky je to Colt. Milada Horáková byla v pankrácké věznici popravena v roce 1950.
6: Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hamba.
3: S ní zemřeli časně ráno i Záviška Landra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. Dnes si proto připomínáme významný den památky obětí komunistického režimu. Letadlo francouzské společnosti Air France Tel Avivu do Paříže s 248 cestujícími, z nich asi 100 Izraelců a 12členou posádkou, bylo uneseno před 50 lety v roce 1976 po mezipřistání v Aténách. Šestice teroristů přinutila posádku změnit směr letu nejdřív do Libye, pak na ugandské letiště Entebbe. Tam se k ním připojili další 3 teroristé. 4. července všechny rukojmí brilantní záchrannou akcí osvobodilo izraelské komando. Poslední sovětský voják opustil území Československa před 35 lety. V roce 1991 nasedl v Gbelích na letadlo do Kyjeva generál Eduard Vorobjov, poslední velitel bývalé střední skupiny sovětských vojsk. Necelé 2 dny po vyhlášení samostatnosti Chorvatskem a Slovinskem začala občanská válka v bývalé Jugoslávii. Před 35 lety v roce 1991 obsadila strategická místa ve Slovinsku jugoslávská federální armáda. Válka ve Slovinsku trvala jen 10 dní a vyžádala si přes 60 mrtvých. V Chorvatsku a v Bosně se válčilo mnohem déle. Takzvaný lesní vrah Viktor Kalivoda si před 20 lety vyslechl u pražského vrchního soudu za 3 vraždy doživotní trest. O 4 roky později ve Valdicích spáchal sebevraždu. A kulatou 60 má dneska zpěvačka Monika Načeva. Já přeju hezkou sobotu.
0: Ta sobota bude, no, hezká, jak pro koho. Čekáme jasno až skoro jasno, ale s teplotami 37 až 39 stupňů Celsia, teď jsme na 23. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. A jak to vypadá na silnicích? Víkendově klidně, tak super, šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Půl osmé, čas na to, abychom si na Rádiu Praha dali další zprávy s Kristýnou Dušák.
1: Vám přeji hezké sobotní ráno. Začaly prázdniny, pražská MHD tak jezdí podle prázdninových jízdních řádů. Běžný provoz bude obnoven až 29. srpna. A s prázdninami přichází také doba dovolených. Odborníci proto připomínají důležitost očkování, a to klidně i krátce před odjezdem. Smysl má prý dokonce i jen jedna první dávka. Vedle klasických vakcín, jako je tetanus nebo žloutenka typu A, je možné se očkovat i proti typu B nebo klíšťové encefalitidě. Fernský průsmyk v Rakousku bude dopoledne 2 hodiny uzavřený kvůli demonstraci. Důležitou alpskou trasu na pomezí s Německem zablokují obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace. Chtějí tím vyjádřit nesouhlas s plánem vlády vybudovat nové tunely a zavést mýto. Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Na vysoké teploty je připravená. Zástupci ČEZu sledují v létě sezónní zvýšení spotřeby kvůli klimatizacím zhruba o 2%. I tak je ale nižší než v zimě. Čeští hasiči a záchranáři spolu se psy dnes odletí pomáhat do zemětřesením zasažené Venezuely. Tým 70 specialistů si kromě techniky veze i vlastní mobilní zázemí, ubytování a jídlo. Severní pobřeží země zasáhla 2 zemětřesení v noci ze středy na čtvrtek. Mrtvých jsou zatím potvrzené stovky, zraněných tisíce. Teploty aktuálně 24 stupňů, už v 10 dopoledne přesáhnou 30 a budou dál stoupat. Vyhněte se proto dlouhodobému pobytu na slunci a dodržujte pitný režim. Předpověď na dnešek totiž slibuje pro Prahu až 39 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách dopravní informace, koukám na to, kolony, sice sem tam nějaký špunt je, ale není to nic hrozného. Nejvíc se momentálně zdržíte na příjezdu po D5 u Rozvadovské spojky a nájezdu na okruh. Tam se to trochu štosuje, ale jinak byste měli všude projet bez problému.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl osmé na Rádiu Praha Rosalyn a Snap. A taky Calvin Harris a Jesse Reyes Ocean.

0: To byla Celesta, Stop This Flame na Rádiu Praha ve 7:45. U Mystic Skateparku na ostrově Štvanice se utkají nejlepší světoví jezdci. Užít si můžete nejen skvělé výkony, ale i koncerty zahraničních a domácích kapel. Na akci mezi skateboardisty zamířila naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Jo, jako po prvý roky jdu ten jako závod, že? Vždy jsem chodil jako fanoušek, ale teďka jdu jako po prvý závod.
2: A jaký to bylo, když ses na to koukal jako fanoušek?
1: Tak vždycky mě to inspirovalo, jako že chtěl jsem si to prostě zajet. Ten rok jsem si už řekl, že už to fakt je, to jsem tady, no.
2: A co na to máš rád?
1: No, asi tu atmosféru a že prostě tady přijedou dobří skejťáci z celého světa.
2: Řekl mi 13-letý závodník Hynek, kterého čeká na letošním světovém poháru premiéra. Jedná se o 31. ročník Mystic Skate Cupu a soutěží se ve dvou disciplínách, a to street a bowl. Hynek se rozhodl pro street.
1: To jezdím prostě od malička, nikdy jsem nic jiného nejezdil. Tady to se jede tak, že jedou dva lidi v dvou minutách a musíš prostě udělat co nejvíc, co nejtěžší triky, aby to vypadalo dobře, abys to jako dělal v nějakém stylu, abys třeba neodjel trik a prostě nešel si rukou na zem, protože by bylo jako méně bodů.
2: Jsou nějaký triky, které musíš splnit?
1: No ne, to si právě můžeš vymyslet sám úplně.
2: Aha, takže máš jakoby svou takovou sestavu,
1: no,
2: prostě.
1: No jo, jelikož si to jede dvě minuty, tak i stínu klidně i 10 udělat. Tak.
2: Do závodu se mohl registrovat kdokoliv, nezáleží na věku, malí závodníci tedy konkurují těm starším a mnohem zkušenějším. Kategorie jsou rozdělené podle pohlaví. 11-letý Bruno ale chtěl zkusit své štěstí v boulu.
3: To je takový ty misce, jakože vypuštěný bazén. Tam jakoby na to pak máš body a musíš dát co nejlepší triky do 45 vteřin.
2: A co tě na tom baví?
3: Rychlo.
2: Na Štvanici se Mystic Skate Cup koná až do neděle a o zakončení se postará kapela PSH. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Dnes budeme mít v Praze jasno až skoro jasno, maxima mezi 37 a 39 stupni Celsia, teď jsme na 25, nahoru to jde docela rychle, slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr bude po celý den. A jak to vypadá na silnicích? Koukneme, no, pořád stejně prakticky. Jediná významnější ucpávka je na příjezdu po D5 u Chrášťan a následně sjezdu na Rozvadovskou spojku a okruh, tak tam dávejte pozor.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Topíte se v reklamách.
7: V reklamách.
6: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Vlna veder v Evropě znovu lámala rekordy, opatření zavedly školy a památky. Vláda chce zastavit valorizaci u dálničních známek. Řidiči mířící přes rakouský fernský průsmyk dnes čekají komplikace a v Praze očekávejte teploty až 39 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Malby na chodnicích nově zdobí ulici Generála Šišky v Praze 12. Především malým dětem mají v příštím školním roce sloužit jako značení cesty z tramvajové zastávky do školy. Obrazy květin nebo housenek jsou podle místostarostky Prahy 12 Lenky Vedralové z hnutí ANO součástí programu Bezpečné cesty do školy.
2: Zatím máme samé pozitivní reakce nejen od žáků, kteří se na výmalbě chodníků podíleli, ale samozřejmě i od lidí, kteří v té dané lokalitě bydlí a i ti velmi pozitivně tento projekt hodnotí.
0: Vlna veder v Evropě znovu lámala rekordy. V Německu zaznamenali historicky nejvyšší teplotu 41,3 stupně Celsia. Británie třetí den po sobě hlásí okolo 37 stupňů a na Slovensku byl v pátek nejteplejším dnem roku. Podle meteorologů o víkendu teplota překoná tamní rekord 40,3 stupně. Česko by s očekávanou víkendovou teplotou až 41 stupňů mohlo překonat svůj dosavadní rekord 40,4 stupně ze srpna na 2012. Stovky škol v Evropě přerušily výuku a řada turistických památek upravila otevírací doby. Vláda v pondělí projedná novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší valorizační mechanismus u dálničních známek. Základní sazba roční známky by zůstala od příštího roku na aktuální ceně 2570 korun. Valorizační mechanismus, který chce vláda zrušit, upravuje výši cen známek podle růstu spotřebitelských cen. Mechanismus zavedla vláda Petra Fialy z ODS a funguje od loňského ledna. Jedna z nejdůležitějších tras přes rakouské Alpy se dnes na 2 hodiny zastaví. Obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace zablokují silnici přes fernský průsmyk na pomezí Německa. Neprůjezdná bude od 10 dopoledne zhruba na 2 hodiny. Protestující chtějí upozornit na plán tyrolské vlády rozšířit tamní dopravní infrastrukturu.
3: Uzavírka se týká 34-kilometrového úseku mezi městy Rojte a Nasrajt. Lidé protestují proti plánům tyrolské vlády v oblasti vybudovat nové tunely a zavést mýto. Podle nich to dopravní situaci v už tak vytíženém regionu ještě zhorší. Upozorňují také, že počet kamionů projíždějících přes průsmyk se od 90. let zdvojnásobil. Tyrolská vláda kritiku odmítá a tvrdí, že cílem projektu je zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. K blokádě dochází v době, kdy v část sousedního Německa začínají prázdniny a rakouské úřady tak očekávají komplikace i na objízdných trasách. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Uruguay 1-0 a postoupili z prvního místa. Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0, Francie porazila Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Teploty v Praze teď aktuálně kolem 26 a budou už jenom dál stoupat, a to až na 39. Pozor proto na přímé slunce a pitný režim hlavně u seniorů, dětí a zvířat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Ta kolona, která byla na sjezdu z D5 u Chrášťance, uvolnila, takže v tuhle chvíli jsme v podstatě bez komplikací. Tak držím palce a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Probouzíte se do soboty 27. června, máme 4,5 minuty po 8. Hezké ráno, přeje Honza Klaň z Rádia Praha. Za chvilku Robin Schulz a I'll Headlights. A budou taky Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Life.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: Švédská dvojka Roxette a Run to You ve čtvrt na devět na Rádiu Praha.
1: Praha je nej. V samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Clementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Clementinu dnes vědci přesně vědí, jak se v Praze měnilo klima.

0: V Praze opravdu tvrdé léto, jasno až skoro jasno, teploty 37 až 39 stupňů Celsia, teď jsme na 26, foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Ještě dopravní informace, vypadá to stále stejně, tedy klidně, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Je 8:30, posloucháte Rádio Praha v sobotu 27. června. Jsou tady další zprávy s Kristýnou Dušák.
1: Přeji dobré ráno. Dneškem školákům a studentům oficiálně začínají letní prázdniny. Školní rok totiž letos skončil mimořádně už v pátek 26. června, a to na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy za ANO. Prázdniny končí v pondělí 31. srpna. K návrhu skupiny koaličních poslanců, kteří chtějí zmírnit pravidla zákona o střetu zájmů, by měla vláda zaujmout neutrální stanovisko. Stojí to v návrhu pro pondělní jednání vlády na jejím webu. Předloha počítá například s tím, že firma člena vlády by nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele tento člen vlády stojí. Z Prahy dnes dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, který bude pomáhat ve Venezuele postižené zemětřesením. Výprava čítá 70 členů, hasičů, statiků, specialistů dronové služby či kynologů sepsy. Jihočeští záchranáři zasahovali tento měsíc u 4 případů ušknutí hadem. 3x z toho šlo o děti. Jde o výrazný nárůst počtu případů, což souvisí s teplým počasím. Lidé by v přírodě měli být opatrní, na hady by neměli sahat, nesnažit se je chytit ani odhánět. Africké městské oblasti, které už čelí extrémním teplotám přesahujícím 40 stupňů Celsia, zavádějí opatření. Využívají například reflexní nátěry střech, městské zelené plochy nebo úpravy pracovních režimů. Od průmyslově vyspělých zemí také požadují větší finanční podporu. Pozor dnes na přehřátí z přímého slunce a dehydrataci. V Praze nás čekají extrémní teploty. Až 39 stupňů, už nyní naměříme 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak máme bohužel dnešní první bouračku, konkrétně v Chodovské ulici, je to u křižovatky s ulicí Podle Náhonu. Srazila se tam tramvaj s osobákem, pozor na to.
3: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
4: Host Lenky Vahalové. Herečka Lenka Krobotová pozve vás na letní Shakespeareovské slavnosti, na inscenaci Macbeth nebo do Davidského divadla. Jaké novinky chystá Davidské divadlo a jaké natáčení Lenku čeká v nejbližší době? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace. It doesn't
0: feel like love to me. Po 8:30 v ranní Praze Ellie Goulding, Black Prada Dress. A taky třeba Kamráta Feel Alive.

0: To byla Eva Farná na ostří nože ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď přichází Jirka Štefl.
1: Velmi horké dny v Česku nekončí, obzvlášť teď o víkendu asi budete hledat možnosti, jak se aspoň trochu a na chvíli ochladit. S dostatečnou vrstvou opalovacího krému se můžete vydat třeba na koupaliště. Areál Hostivařské přehrady nabízí písčité i travnaté pláže, dětské hřiště i profesionální kurty na beach volejbal. Novinkou je 50-metrová nafukovací vodní skluzavka se dvěma dráhami s časomírou a obří trampolína. Venkovní koupaliště otevřeli taky na Pražačce. Tam mají o víkendech otevřeno mezi 9 a 20 hodinou. No a vykoupat se můžete i v biotopu Lhotka v Praze 4. A nebo se před sluníčkem schovejte v České galerii moderního umění a podívejte se na výstavu, která připomíná 100 let od narození Marilyn Monroe. Uvidíte komplexní pohled na život a odkaz ženy, která se stala nejslavnější blondýnkou všech dob a symbolem hollywoodského snu. Expozice představuje Marilyn Monroe nejen jako filmovou hvězdu a kulturní fenomén, ale taky jako citlivou, inteligentní a ambiciózní osobnost. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha. Praha je kulturou.
0: Dneska bude v Praze opravdu vedro, čekáme jasno až skoro jasno a teploty 37 až 39 stupňů Celsia. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Dávejte na sebe bacha, dneska to bude fakt o ústa. A jak to vypadá na silnicích, tam je to občas taky o ústa. V Chodovské ulici nebo u křižovatky s ulicí Podle Náhonu se srazilo osobní auto s tramvají, takže to tam bude dost složitě průjezdné. Dávejte veliký pozor a mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album? Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

0: Mezi pražskými zastávkami Anděl a Radlická 3 týdny nepojedou tramvaje. Na dnešek připadá den památky obětí komunistického režimu. Fernský průsmyk v Rakousku ochromí stávka místních a aktivistů. A dnes v Praze 39 stupňů Celsia je zapotřebí omezit pobyt na slunci.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražská MHD začala jezdit podle prázdninových jízdních řádů. Běžný

0: Provoz bude obnoven až 29. srpna. Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí ode dneška tramvaje. Dělníci tam opravují trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Lidé mohou využívat náhradní autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
1: O výluce informujeme prostřednictvím hlášení ve stanicích metra a na vybraných místech dotčených výlkou jsou umístěny informační tabule a lidé se mohou dotazy obrátit také na informátory dopravního podniku v reflexních vestách.
0: Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu.
2: Slavný státní soude, je mi těžko. Přetěžko.
3: Říká politička a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
4: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
3: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
0: Jedna z nejdůležitějších tras přes rakouské Alpy se dnes na 2 hodiny zastaví. Obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace zablokují silnici přes Fernský průsmyk na pomezí Německa. Neprůjezdná bude od 10 dopoledne. Protestující chtějí upozornit na plán tyrolské vlády rozšířit tamní dopravní infrastrukturu.
5: Uzavírka se týká 34-kilometrového úseku mezi městy Rojte a Nasrajt. Lidé protestují proti plánům tyrolské vlády v oblasti vybudovat nové tunely a zavést mýto. Podle nich to dopravní situaci v už tak vytíženém regionu ještě zhorší. Upozorňují také, že počet kamionů projíždějících přes průsmyk se od 90. let zdvojnásobil. Tyrolská vláda kritiku odmítá a tvrdí, že cílem projektu je zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. K blokádě dochází v době, kdy v části sousedního Německa začínají prázdniny a rakouské úřady tak očekávají komplikace i na objízdných trasách. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Fotbalista Jablonce i Mladé Boleslavy na úvod letní přípravy zvítězili v semifinále turnaje v Benátkách nad Jizerou nad druholigovými soupeři a v sobotu si zahrají o trofej. Více práce měli Severočeši, kteří udolali Vlašim 2-1 až gólem v závěru. Boleslav porazila Duklu Praha 2-0. Teploty v Praze už teď atakují 30 a budou už jen dál stoupat, a to až na 39. Pozor proto na přímé slunce a pitný režim. Jen tak se neochladíme, čeká nás totiž další tropická noc.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Podíváme se taky na silnice. Nehodu máme na Chodovské ulici u křížení s ulicí Podle Náhonu. Srazilo se tam osobní auto s tramvají. Další bouračka je ve Vražské ulici. Tam se srazila 2 osobní auta před křižovatkou s ulicí Matějovského. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Máme 3 minuty po 9. Hezké ráno, za chvilku David Guetta, Lock, Stick Figure a Run Run River. A bude taky Sienna Spyro a Material Lover.
1: Radio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Je čtvrt na deset, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota, 27. června, Světový den sdělovacích prostředků a Světový den rybářství. Svátek má dneska slavný vládce.
5: Vládce náš! Slunce naše jasné!
4: Tedy nositelé slovanského jména Ladislav. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Čistírna odpadních vod v Praze Bubenči byla uvedena do zkušebního provozu před 120 lety v roce 1906. Dnes je tam ekotechnické muzeum. Od roku 2010 je to národní kulturní památka. Zbrojovka v Uherském Brodě vznikla před 90 lety v roce 1936 jako pobočka závodu české zbrojovky Strakonice. 4 roky je to Colt. Milada Horáková byla v pankrácké věznici popravena v roce 1950.
6: Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hamba.
4: S ní zemřeli časně ráno i Záviška Landra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. Dnes si proto připomínáme významný den památky obětí komunistického režimu. Letadlo francouzské společnosti Air France Tel Avivu do Paříže s 248 cestujícími, z nich asi 100 Izraelců a 12 členou posádkou, bylo uneseno před 50 lety v roce 1976 po mezipřistání v Aténách. Šestice teroristů přinutila posádku změnit směr letu nejdřív do Libye, pak na ugandské letiště Entebbe. Tam se k ním připojili další 3 teroristé. 4. července všechny rukojmí brilantní záchrannou akcí osvobodilo izraelské komando. Poslední sovětský voják opustil území Československa před 35 lety. V roce 1991 nasedl v Kbelích na letadlo do Kyjeva generál Eduard Vorobjov, poslední velitel bývalé střední skupiny sovětských vojsk. Necelé 2 dny po vyhlášení samostatnosti Chorvatskem a Slovinskem začala občanská válka v bývalé Jugoslávii. Před 35 lety v roce 1991 obsadila strategická místa ve Slovinsku Jugoslávská federální armáda. Válka ve Slovinsku trvala jen 10 dní a vyžádala si přes 60 mrtvých. V Chorvatsku a v Bosně se válčilo mnohem déle. Takzvaný lesní vrah Viktor Kalivoda si před 20 lety vyslechl u pražského vrchního soudu za 3 vraždy doživotní trest. O 4 roky později ve Valdicích spáchal sebevraždu. A kulatou 60 má dneska zpěvačka Monika Načeva. Já přeju hezkou sobotu.
0: Ta sobota bude jasná až skoro jasná s teplotami 37 až 39 stupňů Celsia. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. No a jak to vypadá na silnicích? Máme pár bouraček, konkrétně osobák s tramvají na Chodovské ulici u křížení s ulicí Podle Náhonu a 2 osobní auta se srazila ve Vražské ulici těsně před křižovatkou s Matějovského. Dávejte pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
8: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: One Republic, Need Your Love, je 9:30, posloucháte Radio Praha, dáme si zprávy s Kristýnou Dušák.
1: Dobré ráno. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letoška. Poslední den školního roku zemřelo při dopravních nehodách 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40. Loni za celý červen bylo obětí dopravních nehod 46. Pražský dopravní podnik plánuje v září vypsat výtvarné soutěže na budoucí podobu stanice metra D Písnice a na výtvarný prvek ve stanici Pankrác. V případě stanice Písnice bude podnik vybírat návrhy podoby celého a počítá se s otevřenou soutěží, ideálně s mezinárodním dosahem. Ukrajina v noci na dnešek a brzy ráno zaútočila na průmyslová zařízení v ruském velkoměstě Volgograd. Údery si vyžádali nejméně 10 zraněných. Nejméně 2 lidi přišli o život a 13 utrpělo zranění naopak při pátečním útoku ruského dronu na mikrobus ve městě Nikopol na jihovýchodě Ukrajiny. Zástupci Izraele, Libanonu a Spojených států podepsali v pátek večer ve Washingtonu rámcovou dohodu. Podle médií počítá s částečným odchodem izraelské armády z jihu Libanonu. Zástupce Hezbolláhu pohrozil, že uplatňování dohody může vést k občanské válce v Libanonu. 31 stupňů, tak to je aktuální teplota v Praze. Obloha bude bez mráčku a mimořádné horko v odpoledních hodinách až 39 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Silnice se začínají trochu ucpávat, není to nic extrémního, ale sem tam už byste kolonu potkali. Každopádně dávejte pozor na Chodovské, u křižovatky s ulicí Podle Náhonu se tam srazil osobák s tramvají a ve Vražské ulici před křížením s ulicí Matějovského jsou v sobě dvě osobní auta.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Už přes 10 let vede v Praze divadlo MA a 7. rokem se letos díky ní rozehraje letní Grébovka. Nejen o netradičním divadelním festivalu bude v pořadu Až na dřeň mluvit režisérka, herečka a tanečnice Mariana Arzumanová.
5: V neděli po 12. hodině na

po půl desáté na Rádiu Praha třeba Lenny, Hold On To Me. A bude Dua Lipa, Dance The Night.

0: Když je Brems, Hit the Wall ve 10:15 na Rádiu Praha. Po Praze jezdí nové trolejbusové linky, mají číslo 51 a 53. Cestující se jimi mohou svést mezi Hradčanskou a Bořislavkou a ze Strahova na Karlovo náměstí.
1: Veronika Amirová si na Karlově náměstí teď všimla nového trolejbusu, tak jste místní, budete ho využívat, nebo čím to, že vás tak zaujal?
2: Tak já ho rozhodně využívat budu, mě velmi teda baví doprava a jezdím pravidelně 176 a fakt hodně mě nadchlo, že se teďka ta linka elektrifikovala a že budu teda mít tu možnost využívat trolejbus pravidelně.
1: Trolejbusy by měly úplně nahradit linky 131 a 176, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Trolejbusy jsou jednoznačně tižší a ekologičtější a troufám si říct, že i příjemnější pro cestující. A co taky určitě není bez zajímavosti, mají mnohem lepší dynamické parametry, to znamená, že to svezení může být ve finále i rychlejší.
1: Praha měla dostat 30 nových vozů od tureckého výrobce, zakázka se ale zdržela.
3: Já jsem tamto směru optimistický a myslím si, že všech 30 trolejbusů by se mohlo dostat do pravidelného provozu s cestujícími do konce letošních letních prázdnin.
1: V Praze začaly první trolejbusy jezdit už v roce 1936. Popisuje při jízdě trolejbusovou linkou 51 technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
4: Celá ta historie pražské trolejbusové dopravy začala právě zde, vlastně mezi Bořislavkou a Matějem, respektive tehdy až k vozovně Střešovice, a tehdy se linka jmenovala K a je to vlastně přesně 90 let, co tady ty jízdy začaly.
1: Stavba dvou tratí stála přes 616 milionů korun. Město na ní získalo peníze z Evropské unie. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dneska budeme mít v Praze jasno až skoro jasno, maxima mezi 37 a 39 stupni Celsia, teď jsme na 29 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Velký problém teď na okruhu, 18,5 km směr D1, jsou tam dva osobáky a kamion v levém pruhu v sobě, buďte tam velmi opatrní a mějte šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Kvůli vysokým teplotám se stahuje Pražská hradní stráž z čestných stanovišť. Český USAR tým vyráží na pomoc Venezuele, musí být ale obezřetnější než jinde. Doktoři varují, zdravotní rizika teplého počasí starší lidé často nevnímají. V Praze už nyní 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vojáci hradní stráže se při teplotách nad 30 stupňů stahují z čestných pevných stanovišť před Pražským hradem. I v tomto případě ale v branách hradu zůstávají vojáci v polních stejnokrojích s výzbrojí. Dohled na sídlo hlavy státu tak není nikterak přerušen. Dlouhodobým opatřením jsou takzvané letní stejnokroje. Uniforma má světlejší barvu a otevřenější střih. Dnes a zítra může být v Česku podle meteorologů až kolem 41 stupňů Celsia. Lidé by tak měli omezit pohyb na přímém slunci a pít hodně vody. Praktický lékař z Prahy Josef Štolfa popisuje, co může s dodržováním pitného režimu pomoci převážně seniorům, kteří žízeň mnohdy ani nepociťují.
2: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavili skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo, to znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
0: 69 lidí a 8 psů v těchto chvílích odlétá z Česka do Venezuely na pomoc po ničivém zemětřesení. Speciální tým složený z hasičů, statiků nebo kynologů tam bude vyhledávat a zachraňovat lidi ze sutin. Pro přepravu potřebné techniky získal tým letoun za pomoci armády od Severoatlantické aliance. Pokračuje generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
3: Tak, jak jsme informováni ze strany Evropské unie, bychom měli mít plnou podporu venezuelských úřadů. Na druhé straně je třeba říct, že Venezuela sama o sobě je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
0: V rakouském Tyrolsku začala blokáda silnice přes Fernský průsmyk. Protest tamních obyvatel a ekologických organizací proti rozšíření dopravní infrastruktury potrvá přibližně 2 hodiny. Průsmyk je na pomezí Německa a je jednou z nejdůležitějších tras přes rakouské Alpy. Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Uruguayí 1-0 a postoupili z prvního místa. Kap Verdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0, Francie porazila Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Obloha bude, asi čekáte, bez mráčku a mimořádné horko v odpoledních hodinách až 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Pozor dávejte na okruhu, konkrétně na 18,5 kilometru směrem k D1. Jsou tam v sobě 3 vozidla, 2 osobáky a 1 kamion. Je to v levém jízdním pruhu. Situace tam bude dost komplikovaná. Buďte velmi opatrní.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Praha s datem 27. června. Hezký den přeje Honza Klein. Za chvilku Pink a You're Perfect. Let's get down to business. Taky Tiesto, The Business. Shawn Mendes, Camila Cabello a Señorita. A nebo Clock Clock a Someone Else.
1: Radio Praha a Honza Klein. 107,1 FM a DAB+.

0: Klok, klok, someone else ve 10:15 na Rádiu Praha. Koukneme na silnice znova a stále trvá upozornění na tu nehodu na 18,5 kilometru Pražského okruhu směrem k D1. V levém pruhu jsou tam dva osobáky a kamion a je potřeba tam dávat velký pozor. Mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: The Silver Spoons a Worse Than a Life, 10:30 na rádiu Praha. Hezké počasí láká k vodě a se začátkem prázdnin roste také zájem o splouvání řek. Provozovatelé kempů a půjčoven lodí si letošní sezónu chválí a doporučují rezervovat vybavení i místa v tábořištích předem.
1: Velmi rušno je v Kácově, v půjčovně lodí. Za prvé je tady personál, který přiváží lodě, na který se svezli vodáci. Zároveň přichází skupiny lidí, kteří se domluvají na zítřek, plné taky občerstvení. Se mnou je tady Monika Nováková, hlavní instruktorka. Pojďme připomenout nějaké zásady toho bezpečného chování na vodě.
2: Určitě základem je dobře se připravit dopředu, zvolit si úsek, správně objednat si počasí samozřejmě, to je velice důležité. A tady těch dnech, kdy je opravdu veliké horko, tak hlavně myslet na tekutiny, nějaké pokrývky hlavy a tak dále.
1: A jak to vypadá aktuálně s vodou? S vodáky to vypadá dobře, my je tady slyšíme, proudí tady kolem nás do Bystra, ke stanům, které tady lemují řeku, doslova jako barevná duha bych řekla.
2: Tak v tuhle chvíli máme nesízdný úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sýznost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jako plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty v tuto chvíli.
1: Tady okolo jdou dvě dívky, takže počítám, že vodačky, jo?
3: Ano, ano.
1: Aneta a Marina.
3: My si to určitě užíváme, voda je skvělá, baví nás to, je to chvilkama náročné, ale je to super.
1: Tak a už jste se koupali?
4: No jasně, že jsme se koupali.
1: Je to potřeba asi v tom teplu.
3: Určitě, těch 30 stupňů, velká potřeba.
5: Pizza!
1: Nesmí tady chybět samozřejmě provozovatelka vodácké půjčovny v Kácově, Anna Zímová. Jaká je ta letošní sezóna zatím?
6: No tak letošní sezóna zatím je dobrá. Musím si pochválit hlavně počasí, které nám přeje, protože byť teda řece se to moc nelíbí, tak vodákům se to hodně líbí, máme hodně sluníčka.
1: Když vidím, co je tady lidí, tak je dobré zamlouvat se ty lodě dopředu.
6: Tak lodě dopředu v období červen určitě. Jakmile se pak rozjedou prázdniny, tak ty všední dny bývají volnější a nejrozpůjčovanější bývá samozřejmě víkend, sobota a pak neděle.
1: Jakub Urban, další instruktor by sportu. Je vidět, že jste dneska taky jel na vodě, protože jste pěkně přismáhlí, máte červený nos, červené tváře. Jaké máte rady, jak si užít tu vodu i tady v tom obrovském horku, které teď panuje?
7: Ve chvíli, kdy vodákovi začne být trochu teplo, je ideální vybrat si tůňku, vymáchat se a pokračovat. A důležité je používat dostatečný vysoký faktor, aby nevypadali ostatní vodáci, jako já po 14 dnech neustálého pobytu na vodě vypadám jako jedno veliké rajče.
1: A další důležitou radou Jakuba Urbana je taky to, aby to vodáci nepřeháněli s alkoholem. Od řeky Sázavy, Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Pozor dávejte teď hlavně, pokud přijíždíte po D5 směrem k Praze, v podstatě od Rudné už se začíná brzdit do kolony, která jde přes Rozvadovskou spojku na okruh až za Ořech k tomu 18,5 kilometru, kde je nehoda, dva osobáky a kamion v levém pruhu. Z druhé strany je to taky trošku nacpané, v podstatě od ulice k Barandovu. Tam je to pravděpodobně z toho důvodu, že si řidiči tu bouračku prohlíží. Buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Dnes večer v České televizi.
10: ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
11: Host Lenky Vahalové. Herečka Lenka Krobotová. Pozve vás na letní shakespeareovské slavnosti, na inscenaci Macbeth nebo do Davidského divadla. Jaké novinky chystá Davidské divadlo a jaké natáčení Lenku čeká v nejbližší době? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Conan Gray a Door ve 10:45. Na Rádiu Praha koukneme opět na to, co se děje na silnicích. Problémy jsou na okruhu na 18,5 kilometru směrem k D1, dvě auta a kamion v levém pruhu. Začíná se to tam víc a víc ucpávat, poměrně logicky směrem k té D1 už z D5, ještě před Rudnou začnete dobržďovat do kolony a pak přes rozvadovskou spojku a na okruhu budete stát právě kvůli téhle nehodě. Z druhé strany se to naplňuje taky, tam pravděpodobně, protože si řidiči na protější straně tu nehodu prohlíží. Další nehodu máme v ulici k Barandovu směrem z centra nahoru na Slivenec, dvě osobní auta. Je to před sjezdem na okruh, i tam dávejte veliký pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: wanna do. To byla Eva Max, One of Us. Je 11 hodin a my si dáme další zprávy s Kristýnou Dušák na Rádiu Praha. Hezký den.
1: Hezké dopoledne.

0: Středočeský kraj zakazuje některé aktivity kvůli vysokému riziku požárů. Včerejšek byl nejtragičtějším dnem našich silnic za tento rok. Novela na zpřísnění imunity pro zákonodárce vládou nejspíš neprojde. Před námi 39 stupňů a další tropická noc.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40. Loni to za celý měsíc bylo 46. Mezi oběťmi dvou včerejších nehod byli chodci. V pražském Kamíku auto na místě usmrtilo seniora. Mladý řidič měl podle policie pozitivní test na kokain. V celém středočeském kraji platí zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Hejtmanství ho vyhlásilo kvůli rozsáhlému suchu a vysokým teplotám. Lidé nesmí například používat zábavní pyrotechniku, vypouštět takzvané lampiony štěstí a rozdělávat oheň, zdůrazňuje mluvčí středočeského kraje Zuzana Žítková.
2: Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů, jako například v blízkosti lesních porostů nebo stohů sena a slámy, platí zákaz rozdělávat oheň a také zákaz kouření.
0: Odpolední maxima se dnes budou pohybovat kolem 39 stupňů. Zítra může být na některých místech i 41. To hlavně v nížinách, Polabí a Poohří. Na co si v takovém počasí dát pozor, říká meteorolog Josef Hanzlík.
3: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
0: Začátkem týdne už by ale vlna veder měla skončit a teploty postupně klesnou ke 24 stupňům. Vláda v pondělí pravděpodobně odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN, kteří chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Poslanci a senátoři by podle novely měli žádat své parlamentní komory o ochranu. Hlasování a vydání či nevydání by nemělo být automatické. Americké jednotky v oblasti Hormuzského průlivu v noci udeřily na iránské sklady raket a pobřežní radary. Reagovali tak na útok, který den předtím podle Washingtonu provedly iránské revoluční gardy na kontejnerovou loď opouštějící průliv. Iránské revoluční gardy pak oznámily, že v odvetě napadly vojenské základny Spojených států v regionu. Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu v Severní Americe, když s jedním bodem skončili ve skupině poslední. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přečetl na ruzyňském letišti připravené prohlášení a mluvil i o tom, že věří v lepší budoucnost sportu.
4: Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. A tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
0: Teploty budou v Praze vrcholit kolem 3 hodiny odpolední. Dosáhnout můžou na 39 stupňů a zmírnění přijde až před půlnocí. Je před námi další tropická noc, teploty neklesnou pod 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Teď máme opravdové dopravní problémy, konkrétně na příjezdu po D5C a potom dál na Rozvadovské spojce a okruhu až k 18,5 kilometru, to je kousek za Ořechem. Stala se tam nehoda dvou osobáku a kamionu v levém pruhu a kvůli tomu je tahle část okruhu a D5ky úplně ucpaná. Buďte opatrní, ucpané je to trochu i z druhé strany, tam pravděpodobně z toho důvodu, že si projíždějící řidiči tu nehodu prohlíží. Dávejte na sebe pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: trošku ale Farben, René Miller, Body Talk. And I'll still be here. Těšit se můžete i na tohle, to jsou Kygo a Justin Jesso, Stargazing. Bude Sabrina Carpentera, Taste. A za chvilku Zed, Maren Morris a Grey, The Middle.
1: Radio Praha.

0: Je čtvrt na 12, posloucháte Rádio Praha v sobotu 27. června. Na silnicích teď teda vůbec není příjemná situace, obzvlášť na příjezdu po D5C do Prahy. Brzdí se už před Rudnou a kolona popojíždí potom přes Rozvadovskou spojku na okruh a za Ořech na 18,5 km, kde je v šetření vážná bouračka. Dvě osobní auta a kamion jsou tam v sobě v levém pruhu, proto je to úplně ucpané. Z druhé strany je to ucpané taky, ale pravděpodobně, protože si řidiči tu bouračku prohlíží. Dávejte na sebe pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Je 11:30, posloucháte Rádio Praha v sobotu 27. června. Kdo dnes mohl, vyrazil se schladit k vodě. Na koupaliště v Divoké Šárce vyrazila i naše létající redaktorka Monika Doležalová. Jak to tam vypadá? Je tam hodně lidí, Moniko?
1: Hezké poledne z Divoké Šárky. Musím říct, že dnes tady bude teprve opravdu narváno. Už cestou jsem potkávala skupinky lidí s plážovými taškami. No a protože jsem neznala cestu, tak jsem si jich chytla a dovedli mě až ke koupališti. To mi pomohlo. Potkala jsem i lidi, co se schladili v Šáreckém potoce. V Praze dneska ty teploty šplhají až ke 40 stupňům, takže je vidět, že kdo mohl, vyrazil k vodě. Když se rozhlédnu kolem sebe, je tu pár lidí, co sem přišli už ráno, zabrali si svůj koutek stínu pod strom. Někteří si přinesli svůj vlastní slunečník, ty to dobře vychytali. Všichni se schovávají před sluníčkem, hodně návštěvníků tráví většinu času přímo ve vodě, ale taky hodně lidí stojí ještě v dlouhé frontě před vstupem do areálu. Ta fronta se stále zvětšuje, takže až se sem dostanou, tak to bude opravdu plno. Atmosféra je ale teda navzdory vedru velmi dobrá. Jsou tu rodiny s dětmi, skupinky kamarádů i lidé, co si přišli jenom tak odpočinout a schladit se. Hodně se nosí nějaké ovoce nebo ledové nápoje. No a personál, co jsem koukala, tady má opravdu naplno, už se začínají tvořit fronty i o občerstvení.
0: Moniko, co pamatuju, tak Divoká Šárka byl nejstudenější bazén v Praze. Už si tam strčila aspoň palec?
1: Ne, ještě ne. Ještě jsem se neodvážila, čekám, až tady spolu domluvíme a budu to vyzkoušet a pak se ozvu a dám vidět. Ale jako ta cesta sem je tak strašně dlouhá a člověk se tak hodně spotí, že vlastně je mu jedno, jestli to je studený nebo ne.
0: No nicméně opatrně na to, protože jakmile skočíš do té studené vody rozpálená, tak by to mohlo být nebezpečné. Každopádně sportují lidé v areálu nebo v tom počasí radši vzdali a spíš tak jako polehávají anebo tráví čas právě v bazénu?
1: No, čekala jsem, že právě to budou třeba hrát beach volejbal, ale zatím nic. Je obsazen jeden pingpongový stůl, kde hrají dvě kamarádky. Jinak největší aktivitu tady v areálu vykazují děti, jo? Běhají po areálu koupaliště, užívají si vodu a dokonce jsem koukala, že i skáčou na trampolíně. Je prostě znát, že dneska většina lidí přece jen volí ten klidnější režim a to je správně, nevykazovat nějakou velkou aktivitu a hlavně, co je důležité dnes, dodržovat pitný režim a mazat se.
0: A pokud možno se vyhnout alkoholu. Moc díky za informace, to byla naše létající redaktorka Monika Doležalová. Jsem fakt zvědavý na to, jak budeš reagovat na teplotu vody v bazénu. Škoda, že to nenatočíš, protože bych rád slyšel to tvé ječení.
1: No, to tady uslyší ostatní. Tak jo, naslyšenou.
0: Měj se, ahoj. Praha je nej. Zdálo se, že v Divoké Šárce je narváno, každopádně narváno je taky na příjezdu po D5C přes Rozvadovskou spojku na okruh dál směrem k D1 až za Ořech na 18,5 km. Tam je totiž vážná nehoda, dva osobní vozy a kamion v levém pruhu, proto je to tam tak napěchované. Buďte opatrní, trpěliví a šťastnou cestu přeju.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už přes 10 let vede v Praze divadlo MAP a 7. rokem se letos díky ní rozehraje letní grébovka. Nejen o netradičním divadelním festivalu bude v pořadu Až na dřeň mluvit režisérka, herečka a tanečnice Mariana Arzumanová.
4: V neděli po 12. hodině na

0: Ritor Anywhere ve 11:45 na Rádiu Praha. Na silnicích prakticky pořád stejná situace, konkrétně tedy hlavně na okruhu 18,5 km v šetření je tam nehoda dvou osobáků s kamionem v levém pruhu směrem k D1 a z toho důvodu je to před tou nehodou hodně ucpané od Rozvadovské spojky, ale taky od sjezdu z D5 a přímo na D5 se to projevuje taky v podstatě už od Drahelčic se brzdí do Kolony. Dávejte pozor, buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Dominik Fajk a... Fajk a Baby Doll. Je přesně poledne, takže dobrou chuť k obědu a aby vám to lépe chutnalo, máme pro vás zprávy s Kristýnou Dušák.
1: Hezký den.

0: stahuje pražská hradní stráž. Čeští záchranáři jsou na cestě do Venezuely, musí být ale obezřetnější než jinde. Mezi pražskými zastávkami Anděl a Radlická ode dneška nepojedou 3 týdny tramvaje. A v Praze maxima 39, tropická noc.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražská MHD začala jezdit podle prázdninových jízdních řádů. Běžný provoz bude obnoven až 29. srpna. Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí ode dneška tramvaje. Dělníci tam opravují trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Lidé můžou využít náhradní autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: O výluce informujeme prostřednictvím hlášení ve stanicích metra a na vybraných místech dotčených výluk. Jsou umístěny informační tabule a lidé se mohou z dotazy obrátit také na informátory dopravního podniku v reflexních vestách.
0: Vojáci hradní stráže se stahují z čestných pevných stanovišť před Pražským hradem. Opatření se zavádí při teplotách nad 30 stupňů a roli hraje i bezvětří. V branách hradu zůstávají ale vojáci v polních stejnokrojích s výzbrojí. Dohled na sídlo hlavy státu tak není nikterak přerušen. Dlouhodobým opatřením jsou takzvané letní stejnokroje. Uniforma má světlejší barvu a otevřenější střih. Čeští záchranáři odletěli z Prahy do Venezuely. 69 lidí z řad hasičů, statiků nebo kynologů pomůže při vyprošťování ze sutin po ničivém zemětřesení. Mají sebou i 8 psů. Do Venezuely tým dorazí před 1 hodinou ráno českého času, říká velitel specializované jednotky USAR Petr Vodička.
3: Tam samozřejmě naším prvotním úkolem je navázat spojení s krizovými orgány, jak místními, tak mezinárodními, a dostat přidělené místo na práci, provést jeho průzkum a nasadit své síly.
0: Pro přepravu potřebné techniky získal tým letoun od Severoatlantické aliance. Podle ředitele hasičů Vladimíra Vlčka je země sama o sobě nebezpečná a hlavním cílem týmu je vrátit se ve zdraví domů. Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a tým tak nesplnil cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení českého týmu po příletu také trenér Miroslav Koubek.
4: Jsme věřili, že máme takovou výkonnost, aby jsme ze skupiny postoupili. To byl náš cíl, to se nepodařilo, takže to hodnotím já jako trenér jako neúspěch. Nejenom týmu, ale i můj osobní. A jestli bych měl říct takový ten hlavní důvod, tak myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkonnosti, který je schopný jako třeba ukazovat baráži. Na to jsme nenavázali.
0: Teploty dnes v Praze můžou dosáhnout až na 39 stupňů a zmírnění přijde teprve před půlnocí. Je před námi další tropická noc. Teploty neklesnou pod 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: No, dneska v noci to bude

0: protahuje, buďte hodně trpěliví, pokud jdete po D5 směr Praha, tak už před Drahelčicemi začnete dojíždět do Kolony a zdrží vás to až na 18,5 km za Ořech, kde se srazili dva osobáky a kamion v levém pruhu. Je to tam složitě průjezdné a situace je nepříjemná. Buďte trpěliví a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Host Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a za chvíli taky s mým hostem a tentokrát to bude herečka Lenka Krobotová. Pozve na inscenaci Macbeth na letní Shakespeareovské slavnosti. Také prozradí, jaké změny čeká Davidské divadlo. Na jaké novinky se můžeme těšit nejen v režii nového uměleckého šéfa Jiřího Havelky, ale Lenka Krobotová také prozradí, co právě natáčí. Hezký poslech!

0: den, s Lenkou Váhalovou posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lenka Krobotová, herečka. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Náš rozhovor pojede na konci června, tak já si myslím, že je nejvyšší čas pozvat na letní Shakespeareovské slavnosti a vy tam máte vlastně ještě tento rok nebo tuto sezónu dvě hry.
1: No, to je relativní, protože já především zvu na Macbetha, kde hraju, nebo mám tu čest hrát Lady Macbeth, což už hrajeme vlastně pátým rokem v režii Jakuba Crofty. Macbetha hraje Marek Němec a asi narážíte na to, že jsem dřív hrála v Zimní pohádce, ale to byla alternace za Petru Špalkovou, která jedno léto vlastně nemohla z pracovních důvodů tam být celou dobu, takže jsme to zalternovali, ale vlastně tím, že já jsem pak byla vytížená v rámci zkoušek a představení Macbetha, tak jsme se vrátili každá do svých stájí, abych tak řekla. Takže teďko jsem spíš takový pohotovosti, kdyby třeba Petra, nedej bože, něco řešila nebo nemohla, tak bych to asi dala ještě. Jsem v takový záloze, bych řekla, ale jako už to hraje Petra sama teď.
0: Ale malinká odbočka, než se budeme věnovat Lady Macbeth, tak tu Zimní pohádku jste hrála v Davidském divadle a potom v rámci letních Shakespeareovských slavností.
1: Ano, je to tak a byla to teda unikátní zkušenost, protože to bylo takový přetočení v hlavě v rámci jaksi rozprostření postav men versus skuteční aktéři, že vlastně to bylo takový křížem všecko. Musela jsem se zorientovat vlastně i v rámci škrtů, takzvaně v té hře, to znamená, že to byla jiná trošku úprava textová, i když opět v příkladu Martina Hilského, takže to bylo pro mě takový jako trošku ze začátku těžký se zorientovat, ale je neuvěřitelný, co ten mozek je vlastně schopen pojmout a jak jsem vlastně díky zkušenostem už asi taky trochu vycvičená na nečekaný takovýhle jako zvraty. No, takže jsem se tak jako lidově řečeno přešaldrovala a vlastně jsem v rolích, kde jsem potkávala u nás v Davidském divadle Davida Novotného a Martina Mišičku například, tak v těchto rolích se mnou na hradě objevil Saša Rašilov, nebo já s ním jsem se spíš objevila Saša Rašilov a buď Michal Isteník, nebo vlastně Martin Hoffman.
0: Hrajete ráda v Bankfersu? Máte to ráda?
1: Jako mám k němu velký respekt, protože to je fakt jako disciplína. Na druhou stranu si myslím, že když člověk jde opravdu po smyslu děje, po textu, po těch situacích významově správně, tak ho ten blank vers vlastně už nese sám často, že v tom smyslu ten Shakespeare neuvěřitelně vlastně čistý a jedinečný, že v podstatě ten verš tak jako pluje, jako kdybyste plula na takovým vánkem po moři, tak vlastně, ale musí člověk opravdu vědět, co říká, komu to říká, s jakým záměrem, jaké je situaci. Jinými slovy, řeknu to zase lidově, za mě Shakespeara neočuráte. Prostě ve všech směrech, jako jak to říkám prostě.
0: A je pravda, že Martin Hilský je opravdu mistr těch překladů, že se to dobře hraje?
1: Určitě. A zrovna včera jsme se bavili s Jiřím Havelkou u nás v divadle, nějak jsme o to zavadili, že vlastně kdykoliv člověk poslouchá přednášky Martina Hilského, což já jsem měla tu čest několikrát, dokonce jsem i vystupovala, jako že jsem právě přednášela ty, které ženské postavy v jeho přednáškách, tak vždycky vás tak jako uhrané tím popisem a rozborem Shakespeara, že vždycky myslím, že nejen já, ale spoustu dalších kolegyň a kolegů má vlastně chuť toho Shakespeara znovu dělat, protože on ho, Martin Hilský, tak rozkraje po všech stránkách současně vlastně v rámci těch soudobých kulis, abych tak řekla, že prostě máte na to chuť. A sám pan profesor říká, že v podstatě je to za něj geniální celý to jeho dílo v tom, že se vlastně mění s dobou jenom ty kulisy. To znamená, že když jdete po čistotě toho textu, po čistotě toho děje a nemáte tendenci tam přidělávat efekty, vymýšlet věci navíc, tak vlastně zase, jako, že ten Shakespeare je tak jako nadčasový, že vlastně ty kulisy jsou ta doba. Doba jsou kulisy. Takže v tomhle smyslu vždycky mě to překvapí, jak je to vlastně za mě pravdivý.

0: Lenky Vahalové.
1: Jmenuji Lenka Krobotová, zároveň Lady Macbeth. Patří Lady Macbeth mezi ty postavy, které si chtějí herečky zahrát postupem času? Něco jako když je vám třeba 16 a chcete tu Julii, potom později tu Lady Macbeth?
2: Tak asi to je individuální, nemůžu mluvit obecně za herečky, ale myslím si, že většina bych řekla, že určitě jo, protože je to prostě tak jako vzorová postava ve smyslu určitých, řekla bych, jak to říct, žánrových kolejí, nebo jak to říct, že vlastně v určitém věku si myslím, že je to prostě výzva a jako já jsem i někde už říkala, že třeba když teďka sleduju některé miniserie třeba na Netflixu nebo i třeba některé scénáře prostě v rámci nějakých filmových děl a tak, že si uvědomuji čím dál tím víc, jak opravdu, protože proto jsem použila to slovo vzorové, je často cítit, že se skoro, nechci říct, že se Shakespeare vykrádá, ale že vlastně ten model se opakuje.
1: Jo,
2: že
1: vlastně, archetyp?
2: Ten archetyp, ano, ano, děkuju. No, ten archetyp, že vlastně se opakuje a teď mám konkrétně v hlavě jednu minisérii, kde jsem se několikrát říkala, tyjo, to je model Macbethů. To jsou ty dvě hlavy, z nichž ta žena pak začne tou dračí hlavou kroutit prostě víc a je to vlastně ten archetyp, jak říkáte, ano.
1: A dá se v té postavě najít i něco světlého?
2: To je otázka, no spíš já jsem se snažila tam najít nějakou, jak to říct, nějaký jako lidský pochopení ve smyslu žalu z toho třeba, že nemá děti. Protože tam ona vlastně vrací k tomuhle tématu v jistý pasáži. K tomu, že vlastně je to trošku ztracená osobnost vedle silného chlapa, ale relativně silného, jak se potom že ukáže, a vlastně je trošku osamělá a tyhle ty vlastně věci okolo ty vlastnosti lidský, které vlastně dovedou k tomu jako jít doslova přes mrtvoly, že to nechci to teďka, aby to vyznělo, že to obhajuju, ale že to z nějakého úhlu jako se dá s tou postavou vlastně jako kdyby trochu jít, že jsme všichni jenom prostě lidi, kteří dělají chyby, dělají průšvihy, prostě jsou takzvaně potopitelný a neseme si všichni nějakou karmu. Jo, to znamená, že ten čin má důsledek a prostě tak to je.
1: Na druhou stranu, vy musíte pochopit, abyste jí mohla zahrát, tak ji vlastně musíte pochopit a vlastně i trošku si opodstatnit to její chování. Jinak byste ji nenáviděla, tu postavu.
2: Ano, to já jsem takhle vlastně se snažila vždycky během let přemýšlet o spoustě různých postav, že vždycky by z toho vyšlo, ano, přesně jak říkáte, že si to musím vlastně načíst tak, abych ji, i když to je třeba v úzovkách nějaká skoro právě diskutabilní až třeba zrůdná postava, snažila se pochopit její jednání. A i jsem byla myslím si, v určitým úhlu pohledu takhle vychovaná herecky, nejen mým otcem, který vedl určitou dobu Davidský divadlo, co se týká humoru a poetiky, ale vlastně i myšlení, čím se dostávám k tomu, co s tím úzce souvisí, že já se vždycky snažím spíš za tu postavu myslet a přemýšlet, než se do ní vžívat. A vlastně ten obrat, jak někdo říká, vy se do toho musíte vžít a tak, beru trošku s rezervou, protože kdybych se měla do každé postavy vžít, tak jsem asi dávno už blázinci. Takže si spíš myslím, že je zajímavější. Neříkám, že to je nějaký recept na to, jako každý k herectví může přistupovat po svém, ve výsledku má každý své postupy, ale mě je hrozně blízký vlastně snažit se za tu postavu vlastně myslet jako v jednání, co jí k tomu, kterému činu vlastně vede. Jo, nebo proč se usměje v tu chvíli, proč v tu chvilku jedná, jak jedná a tak dále.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
7: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation.

0: Lenky Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou, taky s Lenkou Krobotovou, a než jsme začali natáčet, tak já jsem i vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno. Přišlo tam několik dotazů a jeden se dokonce opakoval. A ten mě docela zarazil, protože to vlastně není pravda. A ten dotaz zněl něco ve smyslu, jak vypadalo to, když vás táta přijímal do Davidského divadla, ale on vás tam nepřijímal. Ne. Jste se tam paradoxně nedostala přes tátu.
2: Já se vždycky takový otázkám divím, protože v mém věku, už jsem to řekla snad jako nesčetněkrát, ani nechci říkat nějakou číslovku. Prostě jsem v několika desítek rozhovorů řekla, desítkách, že vlastně mě k mému šoku a překvapení oslovil tehdejší režisér Davidského divadla Lukáš Hlavica na zkoušení Bratrů Karamazových, kde, protože mě znal z Damu, jsem mu přišla do oka jako tehdy
1: typově.
2: Už typově jako Grušenka, na postavu Grušenky. To představení bylo velmi složitý naskoušet. Byla jsem tam takzvaně hozena do vody, prostě, když to řeknu takhle neobratně, mezi bardy, už tam v tu dobu byl Ivan Trojan, hostoval tam Radek Holub, Igor Chmela, David Novotný, Martin Mišička. Takže já jsem vlastně, to bylo jasný, že prostě buď prokážu nějaký schopnosti a obhájím si takzvaně to zkoušení, tu tvoji postavu tam v rámci všeho, a nebo prostě budu odejta, protože co by tam se mnou táta dělal, kdybych dál jako se ukázalo, že jsem prostě neschopná nebo se tam nehodím typově. A musím říct, jestli to některý posluchači mysleli tak, že jako jsem to mohla mít nějak snažší, tak věřte si, čemu chcete, ale opak je pravdou. Naopak se mě až často kolegové zastávali, že vlastně nemusí mi potom během dalších zkoušení dávat otec najevo takovou přísnost, že vlastně vědí, že si mám o to těžší obhájit svoji pozici tam, kor v těch úplných začátcích, kdy jsme se pak potkali při práci s Petrem Zelenkou. Jo, moje vlastně velký první zkoušení s tátou nebylo ani pro jednoho z nás lehký, protože jsme právě čekali, jestli nám to vůbec půjde, jestli jsme schopní oddělit ty rodinné vazby, a v tomhle smyslu se ukázalo, že jsme toho schopní, že prostě jsme režisér a herečka, a kdyby to nevyšlo, tak si myslím, že bych byla v tu ráno přeobsazená, a to byl Oblomov. To byla moje první velká práce, kdy jsem vlastně hrála velký složitý vztah s Ivanem Trojanem tehdy, a to prostě byla jako, to byly velký magisterský zkoušky, když to tak řeknu. Takže
1: hlavně, když si představím Mirka Krobota, tak si nedokážu představit, že to je člověk, který tlačí svoji dceru. To vůbec k němu nepasuje.
2: Naopak, jako naopak. Bystří pozorovatelé možná naší rodiny si všimli, že třeba moje maminka s ním téměř nikdy tolik nepracovala, takže to není, že by za každou cenu jako ta rodina, a hlavně u toho herectví je to fakt specifické, protože vlastně to všichni příčetní lidi asi tuší, že prostě, jak říkám, když by člověk jak si na tom jevišti nefungoval, jak má, no tak proč tak to neobhájí nikdo.
1: Ani pán Bůh nepomůže.
2: Přesně tak, to je to, ten talent i na hereckých školách vlastně jako neúprostná kapitola, že?
1: Co je těžšího než Dostojevský?
2: No málo co bych řekla.
1: Právě.
2: No, takže
1: jste si prošla peklem, a pak už nechci říct, že to bylo jednoduché v Davidském divadle, ale
2: ano, je pravda, že to bylo opravdu, jak jsem řekla na začátku, opravdu hození do hlubokých vod, a teďka prostě si porad, jo. A v tomhle smyslu jsem za to zpětně hrozně vděčná, protože to byla opravdu zkouška ze všem všudy, a jako určitě mi kolegové hrozně pomohli svým přístupem. I mě herecky jsem cítila, že mi jakoby pomáhají jako pracovat dál, nebát se toho, a tak, aby jsme byli opravdu všichni na jedné lodi, takže na to vzpomínám moc ráda. A ještě bych jenom k tomu, aby jsme to mohli možná už opustit, řekla, že třeba to málo kdo ví, že pak jsme třeba dělali na malém jevišti její pastorkyňu Gabrielu Prajzovou, kde já jsem tenkrát měla hrát tu hlavní postavu Janufu, a vlastně tu matku, Táňa Medvecká a Števa, David Novotný a Laca, Ivan Trojan, takže jako skvělý obsazení, ale prostě se to tak někdy stane, že jak si ta představa nevíde na tom malém prostoru, je to fakt těžký, takže přes všechny peripetie, odklady a nároční zkoušení nakonec můj táta řekl, že vlastně ten tvar nezapadá a že vlastně mu to hrozně líto, ale že by se trápili všichni a myslím si s odstupem času zase, že měl pravdu. Takže to není jako, že bych za každou cenu odfajfkoval všechno, v čem já jsem hrála prostě jako...
1: A tohle slyším tohle... poprvé.
2: Ano, to já jsem možná nikdy ani neřekla a teď mi to napadlo v souvislosti s tím, že jako cítím, že se na to ty lidi hodně ptají, že si třeba právě myslej, že to bylo nějaké jako easy peasy, ale opravdu jsem měla i takovouhle zkušenost, že nám zastavil zkoušení.
1: Na obhajobu posluchačů nebo i sledujících toho Instagramu, já si myslím, že to nemysleli zle, ale zajímalo je to propojení otce a dcery a nástup jako do divadla, protože to není úplně jako standardní.

0: Lenka Krobotová, a teď se dostáváme do současnosti Davidského divadla, protože mám pocit, že teď je spousta změn. Jste v novém prostoru, rekonstruuje se. Mm-hmm. Byl tady Martin Mišička a říkal, že snad 1.1.2027 byste se měli vrátit, pokud se od té doby něco nezměnilo.
1: Ano, když to klapne, tak to klapne. Uvidíme, no.
0: Měnil se umělecký šéf, je tam Jirka Havelka, a zároveň se i proměnil ten herecký soubor.
1: Ano.
0: Jak to vnímáte vy jako dlouholetá členka, všechny tyhle změny?
1: Vlastně zcela legitimně to vnímám jako logický přirozený vývoj, protože prostě všichni stárneme a bylo jasný, že buď se rozhodneme, že to divadlo zůstane generační, což bylo jasný v jisté fázi, že asi by bylo kolomný nebo prostě po spoustě stránek nevýhodný, takže se logicky oslovovali mladší kolegové, proto k nám přišla Antonie Formanová, Anička Fialová, která se teď chystá na mateřskou, takže vlastně tam přišli další zajímaví, u nás budou hostovat mladý děvčata. A samozřejmě já se ráda obklopuju mladýma lidma, novýma lidma, protože všechno je zkušenost, takže když to shrnu, tak za ta léta, co tam jsme třeba dlouho třeba s kolegyní Klárou Malíškovou, tak spousta lidí přišlo, spousta odešlo, i dokonce někteří vrstevníci tam třeba si zahostovali nebo hostují dál a jsou takový stálí jako vlastně hosté, a myslím si, že to zdravý jádro nějak jako drží i díky tomu, že jsme v určitých ohledech si právě taky prošli různýma zkouškama, logicky, jako když jste s někým ve vztahu, tak buď to ustojíte nebo ne. Takže v tomhle smyslu si myslím, že jsme po určitý stránce docela obohacený a věřím tomu, že Jirka Havelka má s náma snad zajímavý plány. Rozhodně to otevřel za mě velkolepě představením Facka, kterýho si nesmírně vážím, který bylo těžký jako i technicky a tak dál. A je současný ve smyslu reflekt se nějak společnosti a předsudků ve společnosti. No, pak jsme měli teďka tu čest hostovat s irským režisérem Wayneem Jordanem.
0: Služebnictvo,
1: ano. A tam právě jsme se pronuli, jako jak bych řekla, starší garda s mladší gardou. Zároveň to byla zkušenost zkoušet v podstatě v angličtině, byť jsme měli samozřejmě překlad chvilkama, ale nutil nás to trošku v angličtině přemýšlet, takže v tomhle smyslu to bylo taky pro mě obohacující. Takže věřím, že si ty věci skládají snad jak mají, a pokud o nás třeba pak nebude zájem, tak nebude. Bude, no.
0: V rámci té galaxie, tak pro vás jako herečku je to velký skok z toho malého komorního divadla, protože já jsem v té galaxii byla a přiznám se, vlastně to má úplně jinou atmosféru pro mě jako pro divačku.
1: To je zajímavá otázka. No, já myslím taky, že to je strašně individuální, že by vám na to možná každý z nás ze souboru odpověděl po svém. Nicméně pro mě je to skvělá změna, příjemná, dokonce se osobně bojím, že se mi ani nebude chtít zpátky, protože já jsem paradoxně, byť jsem tak dlouho v Davidském divadle, jako mám ráda i ty větší prostory. A i když zase ten malý mě spoustu věcí naučil, jo, a jako je to ve spoustě ohledů super, ale vlastně mám ráda, proto jsem se třeba vracela na ty Shakespeareovky, protože mám ráda pak, když se člověk může občerstvit takzvaně tím větším prostorem, dovolit si větší gesto, jako jinak trošku hrát, jinak pracovat s tělem, s hlasem. Takže já si v tomhle smyslu tu galaxii užívám. Za mě to je takovej právě jakoby trošku punkový prostor, i ten, jak je tam ten bar teďka od Kintery vlastně, vlastně a je to takový propojený ještě těma jinýma sálama, kde je vlastně divadlo Minor, Dance Connected, Adamu tam hrála chvíli. Prostě změna je život a mně to přišlo jako k duhu, abych tak řekla, a baví mě tam hrát a uvidíme, co nabídne ten zrekonstruovaný prostor Davidského divadla, no.
2: To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, s Lenkou Krobotovou, což je můj dnešní host. V rámci toho Davidského divadla vy tam máte 8 inscenací vlastně na repertoáru, což je poměrně dost. Mám představu, že jste skoro každou chvíli v divadle. Budou se chystat další inscenace. A vy jste i naznačila, že Jirka Havelka má určité plány. Nevím, co můžete prozradit a co ne, ale jaká bude třeba ta příští sezóna?
2: No, tak tahle sezóna, co teďka vlastně končí, tak byla trošku ve jménu autorských věcí, protože jak Facka, tak Služebnictvo, tak poslední premiéra Tři zmrzlí vlastně vznikaly z pera jako sice nějakých třeba inspirací a tak, ale vlastně to jsou to původní hry. Takže to byl asi tak do určitý míry záměr, taková jako zkouška této sezóny. A v příští rok má zkoušet Jiří Havelka inscenaci Patron. Nechci teďka to rozebírat za něj, ale bude tam většina pánského ansámblu. Pak vlastně Petr Zelenka tam má hostovat a spoustu věcí vzniká. Ten teda má dělat, pokud vím, takovou komornější komedii, myslím, že o čtyřech lidech, takovou vztahovou. Pak má spousta věcí vznikat i vlastně v kavárně Davidského divadla, což je stále v Zelené ulici, prosím vás, v Davicích, kde my vlastně na té opravdu pidiscence, my tomu říkáme kavárenská taková scéna, tak tam vlastně hrajeme ty opravdu drobné věci o dvou, o třech lidech. A tam třeba teďka vznikla minulou sezonu Vrahova hygiena, což hraje Klára Milíčková právě s mým tátou, s Mirkem Krobotem. A vlastně je to taková jakoby i komorní opravdu záležitost, dialog prostě dvou lidí, dramatický. No a my tam třeba hrajeme rodinný představení Kuš svině, o kterém
1: ještě pořád
2: mluvila. Ano, teďka jsme trošku začali jezdit i na makový zájezdy první, ale vlastně vzniklo to tam. A budeme tam, pro zajímavost to řeknu, budeme tam 17. září křtít i knihu, která k představení vzniká na motivy skutečných milostných dopisů mojí babičky a dědy, podle kterých to představení hrajeme.
1: Kolik těch dopisů si napsali? Já jsem o tom slyšela a přišlo mi to hrozně krásný.
2: No, je to jako jedinečný. Já myslím si, že zároveň podle odezev spousta rodin si takzvaně hrábne do svých půd a vzpomínek a truhliček, že v podstatě po těch babičkách jako se nachází spoustu takových pokladů a málo kdo má chuť třeba to dát dohromady, tak máma to nacházela postupně a vlastně no, bylo jich dost. Já si myslím, že jich našla minimálně třeba 25, možná i víc, ale v podstatě se z toho muselo vybrat ty dopisy tak, aby mapovali postupně vlastně tu dobu, ten jejich vztah, zároveň jak mamka v tom vyrůstala, pak tam vlastně to je prolínáno tím, jaký můj táta vlastně si namlouval, jak vstoupil jako Moravák do té šumavské rodiny a tak dál. Ale je to, jak říkám, na pozadí, ty dopisy to vlastně jako rámujou a protínají. No, takže
1: co
2: máme.
1: Co by dědeček říkal na to, jak se teď píšeme textovky?
2: No, myslím si, že by koukali všichni, ale vlastně zároveň je to, že jo, úžasný v tom, že vůbec takhle člověk si díky tomu vrátil do toho, co žili, co prožívali, jak řešili i tu dobu nelehkou, že jo, prostě za totalitního režimu a tak dál. No, po nás asi toho moc nezbyne, no. No, ale jenom jsem tím chtěla uzavřít, že vlastně v té kavárně máme takovou další maličkou scénu, kde budou dál vznikat legitimní představení, které by se měly průběžně hrát. Jako...
1: Ale i ta maličká scéna je plnohodnotná, je tam pódium, jsou tam světla, je tam všechno.

0: finále jsem Jelenka Krobotová a na ten Instagram přibyla ještě další otázka, mimo jiné všechny bohužel nestihneme probrat, ale ta mi přišla hezká. Jaké chystáte natáčení? Co vás třeba čeká tento nebo příští rok, na co se můžeme těšit? Na co jste kývla?
1: Děkuju. Teď jsem měla hodně takový divadelní období, tak jsem si říkala, uvidíme, a nakonec mám radost, přišlo ke mně natáčení minisérie v režii Terezy Kopáčové a Jitky Rudolfové pro Českou televizi, který má název Komunita. A je to vlastně příběh, nebo víc příběhů, který se postupně protnou samoživitelek právě s různými osobními příběhy, které se nakonec sestěhují do jednoho statku, protože nemají víceméně jinou možnost a zkouší spolu žít. A je to vlastně taková vztahová komedie taky reflektující vlastně spoustu problémů ve společnosti, respektive vztahových rovin různých a tak. Takže z toho mám radost, hraju tam samozřejmě tu starší jednu matku už, ale potkám tam spoustu zajímavých kolegů, je tam, bude tam třeba Zuzana Bidžovská, Vladimír Kratina, Bára Bočková, Anča Kameníková a tak dál, takže to teďka jsme roztočili, tak z toho mám radost a těším se, bude to dlouhosáhlejší práce, no a teď jsou ještě v jednání nějaký další takové věci, které asi zatím nebudu říkat.
0: Ale mně se hrozně líbilo, vy jste zmínila v nějakém rozhovoru, ale už je to snad někdy z roku 2016, že se vám líbil severský seriál Most, kde byla taková ta blondětá komisařka. Ano. No tak to je přesně můj šálek kávy, tady tyhle ty drsný severský detektivky. A že by se vám líbilo něco takového stvárnit, ale říkám si, jestli vůbec vlastně české podhoubí něco takového může vytvořit, protože ten sever je v tomhle takový jedinečný.
1: Já si myslím, že to je prostě i způsob jako by jednak kultury, jednak mentality
0: těch lidí.
1: Vlastně i to divadlo dělají specificky, že jo, my jsme měli třeba v Norsku možnost vidět s mužem v rámci cest po Norsku, jsme byli v Bergenu, říkám to správně, v divadle na vlastně stvárnění, to, co tady hraje se v divadle komedie Davida Bowieho Lazarus, a bylo to famózní, a vlastně zase trošku jiný stvárnění, kde kromě té trošku jiný, možná mentality, nevím, jestli není silný slovo, ale jako přístupu řekněme, tak samozřejmě vidíte, že na to mají i prostě víc peněz, že tam prostě byla skvěle použitá technika, 3D takový jakoby efekty, kdy se skoro tomu Bowiemu dostanete do hlavy a tak. Takže řekla bych, že ten sever je napřed i v tom, že na spoustu věcí mají možná víc času, protože na to mají možná větší rozpočty. Všechno souvisí se vším, ale baví mě to, no. A samozřejmě jako i to herectví si myslím, že mají jakoby vynikající herce, který jsou strašně jako niterný a zároveň mají super techniku, prostě se na ně dobře dívá. Já mám ráda, když herec má takzvaně schopnost takového vnitřního komentáře, že vlastně vidíte, že přesně, jak jsem říkala na začátku, že si nerve vlasy, ale že přesně ví, kde je a jak tu postavu hraje a vlastně komentuje tím, jak ji hraje. A to mě jako hrozně jako baví pozorovat, že vidíte, že ten takzvaný ten herec tu postavu v podstatě vodí jako kdyby loutku skrytě a i když to vypadá, že to prožívá, tak já už poznám, že přesně ví, co jako, jak s tím zachází a to mě hrozně baví jako tohle pozorovat.
0: A no. Funguje to.
1: No. A ještě bych, jestli můžu na závěr posluchače pozvat, protože mi došlo, že vlastně třeba loňský léto jsem sice natáčela klasicky třeba pro Českou televizi, ale vlastně, nebo pro jinou, ale točili jsme s Belou Šenkovou v rámci Audiotéky hrozně zajímavou a vtipnou věc, Nesnesitelná horkost bytí. A teďka už je venku, čerstvě se odpremiérovala takzvaně na Audiotéce, tak kdo třeba jezdí velký cesty autem a
0: tak je to super.
1: Tak si to může poslechnout.
0: No ale závěrečná otázka ještě pro vás mě napadá, jestli jste typ herečky, co se nechává unášet tím proudem, co takzvaně přichází, anebo jestli si občas myslíte, kromě toho Mostu a té komisařky, jestli si občas na něco myslíte.
1: No tak možná by mě bavilo, tak jako mě občas napadne jako nějaký právě buď příběh vztahově kriminální, jako po vzoru, jak jste zmínila, ty severský, ale to je právě jiná kapitola tam u nich, anebo prostě jako zahrát si třeba psychologicky víc jako nějakou ženu jako ve smyslu historické postavy. Jakože historický film a jako s nějakým v úvozovkách komplikovaným příběhem, bolavým, niterným, kdy vlastně můžete rozkrýt tu postavu, tu ženu v úplně jiný době, než žijeme teď. Ale to je zase věc, jako historický film dneska, nebo jiná doba, prostě co zase souvisí s rozpočtem. A...
0: Ale bylo by to něco, co by vás zajímalo, že byste mohla jako pátrat po tom všem, jak je background té postavy nebo té ženy.
1: Jo, jakože třeba když někdy natočil třeba na Větrné hůrce nebo tyhle ty věci, jakoby, které jsou o samocených ženách prostě třeba v minulém století někde na periférii, tak to by mě třeba zajímalo.
0: Tak držím palce, ať to vyjde. Se mnou byla Lenka Krobotová, moc děkuju.
1: Já děkuju za krásný rozhovor, mějte se krásně.

0: Je 13 hodin, s vámi Rádio Praha, taky Kristýna Dušák, která nám přináší další zprávy. Ahoj.
1: Dobré odpoledne. I přes extrémní teploty přišly na Pražský Vyšehrad běhat stovky lidí. Na dnešek připadá den památky obětí komunistického režimu. Rakouskou tepnu zablokovali obyvatelé a ekologičtí aktivisté. Dnes v Praze tropická noc, zítra čtyřicítky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Přestože odborníci doporučují v extrémních teplotách omezit pohyb, v Praze na Vyšehradě se běhá. Výrazně přes 1000 lidí, včetně malých dětí, se tady účastní série závodů Urban Challenge. Organizátoři mimo jiné změnili časy startů.
3: Kdo může, schovává se ve stínu, kde ale teplota v tuto chvíli už dosahuje 34 stupňů Celsia. Na asfaltové ploše Kongresového centra Praha, kde je většina zázemí, musí být výrazně přes 50. Lidé se ale můžou ochlazovat vodou a také na trasu přibyly občerstvovací stanice, říká Antonín Pospíchal, hlavní organizátor akce.
4: Přidali jsme občerstvovačky, na 5 kilometrech máme 5 občerstvovaček, každý kilometr je jedna občerstvovací stanice, což je skvělý, na 10 kilometrech jich máme 9.
3: Organizátoři také změnili program a všechny závody posunuli na dopoledne. V tuto chvíli je ještě řada závodníků na trase, ale záchranná

0: Záchranáři zatím řešili jenom jednotky případů přehřátí a dehydratace. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Lidé dnes v Praze hledají únik před vedrem na koupalištích, která čelí velkému náporu návštěvníků ve stěnných zahradách i v podzemních prostorách. Naopak nižší návštěvnost v horku vykazuje pražská ZOO. V bazénu v Podolí je o víkendu z důvodu konání plaveckých závodů omezena kapacita. Nedaleké Žluté lázně jsou dnes kvůli konání komerční akce pro veřejnost zavřené. Češi si dnes připomínají Den památky obětí komunistického režimu. Před 76 lety komunisté oběsili právničku a političku Miladu Horákovou spolu s dalšími vězni. Předtím byli ve vykonstruovaném procesu odsouzení za velezradu a špionáž. Horáková byla jedinou ženou, kterou u nás komunisté z politických důvodů popravili. 700 demonstrantů v Rakousku zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách. Fernský průsmyk u hranic s Německem. Blokáda začala v 10 dopoledne. Touto dobou už by se měl provoz opět pomalu obnovovat. Rakouská policie ale varuje, že řidiči mají s komplikacemi počítat až do večera.
2: Obyvatelé regionu nesouhlasí s vládním návrhem Fernský průsmyk modernizovat. Podle organizátora protestu Ludviga Grubera projekt za zhruba 500 milionů eur tranzit přes region ještě zvýší. Veřejnoprávní stanice ORF upozornila, že oblastí projede každou sobotu průměrně 20 000 aut, v létě ještě více. Koncem května lidé ze stejného důvodu protestovali na dalším vytíženém úseku, Brennerském průsmyku u Itálie, a podobné blokády jsou naplánované také na srpen. Tyrolská zemská vláda rozšíření tunelů i zavedení mýtného obhajuje jako nutné pro zvýšení bezpečnosti a obavy ze zhoršení dopravní situace odmítá. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Cap Verde remizovali na mistrovství světa se Saudskou Arábií 0-0 a postoupili do play-off. Nováček šampionátu byl ve skupině druhý za Španělskem, které zdolalo Uruguay 1-0. Belgie porazila Nový Zéland 5-1, Egypt remizoval 1-1 s Íránem, Francie zvítězila nad Norskem 4-1 a Senegal nad Irákem 5-0. Teploty budou v Praze vrcholit kolem 15. hodiny, dosáhnout můžou až na 39 stupňů a zmírnění přijde teprve před půlnocí. V noci teploty neklesnou pod 23 stupňů a zítra hrozí i 40.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: No, doplníme aktuální dopravní informace. Teď máme problém v ulici Václava Balého v Praze. U křižovatky s Karlickou na boční silnici havarovala dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky, pokud jedete z Prahy směrem na Strakonice po D4. Mezi 41 a 5. až 42. kilometrem se pohybují lidé na vozovce. Hasiči tam blokují pravý jízdní pruh. V místě je neprůjezdný, tedy pravý jízdní pruh, kvůli požáru trávy za okrajem dálnice, respektive kvůli tomu hašení. Projíždějte proto opatrně. No a komplikace ty máme i na D10 mezi 7. a 7.5. kilometrem ve směru z Prahy na Turnov. Tam je odstavené porouchané osobní auto, stojí v odstavném jízdním pruhu. Dejte pozor a dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 13 hodin 5,5 minuty, přejeme krásný sobotní den. Před 100 lety zavalili obec Dneboh na Mladoboleslavsku 3 miliony kubíků zeminy. Několik domů půda srovnala se zemí, nikomu se nic nestalo. Co neštěstí způsobilo a jak na událost vzpomínají místní, si řekneme už za necelou půl hodinu. A další muzika se blíží, ve víkendové Praze se o ní postará Dean Lewis. Taylor Swift. I Lola Young. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 13 hodin 16 minut, přejeme krásný sobotní den s dostatkem tekutin, protože to je dnes asi nejdůležitější. Pokud můžete, raději se kryjte třeba nějakou pokrývkou hlavy, která taky pomůže. No a pokud se dnes chystáte do pražské zoologické zahrady, čeká vás tam oslava Mezinárodního dne tropů, který upozorňuje na jedinečnou biologickou rozmanitost a ekologický význam tropických oblastí. Komentovaná krmení a setkání doplní i zábavně edukační stanoviště. A od pátku do neděle máte taky jedinečnou možnost shlédnout divadelní představení s názvem Ptáci, zvířata a moji příbuzní v podání Vršoveckého divadla Mana přímo v amfiteátru rezervace Bororo. A jako každý víkend se můžete v zoo zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Podrobnosti najdete i v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: V Lobkovickém paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné Canaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století.

0: Stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na nehodu v Praze ve vedlejší ulici u ulice Václava Balého u křižovatky s Karlickou. Tady havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Pozor taky na D4 na 41. a pultém až 42. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice. Pohybují se tady lidé na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Je to kvůli zásahu hasičů u požáru trávy za krajem dálnice, tak opatrně. Pozor si dejte taky na D10 na 7. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady odstavené porouchané osobní auto v odstavném jízdním pruhu. A ještě doplním D11, 47. kilometr ve směru z Prahy. Jeďte opatrně tímto místem. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Na místo míří hlídka policistů. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To ne-

0: Vašek na rádiu Praha je téměř půl druhé. Přejeme krásné sobotní odpoledne. Obyvatelé obce Dneboh u Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku si dnes připomínají tragický sesuv půdy ze 27. června roku 1926. Přesně před 100 lety se tam v 11 hodin dalo do pohybu větší množství zeminy, které srovnalo se zemí 8 domů, 3 museli obyvatelé následně zbořit, stát zůstal jediný. Lidé je ale včas stihli opustit a nikomu se tak nic nestalo. Katastrofu způsobily nadměrné srážky.
1: Dneboh má dnes 264 obyvatel, tehdy tady bylo 11 chalup. Nahoře ve skalách je zřícenina hradu Drábské světničky nebo Heroldova vyhlídka. S rodinou tady bydlí Zuzana Morkusová. Zuzano, bojíte se dalších sesuvů? Usíná se vám dobře?
2: Mě rozhodně, mě trápí víc vítr od ještědu, než sesuvy půdy.
1: Ke smutnému tématu přidává i veselé příhody.
2: Několik stovek hasičských družin vlastně přijelo a byl župní hasičský sjezd. A ten se konal vlastně 20. června a hospodský Josef Erber potom zaznamenává, že se na konci rozhodli, že hodí korunou, který termín by byl lepší, jestli 20. nebo 27. A koruna rozhodla, že ten župní sjezd udělají 20. A on tak hezky potom v těch vzpomínkách píše. A to bylo právě jako, že ta štěstěna ukázala, protože kdyby to bylo 27., tak tam sice budou všichni zasahovat, ale žádná sláva z toho nebude. A on tam na tom hezky vydělal, to tam taky popisuje.
1: V archivu Českého rozhlasu jsme našli i vzpomínky jedné z místních babiček. Ta se narodila rok po tragédii.
3: Paní Valentová přišla k nám pro tatínka, aby se tam šel podívat, že se jim nějak rozpadá barák. No a on tam odešel a maminka pro něj šla, aby šel domů, že se nám rozpadá taky.
1: Vesnice teď stojí v bezpečné vzdálenosti od skal. Proč k sesuvu došlo, popisuje geolog Filip Hartwich.
4: Došlo k tomu, že vlastně napršelo za celý rok 924 mm, ale z toho skoro polovina, 339 mm, spadla během 2 měsíců, během měsíce května a června. No a v podstatě bylo na neštěstí zaděláno.
1: Událost měla zásadní význam pro rozvoj vědeckých přístupů a to ke zkoumání problematiky sesuvu. Z Dneboha Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Malošík.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor v ulici nebo ve vedlejší ulici u ulice Václava Balého v Praze u křižovatky s Karlickou. Tam havarovala dvě osobní auta, tak opatrně. Opatrně, pokud jedete po D4 směrem z Prahy na Strakonice. Na 26. kilometru havarovala dvě osobní auta. Projíždějte tedy se zvýšenou opatrností. Na místo jedou policisté a taky světelná šipka. Komplikace zůstávají i na D10 na 7. kilometru ve směru z Prahy na Turnov je odstavené porouchané osobní auto, stojí v odstavném jízdním pruhu. A pozor si dejte i na D11 na 47. kilometru ve směru z Prahy, tady je také odstavené porouchané osobní auto, na místo už míří policisté. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 13 hodin 45 minut, sobota, taky 27. červnový den a s vámi stále Rádio Praha. Mystic Skatepark na ostrově Štvanice hostí od pátku do neděle tradiční třídenní závod světového poháru ve skateboardingu, kam se pravidelně sjíždí špička světového skateboardingu. Ale pozor, pokud na skateu nejezdíte, i přesto se můžete skvěle pobavit. Na závody totiž naváže každý den také večerní program s kapelami a DJ. Těšit se můžete na pestrou nabídku jídla i prezentace skate firem a jejich výrobků. Program probíhá dnes od 11.30 do 1 hodiny po půlnoci a v neděli od 12 do 2 hodin do pondělního rána. Detaily pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Tak mrkněte.
1: Praha žije sportem.
0: No taky sledujeme aktuální situaci na silnicích. V Praze máme nehodu ve vedlejší ulici u ulice Václava Balého. U křižovatky s Karlickou tam havarovala dvě osobní auta, tak opatrně. Stále si dávejte pozor, na D4 na 26. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice havarovala dvě osobní auta. Na místo míří policisté a taky světelná šipka. Komplikace máme také na D8 na 6,5 kilometru ve směru do Prahy. Je odstavené porouchané osobní auto. I tady zasahují policisté a v místě bude umístěna světelná šipka. Komplikace zůstávají taky na D11, 47. kilometr ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Vedle mě už je Anička Hašková, je 14 hodin, Anička přináší další zprávy Rádia Praha, ahoj.
1: Hezké odpoledne. Začal prázdninový provoz pražské městské hromadné dopravy, spoje jezdí v delších intervalech. Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí, jde zatím o nejtragičtější den letoška. V Hormuzském průlivu zasáhl projektil další loď. Zbytek nečekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská městská hromadná doprava přešla do prázdninového režimu. Metro, tramvaje i autobusy ode dneška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší o zhruba minutu. Do běžného režimu se MHD v metropoli vrátí 29. srpna, pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepojede do metro C na části této linky. Tramvajový provoz budou po celé prázdniny ovlivňovat výstavby a rekonstrukce tratí.
1: Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotoví budou do konce června. Za práce na jedné pyramidě zaplatí sedlecká farnost 20 milionů korun, říká ředitelka organizační složky Radka Krejčí.
4: Pro mě jako pro správce Kostnice je nejdůležitější zajistit návštěvnický provoz. To znamená, že my musíme všechno velmi pečlivě plánovat, protože vlastně jediné v

0: Finance, které máme, tak pramení z turismu, takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme.
1: Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v poslední den školního roku při dopravních nehodách také 9 lidí těžce zranilo. Loni byl nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými. Další plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl neidentifikovaný projektil. Informovala o tom britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Podle ní střela poškodila lodní můstek, posádka tankeru je ale v pořádku a na místě nehrozí žádné ekologické škody. Podobný incident se stal už ve čtvrtek, kdy útok v průlivu zasáhl obchodní plavidlo, z čehož Washington obvinil Teherán. Americká armáda proto včera provedla nové údery na íránské cíle. Tamní revoluční gardy dnes v noci oznámily, že v reakci na americký útok napadly vojenské základny Spojených států v regionu. Íránské údery na svém území zatím veřejně odsoudil Bahrajn. Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a 2 dny před startem Wimbledonu slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonka Osakaová totiž ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Zbytek odpoledne a večer bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 37 až 39 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Praze u ulice Václava Balého ve vedlejší silnici u křižovatky s Karlickou. Havarovala 2 osobní auta, projíždějte tady velmi opatrně. Stále si dávejte pozor taky na D4-26 km ve směru z Prahy na Strakonice. Před časem tady havarovala 2 osobní auta. Na místě zasahují policisté, je tam umístěná světelná šipka, projíždějte opatrně. Komplikace máme také na D8 na 6,5 kilometru ve směru na Prahu. Tady je odstavené porouchané osobní auto, v místě by měla být umístěná také světelná šipka a na místě zasahují policisté, tak dejte pozor a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Pěkné odpoledne, poslední červnová sobota pokračuje dnes s datem 27. Máme 14 hodin a 5 minut. Všichni to už pociťujeme, meteorologové vydali výstrahu před extrémními teplotami, proto bychom měli například pravidelně pít. Více se dozvíte už v 14:30 v rozhovoru s mluvčím Pražské záchranné služby. A to správné hudební tempo s námi ve víkendové Praze drží i skupina Bastille.

také White Town. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: Přejeme pěkné sobotní odpoledne. Bohužel je horké až moc, takže nezapomeňte se krýt a pokud možno dostatečně doplňovat tekutiny, protože to je důležité pro váš organismus, abyste se někde nevyvrátili. A buďte s námi, protože máme pro vás zajímavé tipy pro volný čas. Například v kulturním centru Zahrada v Praze 11 se o tomto víkendu přenesete do Vietnamu. Bohatý program festivalu Zářivý Vietnam tam představuje vietnamskou kulturu, gastronomii, umění i tradice. Takže můžete ochutnávat i poznávat řemesla, obdivovat výstavu obrazů, zajít na filmové projekce nebo na hudebně taneční vystoupení. V neděli, tedy zítra, je v plánu i průvod tradičních vietnamských krojů. V zahradní části areálu probíhají gastronomické stánky a kulinářská show s mistry šéfkuchaři vietnamské gastronomie. V prostorách prvního patra je připravený workshop zaměřený na objevování tradičních vietnamských řemesel. Ve druhém patře najdete po celou dobu festivalu výstavu obrazů Vietnam v pěti smyslech. V hlavním sále se konají filmové projekce. Dnes vás čekají promítání ještě ve 14 a 15 hodin a zítra v neděli ve 13 a ve 14 hodin. Součástí dnešního programu bude od 17 hodin hudebně taneční vystoupení Vietnam v rytmu barev. A festival má taky charitativní rozměr, část výtěžku bude věnována na podporu znevýhodněných dětí ve Vietnamu. Více informací například o naprosto neplánovaných změnách kvůli brutálně horkému počasí najdete také v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. No a na silnicích žádná velká změna, stále vedro k zalknutí, pokud nemáte v autě klimatizaci. Samozřejmě je důležité myslet i na události, které už komplikují, například v Praze v vedlejší ulici u Václava Balého, u křižovatky s Karlickou, je tam nehoda dvouosobních aut, projíždějte se zvýšenou opatrností. Stále si dávejte pozor taky, pokud jdete z Prahy směrem na Strakonice, na D4 na 26. kilometru vyšetřují nehodu dvouosobních aut. Na místě zasahují policisté, je tam umístěná světelná šipka. Komplikace ty zůstávají i na D8, a to konkrétně na 6,5 kilometru, tentokrát ve směru na Prahu. Tady je odstavené porouchané osobní auto, na místě probíhá vyšetřování, stále jsou tam komplikace, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Pěkné sobotní odpoledne, 14 hodin 31 minuta. Nejen v Praze a středních Čechách platí varování meteorologů před extrémními teplotami. Dnes by měly v metropoli a okolí vystoupat nad 37 stupňů Celsia, zítra pak přes 40. Proto bychom měli při pobytu venku například pravidelně pít nebo nosit pokrývku hlavy. Zjistil to reportér Richard Webbs u mluvčího pražské záchranné služby Karla Kirse.
1: Úplně zásadní věc je dodržovat pitný režim. Ideálně bychom měli pít pravidelně během celého dne a nečekat na ten pocit žízně, který vlastně už signalizuje, že té vody není úplný dostatek v tom těle. Průběžně pít ideálně minerální vlažné vody, naopak nedoporučujeme přeslazené nápoje nebo naopak alkoholické nápoje. Zároveň pokud se dlouhodobě pohybujeme na přímém slunečním svitu, tak je vhodné používat pokrývku hlavy, aby jsme zase zamezili tomu přímému slunečnímu záření na hlavu a nezapomínat na opalovací krémy, aby nedošlo k závažným popáleninám kůže od sluníčka.
2: K jakým případům nejčastěji vyjíždíte v souvislosti s horkým počasím?
1: Obecně typickým pacientem záchranné služby je seniorní člověk, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními. A toto platí právě i v těchto dnech. To znamená, člověk, který trpí závažným kardiovaskulárním onemocněním ve chvíli, kdy dojde k nárůstu teplot, tak to pro něj představuje zvýšenou zátěž pro ten organismus. Když to zkombinujeme ještě s nedostatečným pitným režimem, tak tam velice rychle může dojít k dekompenzaci toho stavu a zhoršení toho základního onemocnění. Nicméně v rámci teplých letních dnů tak samozřejmě přibývá i kolapsových stavů u jinak zdravých lidí.
2: Jaká je první pomoc, když se lidem kvůli horku udělá třeba nevolno?
1: Ve chvíli, kdy začnete pociťovat první příznaky přehřátí, úpalu a nebo úžehu, to znamená různé bolesti hlavy, nevolnosti, takový celkový diskomfort v rámci těla, tak je určitě nejlepší první pomocí opustit přímý sluneční svit a jít do stínu nebo ideálně do klimatizované místnosti. Je vhodné si dát nějaký studený obklad na čelo, na zátylek, případně můžeme i použít vlažnou sprchu.
2: Můžou lidé během horkých dnů například sportovat?
1: Úplně to nedoporučujeme, nicméně samozřejmě pokud je sportovec zvyklý na obdobné tempa a na tyto teploty a řekněme, že disponuje větší fyzickou výbavou než běžný člověk, tak určitě to není zakázáno, nicméně je důležité poslouchat to své tělo.
2: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. V případě vážných zdravotních problémů by se pak lidé měli obrátit na linku 155. Z Prahy Richard Webbs, Český rozhlas.
3: Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze na jižní spojce hned u Barandovského mostu směrem na Smíchov. Tam blokuje pravý jízdní pruh, odstavené porouchané osobní auto, tak projíždějte opatrně. Stále si dávejte pozor také na nehodu dvou osobních aut. Ta se stala ve vedlejší ulici u ulice Václava Balého u křižovatky s Karlickou. Komplikace máme taky na D8, 6,5 kilometr ve směru na Prahu. Je tam odstavené porouchané osobní auto. Ta nehoda by už každou chvíli měla být odstraněná. Zatím ještě stále máme informace o tom, že tam stále je. Tak projíždějte s opatrností a pozor si dejte taky na D10, a to na 37. až 38. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklamy.

0: Na Rádio Praha dospíval Justin Timberlake krátce po 3:15. Přejeme pěkné sobotní odpoledne. Dopravní podnik hlavního města Prahy letos připravil už 19. ročník letního kina Kinobus. Až do 3. září se tak můžete těšit na nezapomenutelné letní večery, plné skvělých filmů pod širým nebem. Promítání probíhá vždy od pondělí do čtvrtka v různých lokalitách po celé Praze. Letos je připraveno 11 lokalit a 44 promítání. Vstup na všechna promítání je zdarma a kapacita je neomezená, takže si můžete užít filmový večer s rodinou a přáteli bez starostí. Přesný rozpis termínů, lokalit i konkrétních promítaných titulů najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na jižní spojce u Barandovského mostu směrem na Smíchov. Stále dávejte pozor, tam blokuje pravý jízdní pruh. Osobní auto s poruchou je odstavené, tak projíždějte velmi opatrně. Stále tam máme hlášené komplikace, i když tento problém by už každou chvíli měl být minulostí. No a komplikace ty máme i na D10, a to na 37. až 38. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Tady je taktéž odstavené porouchané osobní auto. I tady projíždějte opatrně. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: letěl pomáhat do Venezuely po ničivém zemětřesení. Mezi pražskými zastávkami Anděl a Radlická ode dneška 3 týdny nepojedou tramvaje. Evropské země znovu zasáhly teplotní rekordy, střední Evropu největší vedra teprve čekají. Zbytek odpoledne a večer bude jasno, anebo skoro jasno, nejvyšší teploty 37 až 39 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: 69 lidí a 8 psů odletělo z Česka do Venezuely na pomoc po ničivém zemětřesení. Speciální tým složený z hasičů, statiků nebo kynologů tam bude vyhledávat a zachraňovat lidi ze sutin. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po katastrofě, která jeho americkou zemi zasáhla tento týden. Pro přepravu potřebné techniky získal tým letoun za pomoci armády od Severoatlantické aliance, pokračuje generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
2: Tak, jak jsme informováni ze strany Evropské unie, bychom měli mít plnou podporu venezuelských úřadů. Na druhé straně je třeba říct, že Venezuela sama o sobě je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
0: Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí ode dneška tramvaje. Dělníci tam opravují trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Lidé můžou využít náhradní autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: O výluce informujeme prostřednictvím hlášení ve stanicích metra a na vybraných místech dotčených výlukou jsou umístěny informační tabule a lidé se mohou s dotazy obrátit také na informátory dopravního podniku v reflexních vestách.
0: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření také pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 3.

0: 500 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
1: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
0: Vlna veder v Evropě znovu lámala rekordy. V Německu zaznamenala historicky nejvyšší teplotu 41,3 stupně Celsia. Británie třetí den po sobě hlásí nejvyšší červnové teploty okolo 37 stupňů. Stovky škol přerušily výuku a řada turistických památek upravila své otvírací doby. Střední Evropu nejvyšší teploty čekají o víkendu. Na Slovensku byl pátek nejteplejším dnem roku a podle meteorologů o víkendu teplota překoná tamní rekord 40,3 stupně. I Česko by s teplotou až 41 stupňů mohlo překonat svůj dosavadní rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012. Fotbalisté Egypta poprosto postoupili poprvé v historii do vyřazovací fáze na mistrovství světa. V závěrečném zápase ve skupině jim k tomu stačila remíza 1-1 s Íránem a skončili druzí o skóre za Belgii, která porazila Nový Zéland 5-1. Francie vyhrála 4-1 nad Norskem, Senegal 5-0 nad Irákem, Španělsko zdolalo Uruguay 1-0 a Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0. Zbytek dne čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 37 až 39 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A nezapomínáme ani na aktuální dopravní informace. Pozor na D10. 28,5. kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Tady je nehoda, osobní auto srazilo zvěř. Na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace máme na D10 taky na 37. až 38. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady odstavené porouchané osobní auto, tak i tady dejte pozor. No a problémy máme také v ulicích Frejova, Jandova, Kolbenova, Pod Pekárnami a Sokolovská. Tady počítejte s omezením a zúženými jízdními pruhy kvůli opravě silnice v křižovatce, a to ještě do zítřejšího dne. Připojím ještě Olšanskou ulici v Praze 3, tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to do 30. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Je 6 minut po 15. hodině, hezké sobotní odpoledne. Teploty se dnes dostanou až ke 40 stupňům, i proto je nejlepší vyrazit k vodě. Z jednoho pražského koupaliště se nám už za chvíli ozve i naše létající redaktorka Monika. A ve víkendové Praze zahrají The Rolling Stones. Skupina Poetika.
5: Už nehledám.
3: Nebo Calvin Harris a Dua Lipa. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Maloš.

0: Rádio Praha je 15 hodin a 16 a půl minuty k tomu. Skvělou volbou během letošního léta mohou být letní scény Prahy 10. Městská část připravila letní scény v Malešeckém parku, v Heroldových sadech, na Zahradním městě, v parku Malinová Chrpová, na Skalce, v parčíku u Aldašínské a nově i na Gutovce. Můžete se těšit na zajímavý kulturní program, který vám ve vybraných dnech zpříjemní letní posezení s rodinou či přáteli ve vašem oblíbeném parku. V každé lokalitě se budou dvakrát týdně konat menší kulturní produkce, jako třeba vystoupení muzikantů a kapel, divadelní představení pro děti a dospělé, případně spojené s tematickými aktivitami pro rodiny s dětmi, letní kina a podobně. V místě letních scén bude po celou dobu programu vytvořená odpočinková zóna s občerstvením, všechny kulturní produkce jsou zdarma a detaily k programu pro vás máme v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Na D10 máme problém na 28,5 kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Stala se tam nehoda, osobní auto tam srazilo zvěř. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Tak opatrně. V Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulice Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá ještě do 30. června. A v Sokolské ulici v Praze 2 počítejte s omezením mezi křižovatkami ulic Halkova a náměstím IP Pavlova. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Omezení tady potrvá taktéž do 30. června. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Je téměř půl čtvrté, sobotní horké odpoledne na Rádiu Praha pokračuje, přejeme vám krásný den. Na koupalištích je dnes plno, do divoké šárky vyrazila k vodě taky naše létající redaktorka Monika Doležalová. Moniko, já tě zdravím, tak kolik je odhadem v divoké šárce lidí?
1: Hezké odpoledne, no asi stovka. Ne, stovky, je jich tu opravdu hodně, hlava na hlavě, areál už se zaplnil. A i teď sem stále přicházejí další lidé. Naopak někteří návštěvníci, kteří dorazili hned ráno, tak už po několika hodinách v tropických teplotách odcházejí domů. Volné místo ale ve stínu tady vůbec nenajdete. Je vidět, že lidé myslí i na pitný režim. Všimla jsem si, že mnozí se přinesli velké lahve s vodou, které se průběžně doplňují. A zájem je také o studené nápoje v místním občerstvení. Tam se tvoří fronta, která se postupně prodlužuje. Většina lidí se chladí pod tekoucí sprchou nebo samozřejmě hlavně v bazénech a posedávají také po stranách toho bazénu a chladí si alespoň nohy. A čeho jsem si všimla, tak je to, že většina návštěvníků nemá žádnou pokrývku hlavy, na to by v těchto vedrech určitě myslela.
0: No, my, kteří dnes u vody nejsme, tak můžeme jenom závidět, ale přesto, jaká je voda? Vyzkoušela jsi ji už?
1: Vyzkoušela několikrát. Přijde mi, že bez toho se to dnes zvládnout ani nedá. Tady v divoké šárce je známo, že ta voda je chladnější. Tady bazén je rozdělen na dvě části. Jedna část má být jako teplejší, tam je hodně dětí, protože tam vede i skluzavka. A ta druhá část, ta je o něco chladnější, ale přijde mi, že už i tento bazén se hodně zaplnil, že lidé tomu i přesto dají šanci a do vody vlezou se alespoň na trochu, na chvíli schladit.
0: No a právě z koupaliště v divoké šárce se nám přihlásila s aktualitami naše létající redaktorka Monika Doležalová. Moniko, děkujeme, krásný den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: No a vydáváme se na parné silnice, buďte na sebe velice opatrní, leckde to může být opravdu rozpálený asfalt, tak komplikace ty zůstávají na D10, a to konkrétně na 28,5 kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Tady je nehoda, osobní auto srazilo zvěř, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, pokud tudy budete projíždět, tak se zvýšenou opatrností. Opatrně také v Praze, v ulici na 50. v Praze 10 konkrétně, je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská, a to ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá ještě do konce června. A ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Už přes 10 let vede v Praze divadlo MA a 7. rokem se letos díky ní rozehraje letní Grébovka. Nejen o netradičním divadelním festivalu bude v pořadu Až na dřeň mluvit režisérka, herečka a tanečnice Mariana Arzumanová.
6: V neděli po 12. hodině na rádiu.

0: Rádio Praha vám teď bezmála 3,5 minuty zpívala Holly Humberstone. Máme krátce po 3:15. Dnešek je velmi horký, neměli bychom zapomínat doplňovat tekutiny a pokud možno se držet i někde ve stínu. Ale kromě toho si dnes připomínáme Den památky obětí komunistického režimu. Dnešek je také Světovým dnem rybářství. Od roku 2001 oslavuje tento den udržitelné rybaření a význam vodních ekosystémů. A je to i den malých a středních podniků vyhlášený OSN na podporu lokální ekonomiky a podnikatelů. V roce 1967 byl v Londýně spuštěný do provozu vůbec první peněžní bankomat na světě. V roce 1977 získal africký stát Djibutsko samostatnost na Francii. A v roce 1978 odstartovala do vesmíru družice Interkosmos 18 s první československou vědeckou aparaturou. Praha je kulturou. No a my samozřejmě nezapomínáme ani sledovat, jak to vypadá na silnicích. Komplikace zůstávají na řadě míst, třeba v Praze 15 v ulici K Horkám. Tam opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. Stejně dlouho potrvá i další problém. Kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kevadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. I tady tedy do 17. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá ještě do konce července. Tak na silnicích trpělivost a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: 107,1 FM
1: a DAB+.

0: hoří truhlárna a sklad. Na dnešek připadá den památky obětí komunistického režimu. Miliony žáků texaských státních škol budou v rámci povinné četby muset číst nový zákon. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami až do 41 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští hasiči zasahují u rozsáhlého požáru truhlárny a skladů v Kamícké ulici v pražském Sedlci. Kvůli rozsahu požáru vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu a na místě pracují desítky hasičů. Teď už se požár podařilo dostat pod kontrolu. Příčina požáru ani výše škody zatím nejsou známé. Lidé z okolí by podle hasičů neměli větrat a záchranáři na místě ošetřili 7 zasahujících hasičů. Malby na chodnících nově zdobí ulici generála Šišky v Praze 12. Především malým dětem mají v příštím školním roce sloužit jako značení cesty z tramvajové zastávky do školy. Obrazy květin nebo housenek navrhli výtvarníci ze Západočeské univerzity v Plzni. Podle místostarostky Prahy 12 Lenky Vedralové z hnutí ANO jsou kresby součástí programu Bezpečné cesty do školy.
2: Zatím máme samé pozitivní reakce nejen od žáků, kteří se na výmalbě chodníků podíleli, ale samozřejmě i od lidí, kteří v té dané lokalitě bydlí a i ti velmi pozitivně tento projekt hodnotí.
0: Česko si dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu. Připadá na výročí justiční vraždy političky a právničky Milady Horákové. Tu spolu s dalšími třemi muži přesně před 76 lety v pražské pankrácké věznici oběsili komunisté. Skupinu předtím odsoudili za údajnou velezradu a špionáž. Na období vykonstruovaného procesu před několika lety vzpomínala ve vysílání Českého rozhlasu dcera Horákové Jana Kánská. Bylo jí 16 let, když její matka zemřela.
3: My jsme to sledovali samozřejmě velice pečlivě, každý večer jsme byli u rády a všecko jsme slyšeli a pořád jsme doufali, že snad se podaří, aby dostala milost, o kterou ona si sama nechtěla požádat, tak jsme pak požádali já s mým dědečkem, no a bylo zamítnuto.
0: Stejně jako žádosti o milost od světových osobností, například vědce Alberta Einsteina. Milada Horáková byla jedinou ženou, kterou komunisté v Československu odsoudili k trestu smrti z politických důvodů. Příběhy z Bible se na veřejných školách v americkém Texasu dostanou na seznam povinné literatury. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Podle agentury AP začne nový soupis platit od roku 2030. Četba nového zákona se bude vztahovat až na 5 milionů žáků. Rada tento týden projednávala i učební osnovy sociálních studií, ve kterých se objevují paralely mezi americkými příběhy a americkou historií. V Texasu od loňska mimo jiné platí, že učitelé musí ve třídách vyvěšovat desatero přikázání. Stát školám zároveň umožňuje najímat kaplany, kteří žákům

0: Poskytují poradenství s cílem předcházet střelbám na školách nebo pomáhat řešit duševní problémy. Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu v Severní Americe, když s jedním bodem skončili ve skupině poslední. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přečetl na rozínském letišti připravené prohlášení a mluvil i o tom, že věří v lepší fotbalovou budoucnost.
1: Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. A tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
0: Zítra bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty 39 až 41 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A připojíme aktuální dopravní informace. Začneme na D8 na 13. až 12,5 kilometru ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tam odstavené, porouchané osobní auto. Na místě zasahuje lítka policistů, projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace zůstávají také v Praze 9 v Novopatské ulici. Probíhají tam práce na silnici. Jedná se o přípravné práce před rekonstrukcí Belské a v místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. S omezením v tomto místě počítejte do 16. srpna. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A ještě připojím Hybernskou ulici v Praze 1, kde probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února příštího roku. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Poslední červnová sobota má datum 27. a je 6 minut po 16. hodině. V příštích minutách pro vás máme pár tipů pro volný čas a ve víkendové Praze pokračujeme i s dalšími songy. Čekají vás třeba Sam Fender a Olivia Dean.

0: 16 hodin, 16 minut, s vámi je Rádio Prá, přejeme krásný sobotní den a připomínám, že toto kolo hlasování do vinylu je stále v běhu. O vaše hlasy tentokrát usiluje Janet Jackson s deskou Rhythm Nation 1814 a taky Whitney Houston s debutovým bezejmenným albem. K hlasování použijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. Hlasování končí v pondělí 29. června v poledne a vítěznou desku vám pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou.
1: Praha je nej. Přes Svatavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty. A jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká světelná instalace a prostor pro kulturní akce i odpočinek u řeky. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor, pokud jedete z Prahy směrem na Rozvadu v D5. Mezi 59. a 0. až 61. kilometrem dejte pozor, je tam hlášený předmět na vozovce, jedná se o rozházené kusy pneumatiky, tak opatrně. Komplikace zůstávají taky na D8, 13. až 12. a 0. kilometr ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto, na místě zasahují policisté, projíždějte proto s opatrností. Pozor si dejte také v ulici Krokova v Praze 2, tady počítejte s komplikacemi. Pracuje se tady na vozovce a ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova, Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lomírova a Slavojova. Práce tady potrvají do konce března 2027. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Nepochybuji o tom, že jste na rádiu Praha poznali Lady Gaga, je 5:30. Víkendová Praha pokračuje a pražské tipy má pro vás Jirka Štefl.
1: Koncerty, divadla a letní kina, přesně tohle nabízí letní scény v Praze 10. Městská část pro vás připravila kulturní program v Malešickém parku, na Skalce nebo na Zahradním městě. Teď v neděli se do těchto lokalit můžete vydat na divadelní představení pro děti. Začátek je v 15 hodin. Další vystoupení jsou pak na programu v červenci a v srpnu. Na ostrově Štvanice je zase teď o víkendu Mystic Skate Cup. Vidět tam můžete přední skateboardisty a skateboardistky z celého světa. Nedělní program pak zakončí hudebně skupina PSH. A botanická zahrada nabízí rostlinnou odiseu. V podobě skamenělin tam uvidíte rostliny, které na zemi byly ještě před člověkem. A součástí výstavy jsou i 3D modely lebek 3 bíložravých dinosaurů. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na D5 mezi 59. a 5. a 61. kilometrem ve směru z Prahy na Rozvadov. Stále je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o kusy pneumatiky, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace zůstávají i na D8, a to konkrétně mezi 13. a 12. a 5. kilometrem ve směru na Prahu. Je tady odstavené porouchané osobní auto, na místě zasahuje hlídka policie. Pozor také v Praze, kde máme stále komplikace v podobě omezení či uzavírek, například v ulicích Frejova, Jandova, Kolbenova, pod pekárnami a Sokolovská. Počítejte s omezením a zúženými jízdními pruhy kvůli opravě silnice v křižovatce. Omezení tady potrvá do 28. června. A v Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. A to až do 30. června. A dobře doveďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 3:45, takový je aktuální čas, sobotní odpoledne na Rádiu Praha pokračuje a v kulturním centru Zahrada v Praze 11 se o tomto víkendu přenesete do Vietnamu. Bohatý program festivalu Zářivý Vietnam tam představuje vietnamskou kulturu, gastronomii, umění i tradice. Takže můžete ochutnávat i poznávat řemesla, obdivovat výstavu obrazů, zajít na filmové projekce nebo na hudebně taneční vystoupení. V neděli je v plánu i průvod tradičních vietnamských krojů. Součástí dnešního programu bude od 17 hodin hudebně taneční vystoupení Vietnam v rytmu barev. No a více informací najdete také na našem webu v tipech na víkend praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A doplníme aktuální dopravní informace. V Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic u Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Pozor také v Sokolské ulici v Praze 2. Tady počítejte s omezením mezi křižovatkami ulic Hálkova a náměstím IP Pavlova. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh, omezení tady potrvá taktéž do 30. června. A ještě doplním ulici na 50. v Praze 10, tady je omezení v úseku ulic Průběžná Mokařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá taktéž do 30. června. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Teplotní rekord nemusí jít navíc o konečnou hodnotu. Začal prázdninový provoz pražské městské hromadné dopravy, spoje jezdí v delších intervalech. Bahrajn zkritizoval iránský úder na své území. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 39 až 41 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupně Celsia. To je o 0,2 stupně více než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi do Břichovice u Prahy. Meteorologové dnes o tom informovali na Facebooku. Upozorňují také, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají v Česku i zítra a na Moravě ještě v pondělí. Pražská městská hromadná doprava přešla do prázdninového režimu. Metro, tramvaje i autobusy od dneška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší o zhruba minutu. Do běžného režimu se MHD v metropoli vrátí 29. srpna. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
2: Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C na části této linky. Tramvajový provoz budou po celé prázdniny ovlivňovat výstavby a rekonstrukce tratí.
0: Hasiči dohašují požár truhelárny a skladu v pražském Suchdole. Oheň už mají pod kontrolou, na místě ale zůstávají i kvůli rozebrání poškozené konstrukce. Informovali o tom na síti X. Kvůli přehřátí museli záchranáři ošetřit 7 zasahujících hasičů. Vyhlášený byl 3. stupeň požárního poplachu ze 4 a 2 lidé se ještě před příjezdem jednotek sami evakuovali. Bahrajn odsoudil útoky íránských dronů na své území. Uvedla to tamní státní tisková agentura s tím, že země si vyhrazuje plné právo bránit svou suverenitu a bezpečnost. Teherán předtím oznámil, že udeřil na cíle v regionu spojené s americkými silami. Neupřesnil ale, o která místa šlo. Íránská ofenziva byla reakcí na údery americké armády na skladiště raket a dronů a také na pobřežní radarová stanoviště v Íránu. Spojené státy tím odpověděly na čtvrteční útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu teď uspěla na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
3: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo. Je mi líto naomi, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis. Věřila jsem si dnes.
0: Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 39 až 41 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Doplníme aktuální dopravní informace. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. V ulici K Horkám v Praze 15 opravují most. Ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. No a kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem. Omezení tady potrvá do 17. července. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Nádhernou sobotu vám všem. Začínají letní prázdniny a do...

povolené. Část lidí bude volno trávit splouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempu a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují, jak je například sjízdná Sázava, řekneme už za necelou půl hodinu. A ve víkendové Praze opět hrajeme to nejlepší, v příštích chvílích nám to potvrdí třeba Benson Boone. David Guetta a Sam Martin.

0: 17 hodin 15 minut, Rádio Praha je stále s vámi. Tak už jen do zítřka můžete navštívit výstavu Titanic. A to od 9 do 19 hodin. Legendární Titanic, který se potopil po nárazu do ledovce v mrazivém Atlantiku, asi není třeba nějak obsáhle popisovat z mé strany. Výstavu můžete tedy navštívit naposledy zítra v pražských Letňanech a o slavném parníku i jeho cestujících se tak dozvíte ještě něco, co jste doposud třeba ještě nevěděli. Na výstavě uvidíte kajuty, strojovnu i osobní předměty, které byly vyloveny ze dna oceánu. A podrobnosti najdete taky v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz. No a vydáváme se opět na silnice, kde máme čerstvý problém v Kladenské ulici v Praze před křižovatkou s ulicí u Davidského rybníčku. Je nehoda osobního auta a trolejbusu. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme taky na D10 mezi 56. a 57.5. kilometrem ve směru z Prahy na Turnov. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Připomínám také problémy ve Vinohradské ulici v Praze 10. Probíhají tady stavební práce a kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. A v ulici K Horkám v Praze 15 opravují most ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař. Je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm Lady.

0: 17:31 minuta, s vámi je Rádio Praha, užíváme si poslední červnový víkend a je sobota 27. Hezké počasí láká k vodě, navíc začínají prázdniny a dovolené, které bude část lidí trávit s plouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím letošní sezónu chválí. Zájemci by si podle nich měli vodácké vybavení a místa v tábořištích zamluvit předem.
1: Velmi rušno je v Kácově, v Pučovně, lodí plné taky občerstvení. Se mnou je tady Monika Nováková, hlavní instruktorka. Pojďme připomenout nějaké zásady toho bezpečného chování na vodě.
2: V těchto dnech, kdy je opravdu veliké horko, tak hlavně myslet na tekutiny, nějaké pokrývky hlavy a tak dále.
1: A jak to vypadá aktuálně s vodou? S vodáky to vypadá dobře, my je tady slyšíme, proudí tady kolem nás do Bystra, ke stanům, které tady lemují řeku, doslova jako barevná duha bych řekla.
2: Tak v tuhle chvíli máme nesízdný úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sýznost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jako plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla.
1: Tady okolo jdou dvě dívky, takže počítám, že vodačky, jo?
3: Ano, ano. My si to určitě užíváme.
1: Tak a už jste se koupali?
4: No jasně, že jsme se koupali.
1: Je to potřeba asi v tom teplu?
3: Určitě, těch 30 stupňů, velká potřeba.
5: Pizza!
1: Nesmí tady chybět samozřejmě provozovatelka vodácké pučovny v Kácově, Anna Zímová. Jaká je ta letošní sezóna zatím?
6: No tak letošní sezóna zatím je dobrá. Musím si pochválit hlavně počasí, které nám přeje, protože byť teda řece se to moc nelíbí, tak vodákům se to hodně líbí, máme hodně sluníčka.
1: Jakub Urban, další instruktor by sportu. Je vidět, že jste dneska taky jel na vodě, protože jste pěkně přismahlí, máte červený nos, červené tváře. Jaké máte rady, jak si užít tu vodu i tady v tom obrovském horku, které teď panuje?
7: Ve chvíli, kdy vodákovi začne být trochu teplo, je ideální vybrat si tůňku, vymáchat se a pokračovat. A důležité je používat dostatečný vysoký faktor, aby nevypadali ostatní vodáci jako já.
1: A další důležitou radou Jakuba Urbana je taky to, aby to vodáci nepřeháněli s alkoholem. Od řeky Sázavy, Věra Hájíková, Český rozhlas.
8: Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
0: No, nejsem vodák, takže nevím, jak je to na vodě se zákazem alkoholu, ale v každém případě my se teď z řeky a z vody přesuneme na silnice, protože tam se stále něco děje. Například v Praze v Kladenské ulici dejte pozor před křižovatkou s ulicí u Dejvického rybníčku. Je tam střet osobního auta a trolejbusu, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace, ty máme i stále na D10. 56. až 57,5. kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Tady je odstavené porouchané osobní auto, na místě zasahují policisté, projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozor si dejte taky kvůli práci na plynovém potrubí, počítejte s omezením v ulici Radimova, je to v Praze 6. Kvedlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem a omezení v tomto místě potrvá do 17. července. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Rádio Praha dospíval Adonis je krátce po 17:45. Mystic Skate Park na ostrově Štvanice hostí od pátku do neděle tradiční třídenní závod světového poháru ve skateboardingu, kam se pravidelně sjíždí špička světového skateboardingu. Ale pozor, pokud na skateu nejezdíte, i přesto se můžete skvěle pobavit. Na závody totiž naváže každý den také večerní program s kapelami a DJ. Těšit se můžete na pestrou nabídku jídla i prezentace skate firem a jejich výrobků. Program probíhá dnes od 11:30 do 1 hodiny po půlnoci a zítra tedy v neděli od 12 do 2 hodin do pondělního rána. Detaily pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije sportem.
0: No a na silnicích tam to taky žije, například v Kladenské ulici v Praze před křižovatkou s ulicí u Dejvického rybníčku. Dejte pozor na nehodu, srazil se tady trolejbus s osobním autem, projíždějte opatrně. Opatrně taky na D11 ve směru od Jaroměře do Prahy. Tady máme problém na 7,5 kilometru v podobě nehody dvou osobních aut. Na místo míří jednotky integrovaného záchranného systému, projíždějte s velkou opatrností. Připomínám také komplikace na D10, a to na 56. až 57,5 kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady odstavené porouchané osobní auto, na místě zasahují policisté, tak dejte pozor. A ještě připojím ulici Olgy Havlové v Praze 3, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 18 hodin, s vámi je Rádio Praha. Máme pro vás další zprávy ve studiu, už je Anna Hašková.
1: Pěkný podvečer. V Česku bude i nadále extrémní teplo. Pražští záchranáři varují před kolapsy. V 88 letech zemřela zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Londýnské letiště kvůli bouřkám ruší a odkládají stovky letů. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty až do 41 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští záchranáři varují před kolapsy z tepla. Dnes teploty v metropoli a okolí vystoupaly nad 37 stupňů Celsia. Zítra pak můžou překonat i 40. Lidé by měli podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse omezit tělesnou zátěž a pobyt na přímém slunci a měli by dodržovat pitný režim.
3: Ideálně bychom měli pít pravidelně během celého dne a nečekat na ten pocit žízně, který vlastně už signalizuje, že té vody není úplný dostatek v tom těle. Ideálně minerální vlažné vody, nedoporučujeme přeslazené nápoje anebo alkoholické nápoje.
1: Správa železnic plánuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železničních přejezdech. Místo výstražních křížů na nich mají být závory, pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
4: Akce je zatím v přípravě a stavební práce přicházejí v úvahu teprve v roce 2028 nebo později, podle toho, kolik financí bude v rozpočtu pro nadcházející roky.
1: V Paříži zemřela česká spisovatelka, překladatelka a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Bylo jí 88 let. O jejím úmrtí informoval deník N s odvoláním na spisovatele Jaromíra Typlta. Pro tvorbu Linhartové je charakteristické prolínání časových pásem, splývání dějů, osob, mísení fikce a reality a hra se slovy. Mezi její nejznámější díla patří Dům daleko, Prostor k rozlišení, Tvor nebo Lanu z tří tváří. Autorka v Československu patřila do skupiny tzv. 36níků. Mezi nimi byl mimo jiné i Václav Havel, Josef Topol nebo Jan Zábrana. V roce 1968 emigrovala do Francie a od té doby publikovala výhradně ve francouzštině. V 90. letech se stala laureátkou literární ceny Jaroslava Seiferta. Před 15 lety získala také cenu FX Šaldy. Londýnské letiště Heathrow a Gatwick hlásí zpoždění stovek letů. Další desítky spojů zcela zrušila, a to včetně spojení s Prahou. Důvodem jsou bouřkové mraky, které se po vlně veder vytvořily nad severozápadní Evropou. Podle stanice BBC je zpožděných letů přes 800. V některých případech zpoždění dosahují až 11 hodin. Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně je po sobotním kole Jana Milichová. Vítězka turnaje z roku 2022 zahrála druhé kolo za 4 údery pod pár a celkově má skóre minus 9. Milichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
5: Asi nebylo tak těžké udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku.
1: Do finálového nedělního kola postoupili z českých hráček ještě Tereza Zapletal-Koželuhová, Lucie Váchová, Sára Kousková a Patricie Maková. Během zítřka bude jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Teplotní maxima 39 až 41 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak a nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme nehodou, která je v Praze, a to v Kladenské ulici. Před křižovatkou s ulicí u Dejveckého rybníčku se srazil trolejbus a osobní auto. Stále v tomto místě máme hlášené komplikace, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně také na dálnici D11, 7,5 km ve směru od Jaroměře do Prahy. Tady máme nehodu dvou osobních aut a na místě jsou hlídky integrovaného záchranného systému. Pozor si dejte taky na D10, a to konkrétně na 56. až 57. a půl kilometru ve směru z Prahy na Turnov.

0: V tomto místě je odstavené, porouchané osobní auto a na místě hlídka policie. Je tady, projíždějte se zvýšenou opatrností. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
3: Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: V Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Dobrý sobotní večer. Na dnešek připadá jedno smutné výročí našich dějin. Přesně před 670 lety totiž komunisté zavraždili Miladu Horákovou. Stalo se tak po vykonstruovaném politickém procesu za údajnou velezradu a špionáž. O případu, který tehdy vzbudil ohlasy v zahraničí, si řekneme víc už ve 15:45. S Petrem Jungmanem si připomeneme historii dnešního 27. červnového dne. Slavná Fragnerova lékárna v Praze si připravuje vlastní léky, obnovila třeba recepturu kdysi populární pražské domácí masti. Máme pro vás podrobnosti. A Praha má nově dvě trolejbusové linky, které časem nahradí autobusy číslo 131 a 176. Kam trolejbusy jezdí, řekneme už za okamžik. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám ten nejlepší poslech.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Po Praze jezdí nové trolejbusové linky, mají číslo 51 a 53. Cestující se jimi mohou svést mezi Hradčanskou a Bořislavkou a ze Strahova na Karlovo náměstí.
1: Veronika Amirová si na Karlově náměstí teď všimla nového trolejbusu, tak jste místní, budete ho využívat, nebo čím to, že vás tak zaujal?
2: Tak já ho rozhodně využívat budu, mě velmi teda baví doprava a jezdím pravidelně 176 a fakt hodně mě nadchlo, že se teďka ta linka elektrifikovala a že budu teda mít tu možnost využívat trolejbus pravidelně.
1: Trolejbusy by měly úplně nahradit linky 131 a 176, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Trolejbusy jsou jednoznačně tižší a ekologičtější a troufám si říct, že i příjemnější pro cestující. A co taky určitě není bez zajímavosti, mají mnohem lepší dynamické parametry, to znamená, že to svezení může být ve finále i rychlejší.
1: Praha měla dostat 30 nových vozů od tureckého výrobce, zakázka se ale zdržela.
3: Já jsem tamto směru optimistický a myslím si, že všech 30 trolejbusů by se mohlo dostat do pravidelného provozu s cestujícími do konce letošních letních prázdnin.
1: V Praze začaly první trolejbusy jezdit už v roce 1936, popisuje při jízdě trolejbusovou linkou 51 technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
4: Celá ta historie pražské trolejbusové dopravy začala právě zde, vlastně mezi Bořislavkou a Matějem, respektive tehdy až k vozovně Střešovice, a tehdy se linka jmenovala K a je to vlastně přesně 90 let, co tady ty jízdy začaly.
1: Stavba dvou tratí stála přes 616 milionů korun. Město na ní získalo peníze z Evropské unie. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Na silnicích opatrně, máme hned několik dopravních nehod. V Kladenské ulici v Praze před křižovatkou s ulicí u Davidského rybníčku vyšetřují nehodu trolejbusu a osobního auta. Nehoda je také v ulici v Čeňku, nedaleko křižovatky s ulicí k zámku. Osobní auto narazilo do betonového sloupku. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. No a pokud jedete ve směru na Prahu od Jaroměře po D11, tak na 7,5 kilometru dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Na místě zasahují hlídky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Chrání rány a zmírní zánět i bolest. Před 160 lety vznikla ve Fragnerově lékárně u Černého Orla, tehdy velmi populární pražská domácí mast. Měla takový úspěch, že se později už v továrně vyráběla ještě po druhé světové válce a slavná mast znovu ožila. V nejstarší fungující lékárně v Praze ji začali znovu připravovat.
2: Vítejte v Fragnerově lékárně. Funguje od roku 1488, to znamená, že je nejstarší fungující lékárna v Praze.
3: Se současným majitelem Branislavem Fulierem jsme vstoupili do lékárny u Černého Orla na Malé Straně, kde se dochoval i historický interiér.
2: Po vitrince můžete vidět asi 20 našich specialit.
3: Lékárna se stala slavnou právě tím, že Benjamin Fragner tu v druhé polovině 19. století začal vyrábět legendární speciality, například pražskou domácí mast.
2: Byla to v podstatě zjednodušeně povedané mastička na všechno, na jakýkoliv kožný problém.
3: Velkou popularitu si mast udržela celých 80 let. Pak její slávu před více než 10 lety znovu obnovil kalenický specialista Zbyněk Sklenář.
4: Takže nejprve si připravíme ten masťový základ. Stává se z mandlového oleje a bílého vosku. Po rozpuštění vlastně vymícháme do vychladnutí.
3: A když máme ten základ masti hotový, tak co dál?
4: Budeme do něj právě inkorporovat ostatní komponenty.
3: Takže tu máme několik skleněných lahviček.
4: Ten přípravek má vlastně účinky protizánětlivé, hojivé a tomu odpovídají i obsažené komponenty, jakými je například hojivý vitamin E, protizánětlivě působící kyselina salicylová, peruánský balzám, ichtamol a nesmíme zapomenout ani na terpentinovou slici.
3: I když Zbyněk Sklenář navázal na původní recepturu, složení je dnes jiné než kdysi.
4: Byla tam pryskyřice, byla tam unguentum alté, byl tam lůj, byl tam japonský vosk. To jsou vlastně suroviny, které jsou dneska naprosto nedostupné.
3: Ve Fragnerově lékárně se ale zrodily i další legendární léky. Třeba sirup proti kašli Timomel nebo antiperle k dezinfekci úst. A i ty se dnes v lékárně znovu dají koupit. Výrazně.
4: Rychlé osvěžení.
3: Mentolová chuť.
4: Dechu, přesně tak.
3: Cukrová kulička a jsou v tom přidané nějaké látky.
4: Silice, mátová, mentol, timol.
3: Fragnerova lékárna na Malé Straně si stále zachovává svou tradici a nabízí mnoho dalších přípravků podle vlastních receptur. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: půl sedmé na Rádiu Praha, čas na pražský souhrn s Anou Haškovou.
1: Pražská městská hromadná doprava přešla do prázdninového režimu. Metro, tramvaje i autobusy od dneška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší o zhruba minutu. Do běžného režimu se městská hromadná doprava v metropoli vrátí 29. srpna. V Praze dnes hořila truhlárna a sklad v Suchdole. Hasiči o tom informovali na síti X. Vyhlášený byl třetí stupeň požárního poplachu ze 4 a dva lidé se ještě před příjezdem jednotek sami evakuovali. Kvůli přehřátí při zásahu museli záchranáři na místě ošetřit 7 zasahujících hasičů. Kvůli tropickým teplotám zavedla speciální opatření i pražská zoologická zahrada. V provozu je tam téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu. A mezi stanicemi Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí ode dneška tramvaje. Dělníci tam musí opravit trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Lidé můžou využívat náhradní autobusy. Zítra bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty 39 až 41 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace v Praze, ulici v Učeňku, nedaleko křižovatky s ulicí k zámku. Dejte pozor, osobní auto tady havarovalo do betonového sloupku. Komplikace jsou stále taky v Kladenské ulici před křižovatkou s ulicí u Dejvického rybníčku. Tady se srazil trolejbus s osobním autem. V ulicích Frejova, Jandova, Kolbenova pod pekárnami a Sokolovská počítejte s omezením a zúženými jízdami. Nimi pruhy kvůli opravě silnice v křižovatce. A to ještě do zítřejšího, tedy 28. červnového dne. No a komplikace, ty zůstávají taky v Olšanské ulici v Praze 3. Počítejte tady s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. A to až do 30. června. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 27. června. Světový den sdělovacích prostředků a Světový den rybářství. Svátek má dneska slavný vládce.
4: Vládce náš! Slunce naše jasné!
3: Tedy nositelé slovanského jména Ladislav. Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
5: Ahoj!
3: Čistírna odpadních vod v Praze Bubenči byla uvedena do zkušebního provozu před 120 lety v roce 1906. Dnes je tam ekotechnické muzeum. Od roku 2010 je to národní kulturní památka. Zbrojovka v Uherském Brodě vznikla před 90 lety v roce 1936 jako pobočka závodu České zbrojovky Strakonice. 4 roky je to Colt. Milada Horáková byla v pankrácké věznici popravena v roce 1950.
6: Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hanba.
3: S ní zemřeli časně ráno i Záviška Landra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. Dnes si proto připomínáme významný den památky obětí komunistického režimu. Letadlo francouzské společnosti Air France Tel Avivu do Paříže s 248 cestujícími, z nich asi 100 Izraelců a 12 členou posádkou, bylo uneseno před 50 lety v roce 1976 po mezipřistání v Aténách. Šestice teroristů přinutila posádku změnit směr letu nejdřív do Libye, pak na ugandské letiště Entebbe. Tam se k ním připojili další 3 teroristé. 4. července všechny rukojmí brilantní záchrannou akcí osvobodilo izraelské komando. Poslední sovětský voják opustil území Československa před 35 lety. V roce 1991 nasedl v Kbelích na letadlo do Kyjeva generál Eduard Vorobjov, poslední velitel bývalé střední skupiny sovětských vojsk. Necelé 2 dny po vyhlášení samostatnosti Chorvatskem a Slovinskem začala občanská válka v bývalé Jugoslávii. Před 35 lety v roce 1991 obsadila strategická místa ve Slovinsku jugoslávská federální armáda. Válka ve Slovinsku trvala jen 10 dní a vyžádala si přes 60 mrtvých. V Chorvatsku a v Bosně se válčilo mnohem déle. Takzvaný lesní vrah Viktor Kalivoda si před 20 lety vyslechl u pražského vrchního soudu za 3 vraždy doživotní trest. O 4 roky později ve Valdicích spáchal sebevraždu. A kulatou 60 má dneska zpěvačka Monika Načeva. Já přeju hezkou sobotu.
7: Rádio Praha 107,1

0: Česko si dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu. Přesně před 76 lety, tedy 27. června 1950, totiž komunistický režim zavraždil po vykonstruovaném soudním procesu právničku, političku a bojovnici za práva žen Miladu Horákovou. Stalo se to brzy ráno na dvoře pražské pankrácké věznice. Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté poslali na šibenici z politických důvodů.
1: Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluju tuto zem, miluju tento lid.
2: Tak to stvárnil poslední chvíle Milady Horákové seriál České století z roku 2013. Hrála ji Petra Jungmannová. Slova se dochovala z dobového protokolu o provedení popravy. Spolu s Horákovou oběsili i Jana Buchala, Záviše Kalandru a Oldřicha Pecla. Ti byli spolu s ní odsouzení v jednom z nejznámějších politických procesů, který trval od 31. května do 8. června 1950.
3: Vy, obžalovaná Horáková, Kleinerová, Zemínová, když jste zrazovali naši vlast.
2: Zmiňuje komunistická prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová na dobovém záznamu i další ženy obžalované ve 13členné skupině z velezrady a špionáže pro Západ. Proces s takzvanými nepřáteli lidu doprovázela propagandistická kampaň ve filmu, rozhlase a tisku. Připomíná historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Sinek.
4: Bylo zároveň využíváno takzvaných lidových rezolucí, kdy jednotlivé pracovní kolektivy nebo i kolektivy třeba dětí ze škol tak byly nuceny nebo přesvědčovány k tomu, aby sepisovali žádost o přísné potrestání všech obžalovaných.
2: Miladu Horákovou, kterou věznili už nacisté, komunisté zatkli v roce 1949. Důvodem bylo její působení po komunistickém převratu v únoru 1948. To například udržovala kontakt se svými spolustraníky z Národně socialistické strany, kteří emigrovali. Že posílala zprávy na Západ, Horáková řekla i během soudního procesu.
5: To měly být zprávy, které měly napomáhat mé ilegální a jejich rozvratné činnosti, to znamená, že musely být zprávy, které šly přirozeně proti lidově demokratickým, proti dnešním poměrům zde, že.
2: Vypovídala naučenou odpověď podle předem schváleného scénáře Milada Horáková. Celý proces komunisté dopředu připravili během různých porad. Rozsudek během pražského jara v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
6: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. V Praze máme hned několik dopravních nehod, například v ulici Víta Nejedlého v křižovatce s Bořivojovou. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda je také ve Vinohradské u křižovatky s Velehradskou, srazilo osobní auto chodce. Problémy zůstávají také v ulici Učeňku, nedaleko křižovatky k zámku. U osobní auto tady narazilo do betonového sloupku. Stále si dávejte pozor také v Kladenské ulici před křižovatkou s ulicí u Dejvického rybníčku, kde se srazil před časem trolejbus s osobním autem. A ještě doplníme Bělohorskou ulici ve směru z centra za křižovatkou s ulicí Na Vypichu. Tady je odstavené osobní auto s poruchou v levém místním pruhu, ten je kvůli tomu neprůjezdný v tomto místě. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: noci na neděli bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 23 až 20 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno, nejvyšší teploty 39 až 41 stupňů Celsia a zafouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Vaším sobotním parťákem je stále Rádio Praha. Teď se zprávami v 19 hodin a s Anou Haškovou ve studiu.
1: Pěkný večer. Dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord, nemusí jít navíc o konečnou hodnotu. S cestou do školy budou dětem v Praze 12 pomáhat malby na chodníku. Ukrajinský úder na průmyslová zařízení ve Volgogradě zranil nejméně 10 osob. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 39 až 41 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupňů Celsia. To je o 0,2 stupně více než je dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi do Břichovice u Prahy. Meteorologové o tom informovali na Facebooku. Upozorňují také, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají v Česku i zítra a na Moravě ještě v pondělí. Malby na chodnících nově zdobí ulici Generála Šišky v Praze 12. Především malým dětem mají v příštím školním roce sloužit jako značení cesty z tramvajové zastávky do školy. Obrazy květin nebo housenek navrhli výtvarníci ze Západočeské univerzity v Plzni. Podle místostarostky Prahy 12 Lenky Vedralové z hnutí ANO jsou kresby součástí programu Bezpečné cesty do školy.
3: Zatím máme samé pozitivní reakce nejen od žáků, kteří se na výmalbě chodníků podíleli, ale samozřejmě i od lidí, kteří v té dané lokalitě bydlí a i ti velmi pozitivně tento projekt hodnotí.
1: Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatku a jejich znovu složení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotoví budou do konce června. Za práce na jedné pyramidě zaplatí sedlecká farnost 20 milionů korun, říká ředitelka organizační složky Radka Krejčí.
4: Pro mě jako pro správce kostnice je nejdůležitější zajistit návštěvnický provoz. To znamená, že my musíme všechno velmi pečlivě plánovat, protože vlastně jediné finance, které máme, tak pramení z turismu. Takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme.
1: Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila na průmyslová zařízení v ruském městě Volgograd. Úder zranil nejméně 10 lidí. Oznámil to gubernátor oblasti Andrej Bočarov. Řízené střely podle něj poškodily výrobní zařízení jedné továrny a způsobily několik lokálních požárů. Gubernátor neposkytl podrobnosti o typu zasažené fabriky. Nepotvrzené zprávy ruských a ukrajinských médií ale naznačují, že jde o ruského výrobce raketových a dělostřeleckých systémů. Fotbalisté Cap Verde remizovali na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 0-0 a postoupili do play-off. Nováček šampionátu byl ve skupině druhý za Španělskem, které zdolalo Uruguay 1-0. V prvním kole vyřazovací fáze nastoupí Cap Verde proti Argentině. A pro kapverdského golmana Vozinu to bude životní zážitek.
5: Myslím, že tohle si nikdo z nás ani nepředstavoval. To, že jsme se kvalifikovali do play-off, je pro nás obrovskou odměnou. Pro každého fotbalistu je to zkrátka sen, hrát proti Argentině s Lionelem Messim.
1: Belgie porazila Nový Zéland 5-1, Egypt remizoval 1-1 s Íránem, Francie zvítězila nad Norskem 4-1 a Senegal nad Irákem 5-0. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 39 až 41 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehody v pražských ulicích, například v Kladenské před křižovatkou s ulicí u Davidského rybníčku. Tam už došetřují nehodu osobního auta a trolejbusu. Komplikace zůstávají v ulici Učeňku nedaleko k křižovatky s ulicí k zámku. Osobní auto tady narazilo do betonového sloupku.

0: V Hradské ulici u křižovatky s Velehradskou osobní auto srazilo chodce. V ulici Víta Nejedlého v křižovatce s Bořivojovou havarovala dvě osobní auta. A v Bělhorské ve směru z centra za křižovatkou s ulicí Na Vypichu je odstavené osobní auto s poruchou v levém jízdním pruhu, ten je kvůli tomu neprůjezdný. Ještě připojím D7, 17. kilometr ve směru z Prahy na Chomutov. Dejte pozor, je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o kamení na dálnici. Mezi jízdními pruhy projíždějte velmi opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Před 6 minutami odbyla 19. hodina a je s vámi sobotní večerní Praha. V příštích chvílích třeba s pražskými tipy. A milovníci Supermana se mají na co těšit, dokin totiž zamířil akční příběh jeho sestřenice Kary a odehrává se v hlubokém vesmíru. Za chvíli vás na snímek Supergirl pozveme. A stranou nenecháme ani muziku, s tou jsou připraveni David Guetta, Alphaville a Ava Max. Glass Animals. Nebo si je na Spyro. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Maloš.

0: S Mikem Žbirkou jsme se podívali na Bahamy a jedeme dál. Je 19. hodin 16,5 minuty a s vámi stále Večerní Praha. Fanoušci komiksového světa vědí, že jeden z nejslavnějších komiksových hrdinů Superman má biologickou sestřenici Karu. A ani ona nemá úplně klidný život, což teď můžete posoudit v americkém akčním filmu Supergirl. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Kara neměla na rozdíl od bratrance Kal-Ela idylické dospívání. Zatímco on vyrůstal v péči milujících adoptivních rodičů, ona živořila mezi troskami zničeného Kryptonu.
2: Nenajdeš tu žádný blízký?
3: Jo, to asi ne, Clarku. Žádný blízký už nemám.
1: Viděla umírat své nejbližší a tahle zkušenost v ní zanechala jak traumatické vzpomínky, tak ale i zocelila její charakter a formovala její pohled na svět. Teď v 21 letech putuje Kara se svým psem Kryptem bezcílně napříč vesmírem.
3: Jsem doma tam, kde seš ty.
1: Kara se snaží najít místo, kam by doopravdy zapadla. Osud ji svede dohromady s dívkou jménem Rutý, která by ráda pomstila vraždu svých rodičů. A tak začíná epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností.
3: Co teď? Banditi u sebe nosí protijed. Zbývají mu 3 dny. Nesmíš mě opustit.
1: Snímek Supergirl, hlavní roli Smiley Alcock, se inspiruje komiksovou sérií populárního amerického scénáristy Toma Kinga. Ten se nechal slyšet, že věří, že Supergirl neudělá svému bratranci Supermanovi kinek ostudu.
3: Bez tebe nebudu nikde doma.
4: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu.
5: Vinyl.
4: Každé pondělí na Radio Praha.
5: Na Radio Praha.
6: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Lady.

Hedway na rádiu Praha dospíval písničku What is Love. Mimochodem, tahle písnička zazněla jako ústřední song filmu Noc v Roxbury. Pokud se chcete zasmát, doporučuji. Dnes se v pražské zoologické zahradě slavil Mezinárodní den tropů, který upozornil na jedinečnou biologickou rozmanitost a ekologický význam tropických oblastí. Pokud do zoo vyrazíte i zítra, tak máte stále jedinečnou možnost slédnout divadelní představení s názvem Ptáci, zvířata a moji příbuzní, podání vršovického divadla Mana přímo v amfiteátru rezervace Bororo. A jako každý víkend se můžete v zoo zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Je jich poměrně dost, pokud byste chtěli podrobnosti k tomu rozpisu a programu, tak je najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Je 7:45 a sobotní večerní Praha teď nabízí pražské typy s Jirkou Šteflem.
1: Koncerty, divadla a letní kina, přesně tohle nabízí letní scény v Praze 10. Městská část pro vás připravila kulturní program v Malešickém parku, na Skalce nebo na Zahradním městě. Teď v neděli se do těchto lokalit můžete vydat na divadelní představení pro děti. Začátek je v 15 hodin. Další vystoupení jsou pak na programu v červenci a v srpnu. Na ostrově Štvanice je zase teď o víkendu Mystic Skate Cup. Vidět tam můžete přední skateboardisty a skateboardistky z celého světa. Nedělní program pak zakončí hudebně skupina PSH. A botanická zahrada nabízí rostlinnou Odysseu. V podobě skamenělin tam uvidíte rostliny, které na zemi byly ještě před člověkem. A součástí výstavy jsou i 3D modely lebek tří bíložravých dinosaurů. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: 15. července. Lidé můžou využít náhradní autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
1: O výluce informujeme prostřednictvím hlášení ve stanicích metra a na vybraných místech dotčených výlukou jsou umístěny informační tabule a lidé se mohou s dotazy obrátit také na informátory dopravního podniku v reflexních vestách.
0: V celém středočeském kraji platí zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Hejtmanství ho vyhlásilo kvůli rozsáhlému suchu a vysokým teplotám. Lidé nesmí například používat zábavní pyrotechniku, vypouštět tzv. Lampiony štěstí a rozdělávat oheň, zdůrazňuje mluvčí středočeského kraje Zuzana Žítková.
2: Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů, jako například v blízkosti lesních porostů nebo stohu sena a slámy, platí zákaz rozdělávat oheň a také zákaz kouření.
0: V noci na dnešek zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl. Bylo mu 102 let. O Víndlovi úmrtí informovala Paměť národa. Za druhé světové války se podílel na protinacistickém odboji a po roce 1948 i na protikomunistickém. Pomáhal uprchnout za hranice desítkám lidí, které režim pronásledoval. Komunisté kvůli tomu Víndla věznili. Rekordní horka poškozují německé dálnice. Beton se kvůli teplotám dosahujícím 40 stupňů Celsia roztahuje a praská. Podle automobilového klubu ADAC už jsou kvůli tomu v současné době poškozené úseky na 11 dálnicích. Komplikace kvůli horku hlásí také německé železniční společnosti. Deutsche Bahn vyzvala, aby lidé o víkendu vlaky necestovali, pokud to není nezbytně nutné. V nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko se železniční doprava odpoledne na 6 hodin úplně zastavila. Čeští hokejbalisté postoupili po třetí v řadě do finále mistrovství světa. Na domácím šampionátu deklasovali Finsko 8-1 a zaútočí na první zlato od roku 2011. Jejich soupeřem budou v neděli Spojené státy, které zvítězily nad Kanadou 4-3. Během zítřka bude jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Teplotní maxima 39 až 41 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A přidáme aktuální dopravní informace. V Praze ve Vinohradské ulici dejte pozor u křižovatky s Velehradskou. Osobní auto tady před časem srazilo chodce, stále tady máme hlášené problémy. Ty jsou také v ulici Víta Nejedlého v křižovatce s Bořivojovou. Před časem tady havarovala dvě osobní auta. A v ulicích Frejova, Jandova, Kolbenova, pod pekárnami a Sokolovská počítejte s omezením a zúženými jízdními pruhy kvůli opravě silnice v křižovatce, a to až do 28. června. V ulici Na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná, Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. Na silnicích buďte opatrní a dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Máme 4,5 minuty po 20. hodině a sobotní večerní Praha přináší další témata. Všichni to už pociťujeme, meteorologové vydali výstrahu před extrémními teplotami, proto bychom měli například pravidelně pít. Více se rozvíme už ve 3/4 v rozhovoru s mluvčím Pražské záchranné služby. A tropický víkend je v polovině, lidské tělo naštěstí disponuje osobní klimatizací. Jak funguje, přiblížíme už za chvíli. A nechybí kapela Muse.

0: i David Stypka.
1: Ne, já brečet nebudu, jinak brečí si ti, co musí mít.
0: Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Teploty se tento víkend budou na některých místech zřejmě blížit 40°C. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismů od rozšiřování cév přes spocení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dát lidé se srdečními onemocněními nebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu. Někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj, pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoct může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehřátí organismu v příliš teplém prostředí.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Extrémy, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní, takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Nejvíc hitů v digitálu.
5: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

Tak s tímhle songem jsme se zase vrátili do světa Jamese Bourna, agenta bez minulosti. To byl Moby, mimochodem, teď právě na Rádiu Praha. A máme téměř 8:30. Tak je to tady, je opět sobota a právě sobotní večer patří na Rádiu Praha mimořádným hudebním kouskům z 90. let minulého století. Od 21 hodin se tak můžete opět zaposlouchat do zóny 90. Dnes vás čekají Vanastovy věci, Pet Shop Boys, Pretenders, Salt and Pepa, Phil Collins, Rod Stewart, taky Monika Načeva, Spice Girls nebo třeba Take That. No a pro další informace mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu na displeji vašeho DAB rádia. To nejlepší z 90. vám přinášíme v zóně 90 každou sobotu po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha.

0: Tohle byly We Are Domín, Rádio Praha je krátce před 8:45. Nejen v Praze a středních Čechách platí varování meteorologů před extrémními teplotami. Dnes by měly v metropoli a okolí vystoupat nad 37 stupňů Celsia. Zítra pak přes 40. Proto bychom měli při pobytu venku například pravidelně pít nebo nosit pokrývku hlavy. Zjistil to reportér Richard Webb z umluvčího pražské záchranné služby Karla Kirse.
1: Úplně zásadní věc je dodržovat pitný režim. Ideálně bychom měli pít pravidelně během celého dne a nečekat na ten pocit žízně, který vlastně už signalizuje, že té vody není úplný dostatek v tom těle. Průběžně pít ideálně minerální vlažné vody, naopak nedoporučujeme přeslazené nápoje nebo naopak alkoholické nápoje. Zároveň pokud se dlouhodobě pohybujeme na přímém slunečním svitu, tak je vhodné používat pokrývku hlavy, aby jsme zase zamezili tomu přímému slunečnímu záření na hlavu a nezapomínat na opalovací krémy, aby nedošlo k závažným popáleninám kůže od sluníčka.
2: K jakým případům nejčastěji vyjíždíte v souvislosti s horkým počasím?
1: Obecně typickým pacientem záchranné služby je seniorní člověk, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními. A toto platí právě i v těchto dnech. To znamená, člověk, který trpí závažným kardiovaskulárním onemocněním ve chvíli, kdy dojde k nárůstu teplot, tak to pro něj představuje zvýšenou zátěž pro ten organismus. Když to zkombinujeme ještě s nedostatečným pitným režimem, tak tam velice rychle může dojít k dekompenzaci toho stavu a zhoršení toho základního onemocnění. Nicméně v rámci teplých letních dnů tak samozřejmě přibývá i kolapsových stavů u jinak zdravých lidí.
2: Jaká je první pomoc, když se lidem kvůli horku udělá třeba nevolno?
1: Ve chvíli, kdy začnete pociťovat první příznaky přehřátí, úpalu anebo úžehu, to znamená různé bolesti hlavy, nevolnosti, takový celkový diskomfort v rámci těla, tak je určitě nejlepší první pomocí opustit přímý sluneční svit a jít do stínu nebo ideálně do klimatizované místnosti. Je vhodné si dát nějaký studený obklad na čelo, na zátylek, případně můžeme i použít vlažnou sprchu.
2: Můžou lidé během horkých dnů například sportovat?
1: Úplně to nedoporučujeme, nicméně samozřejmě pokud je sportovec zvyklý na obdobné tempa a na tyto teploty a řekněme, že disponuje větší fyzickou výbavou než běžný člověk, tak určitě to není zakázáno, nicméně je důležité poslouchat to své tělo.
2: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. V případě vážných zdravotních problémů by se pak lidé měli obrátit na linku 155. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
3: Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: 21. hodina je tady, na rádiu Praha vám přinášíme zprávy s Anou Haškovou. Aničko, vítám tě ve studiu.
1: Hezký večer. Na Litoměřicku dnes bylo skoro 41 stupňů, jde nejspíš o absolutní teplotní rekord. S cestou do školy budou dětem v Praze 12.

0: dalších místech v Polabí a po Ohří. Rekord pro 27. červen zároveň překonalo nebo dorovnalo přes 90% stanic, které fungují alespoň 30 let. Podle meteorologů může být navíc zítra ještě tepleji. Malby na chodnících nově zdobí ulici Generála Šišky v Praze 12. Především malým dětem mají v příštím školním roce sloužit jako značení cesty z tramvajové zastávky do školy. Obrazy květin nebo housenek navrhli výtvarníci ze Západočeské univerzity v Plzni. Podle místostarostky Prahy 12 Lenky Vedralové z hnutí ANO jsou kresby součástí programu Bezpečné cesty do školy.
1: Zatím máme samé pozitivní reakce nejen od žáků, kteří se na výmalbě chodníků podíleli, ale samozřejmě i od lidí, kteří v té dané lokalitě bydlí a i ti velmi pozitivně tento projekt hodnotí.
0: Správa železnic plánuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železničních přejezdech. Místo výstražných křížů na nich mají být závory. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
2: Akce je zatím v přípravě a stavební práce přicházejí v úvahu teprve v roce 2028 nebo později, podle toho, kolik financí bude v rozpočtu pro nadcházející roky.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svoji funkci. Ohlásil také předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, ale neuvedl. Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým uhrál ve třech zápasech jediný bod a nesplnil tak cíl pro šampionát, tedy postup ze skupiny. Spekulace o tom, že by v roli trenéra měl skončit Miroslav Koubek, po příletu rázně odmítl generální manažer Pavel Nedvěd.
3: Je tady maximální soulad s vedením reprezentace. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, a máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění. Do budoucna samozřejmě tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky a máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
0: Zítra bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty 39 až 41 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Rádio Praha. Zóna 90.
6: Je vám teplo, děvčata a chlapci? Jo, dneska jsme se ohřáli. Zítra má být ještě teplej, jako v peci. Čas se aspoň na chvilku osvěžit a odpočinout si od toho úmorného vedra. K večerní pohodě budeme servírovat na Praze až do 22 hodin samé devadesátky. Vítejte u Zóny 90. Tady je Petr Jungmann a první osvěžující mix, v něm Michael Jackson, Italka Alexia a taky Robbie Williams ještě v dresu Take That s hitem z roku 1993 Relight My Fire a hodně tanečně bude znít i opener celé Zóny 90. V klipu Macaulay Culkin hrábne do strun a taťku gigantickým reprákem vystřelí až někam na měsíc. Tak volume doprava a zkuste, co umí to vaše stereo. Tady je Black or White, Michael Jackson.
4: Zóna 90. Na Praze.

Zrovna včera to bylo přesně 30 let, co odstartovala raketová kariéra dívčí skupiny Spice Girls. Přesně 26. června 1996 ji odpálil megahit Wannabe. Dneska prostě nesměl chybět. A zrovna dneska slaví 60. rodačka z Chocně zpěvačka Monika Načeva. Připomeneme si její debutovou desku Možnosti tu jsou z roku 1994. Na ní se výrazně podílel Michal Pavlíček, bude zelený drak. Samozřejmě i s naší velkou gratulací. A po Monice další dva nestoři pop music. 81letý Rod Stewart a 75letý Phil Collins. Ladíte Zónu 90 na Rádiu Praha.

Pokecali sme si o sexu s divčí kapelou z New Yorku Soul a Peps, tedy Salt and Pepper a song, ktorý za pár týdnů oslaví 35 let. Vyšel 6. srpna 1991 a väčšina posluchačů si ho asi ako první vybaví, když se řekne Salt and Pepper. Žádnej Pepa nás ale dál nečeká. Jeden Tom, konkrétne Cochrane z Kanady a jeho životní hit Life is a Highway, výrazne spomalí Chrissy Hynde a její Pretenders. V devadesátkách se blízkli baladou I'll Stand By You a budou i Pet Shop Boys. Zrovna včera jsem připravoval na jeden z dalších vinylů jejich nejslavnější album Actually. My ale zamíříme jen o 30 let zpátky. V letě 1996 měli úžasnou letní Se a Vida E. Teď ale pořádná řachanda a

Mejla Hlavsa, Honza a Dušan Vozáriovi z Oceánu a taky Jitka Charvátová. To byly Fiction. Básníci ticha byl nádherný hit z roku 1995. Jsme ve finále poslední červnové zóny 90. Doufám, že jste si v ní dneska našli nějakou krásnou vzpomínku nebo jste objevili něco, co vám unikalo až do dneška. Každopádně jsem rád, že jste tu dneska byli se mnou. Za chvíli zprávy, teď nejstarší rocková kapela světa. Už v devadesátkách to byli veteráni. Za pár dní budou mít nejnovější album a to jsou Jagger a Richards dávno po 80. Jo, kvalita nestárne, jen zraje. Tady je Anybody Seen My Baby z roku 1997 a Rolling Stones. Hezký zbytek sobotního večera. Zóna 90.

107,1 FM. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: 90.
1: To byla Zóna 90 na Rádiu Praha.
2: Zóna 90.
1: Další 90, celých 60 minut, přesně za týden. V sobotu v 9 večer.
2: Zóna 90.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
3: Give me a beat.
1: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity.
2: I nejnovější hity.
1: Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
4: Je 22 hodin.
5: Začal prázdninový provoz pražské městské hromadné dopravy. Spoje jezdí v delších intervalech. Čeká nás další tropický den, teploty můžou vystoupat i na 41 stupňů.

0: 25. srpna. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
1: Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C na části této linky. Tramvajový provoz budou po celé prázdniny ovlivňovat výstavby a rekonstrukce tratí.
0: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření i Pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
2: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
0: 1. prázdninový týden přinesl tropické teploty. Maxima dnes dosáhla více než 40 stupňů Celsia a zítra může být na některých místech i 41. To platí hlavně o nížinách, Polabí a Poohří. Na co si v takovém počasí dát pozor, říká meteorolog Josef Hanzlík.
3: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
0: Začátkem týdne už by ale vlna veder měla končit, bude oblačno až zataženo. Od pondělí pak čekáme postupně na celém území přeháňky nebo bouřky, místy i silné. A teploty budou postupně také klesat. V polovině týdne naměříme kolem 24 stupňů. Do Venezuely dorazilo po ničivém zemětřesení už více než 1600 členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou do země ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN také 140 záchranářských psů, kteří jsou vycvičení pro hledání lidí v sutinách. Týmy vyslali například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo Česko. Ve Venezuele se po středečním zemětřesení pohřešují desítky tisíc lidí. Potvrzených obětí je zatím 900. Plavec Jan Čejka zaplaval na republikovém šampionátu v Praze český rekord na 200 metrů polohově. Časem 2 minuty a 12 setin sekundy vylepšil v bazénu v Podolí o 14 setin maximum Miroslava Knedly z roku 2023. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 39 až 41 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Prašínově nábřeží pod tančícím domem kotví loď, která pamatuje první republiku. Parník Vyšehrad je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickými interiéry.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Lenky Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a za chvíli taky s mým hostem a tentokrát to bude herečka Lenka Krobotová. Pozve na inscenaci Macbeth na letní Shakespeareovské slavnosti. Také prozradí, jaké změny čeká Davidské divadlo. Na jaké novinky se můžeme těšit nejen v režii nového uměleckého šéfa Jiřího Havelky, ale Lenka Krobotová také prozradí, co právě natáčí. Hezký poslech!

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lenka Krobotová, herečka. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Náš rozhovor pojede na konci června, tak já si myslím, že je nejvyšší čas pozvat na letní Shakespeareovské slavnosti a vy tam máte vlastně ještě tento rok nebo tuto sezónu dvě hry.
1: No, to je relativní, protože já především zvu na Macbetha, kde hraju, nebo mám tu čest hrát Lady Macbeth, což už hrajeme vlastně pátým rokem v režii Jakuba Crofty. Macbetha hraje Marek Němec a asi narážíte na to, že jsem dřív hrála v Zimní pohádce, ale to byla alternace za Petru Špalkovou, která jedno léto vlastně nemohla z pracovních důvodů tam být celou dobu, takže jsme to zalternovali, ale vlastně tím, že já jsem pak byla vytížená v rámci zkoušek a představení Macbetha, tak jsme se vrátili každá do svých stájí, abych tak řekla. Takže teďka jsem spíš takový pohotovosti, kdyby třeba Petra, nedej bože, něco řešila nebo nemohla, tak bych to asi dala ještě. Jsem v takový záloze, bych řekla, ale jako už to hraje Petra sama teď.
0: Ale malinká odbočka, než se budeme věnovat Lady Macbeth, tak tu Zimní pohádku jste hrála v Davidském divadle a potom v rámci letních Shakespeareovských slavností.
1: Ano, je to tak a byla to teda unikátní zkušenost, protože to bylo takový přetočení v hlavě v rámci jaksi rozprostření postav men versus skuteční aktéři, že vlastně to bylo takový křížem všecko. Musela jsem se zorientovat vlastně i v rámci škrtů, takzvaně v té hře, to znamená, že to byla jiná trošku úprava textová, i když opět v příkladu Martina Hilského, takže to bylo pro mě takový jako trošku ze začátku těžký se zorientovat, ale je neuvěřitelný, co ten mozek je vlastně schopen pojmout a jak jsem vlastně díky zkušenostem už asi taky trochu vycvičená na nečekaný takovýhle jako zvraty. No, takže jsem se tak jako lidově řečeno přešaldrovala a vlastně jsem v rolích, kde jsem potkávala u nás v Davidském divadle Davida Novotného a Martina Mišičku například, tak v těchto rolích se mnou na hradě objevil Saša Rašilov, nebo já s ním, já jsem se spíš objevila Saša Rašilov a buď Michal Isteník, nebo vlastně Martin Hoffman.
0: Hrajete ráda v Bankfersu? Máte to ráda?
1: Jako mám k němu velký respekt, protože to je fakt jako disciplína. Na druhou stranu si myslím, že když člověk jde opravdu po smyslu děje, po textu, po těch situacích významově správně, tak ho ten blank vers vlastně už nese sám často, že v tom smyslu ten Shakespeare neuvěřitelně vlastně čistý a jedinečný, že v podstatě ten verš tak jako pluje, jako kdybyste plula na takovým vánkem po moři, tak vlastně, ale musí člověk opravdu vědět, co říká, komu to říká, s jakým záměrem, jaké je situaci. Jinými slovy, řeknu to zase lidově, za mě Shakespeara neočuráte. Prostě ve všech směrech, jako jak to říkám prostě.
0: A je pravda, že Martin Hilský je opravdu mistr těch překladů, že se to dobře hraje?
1: Určitě. A zrovna včera jsme se bavili s Jiřím Havelkou u nás v divadle, nějak jsme o to zavadili, že vlastně kdykoliv člověk poslouchá přednášky Martina Hilského, což já jsem měla tu čest několikrát, dokonce jsem i vystupovala, jako že jsem právě přednášela ty, které ženské postavy v jeho přednáškách, tak vždycky vás tak jako uhrané tím popisem a rozborem Shakespeara, že vždycky

ne, myslím, že nejen já, ale spoustu dalších kolegyň a kolegů má vlastně chuť toho Shakespeara znovu dělat, protože on ho, Martin Hlinský, tak rozkraje po všech stránkách současně vlastně v rámci těch soudobých kulis, abych tak řekla, že prostě máte na to chuť. A sám pan profesor říká, že v podstatě je to za něj geniální celý to jeho dílo v tom, že se vlastně mění s dobou jenom ty kulisy. Hmm. To znamená, že když jdete po čistotě toho textu, po čistotě toho děje a nemáte tendenci tam přidělávat efekty, vymýšlet věci navíc, tak vlastně zase, jako, že ten Shakespeare je tak jako nadčasový, že vlastně ty kulisy jsou ta doba. Doba jsou kulisy. Takže v tomhle smyslu vždycky mě to překvapí, jak je to vlastně za mě pravdivý.

0: Vahalové.
1: Sonuje Lenka Krobotová, zároveň Lady Macbeth. Patří Lady Macbeth mezi ty postavy, které si chtějí herečky zahrát postupem času? Něco jako když je vám třeba 16 a chcete tu Julii, potom později tu Lady Macbeth?
2: Tak asi to je individuální, nemůžu mluvit obecně za herečky, ale myslím si, že většina bych řekla, že určitě jo, protože je to prostě tak jako vzorová postava ve smyslu určitých, řekla bych, jak to říct, žánrových kolejí, nebo jak to říct, že vlastně v určitém věku si myslím, že je to prostě výzva a jako já jsem i někde už říkala, že třeba když teďka sleduju některé minisérie třeba na Netflixu nebo i třeba některé scénáře prostě v rámci nějakých filmových děl a tak, že si uvědomu čím dál tím víc, jak opravdu, protože proto jsem použila to slovo vzorové, je často cítit, že se skoro, nechci říct, že se Shakespeare vykrádá, ale že vlastně ten model se opakuje.
1: Jo,
2: že
1: vlastně, archetyp?
2: Ten archetyp, ano, ano, děkuju. No, ten archetyp, že vlastně se opakuje a teď mám konkrétně v hlavě jednu minisérie, kde jsem se několikrát říkala, tyjo, to je model Macbethů. To jsou ty dvě hlavy, z nichž ta žena pak začne tou dračí hlavou kroutit prostě víc a je to vlastně ten archetyp, jak říkáte, no.
1: A dá se v té postavě najít i něco světlého?
2: To je otázka, no spíš já jsem se snažila tam najít nějakou, jak to říct, nějaký jako lidský pochopení ve smyslu žalu z toho třeba, že nemá děti. Mm-hmm. Protože tam ona vlastně vrací k tomuhle tématu v jistý pasáži. K tomu, že vlastně je to trošku ztracená osobnost vedle silného chlapa, ale relativně silného, jak se potom že ukáže, a vlastně je trošku osamělá a tyhle ty vlastně věci okolo ty vlastnosti lidský, které vlastně dovedou k tomu jako jít doslova přes mrtvoly, že to nechci to teďka, aby to vyznělo, že to obhajuju, ale že to z nějakého úhlu jako se dá s tou postavou vlastně jako kdyby trochu jít, že jsme všichni jenom prostě lidi, kteří dělají chyby, dělají průšvihy, prostě jsou takzvaně potopitelný a neseme si všichni nějakou karmu. Jo, to znamená, že ten čin má důsledek a prostě tak to je.
1: Na druhou stranu, vy musíte pochopit, abyste ji mohla zahrát, tak ji vlastně musíte pochopit a vlastně i trošku si opodstatnit to její chování. Jinak byste ji nenáviděla, tu postavu.
2: Ano, to já jsem takhle vlastně se snažila vždycky během let přemýšlet o spoustě různých postav, že vždycky by z toho vyšlo, ano, přesně jak říkáte, že si to musím vlastně načíst tak, abych ji, i když to je třeba v úzovkách nějaká skoro právě diskutabilní až třeba zrůdná postava, snažila se pochopit její jednání. A i jsem byla myslím si, v určitým úhlu pohledu takhle vychovaná herecky, nejen mým otcem, který vedl určitou dobu Davidský divadlo, co se týká humoru a poetiky, ale vlastně i myšlení, čím se dostávám k tomu, co s tím úzce souvisí, že já se vždycky snažím spíš za tu postavu myslet a přemýšlet, než se do ní vžívat. A vlastně ten obrat, jak někdo říká, vy se do toho musíte vžít a tak, beru trošku s rezervou, protože kdybych se měla do každé postavy vžít, tak jsem asi dávno už blázinci. Takže si spíš myslím, že je zajímavější. Neříkám, že to je nějaký recept na to, jako každý k herectví může přistupovat po svém, ve výsledku má každý své postupy, ale mě je hrozně blízký vlastně snažit se za tu postavu vlastně myslet jako v jednání, co jí k tomu, kterému činu vlastně vede. Jo, nebo proč se usměje v tu chvíli, proč v tu chvilku jedná, jak jedná a tak dále.
0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, taky s Lenkou Krobotovou, a než jsme začali natáčet, tak já jsem i vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno. Přišlo tam několik dotazů a jeden se dokonce opakoval. A ten mě docela zarazil, protože to vlastně není pravda. A ten dotaz zněl něco ve smyslu, jak vypadalo to, když vás táta přijímal do Davidského divadla, ale on vás tam nepřijímal. Ne. Jste se tam paradoxně nedostala přes tátu.
2: Já se vždycky takový otázkám divím, protože v mém věku, už jsem to řekla snad jako nesčetněkrát, ani nechci říkat nějakou číslovku, prostě jsem v několika desítek rozhovorů řekla, desítkách, že vlastně mě k mému šoku a překvapení oslovil tehdejší režisér Davidského divadla Lukáš Hlavica na zkoušení Bratrů Karamazových, kde, protože mě znal z Damu, jsem mu přišla do oka jako tehdy typově. Jako Grušenka, na postavu Grušenky. To představení bylo velmi složitý naskoušet. Byla jsem tam takzvaně hozena do vody, prostě, když to řeknu takhle neobratně, mezi bardy, už tam v tu dobu byl Ivan Trojan, hostoval tam Radek Holub, Igor Chmela, David Novotný, Martin Mišička. Takže já jsem vlastně, to bylo jasný, že prostě buď prokážu nějaký schopnosti a obhájím si takzvaně to zkoušení, tu tvoji postavu tam v rámci všeho, a nebo prostě budu odejta, protože co by tam se mnou táta dělal, kdybych dál jako se ukázalo, že jsem prostě neschopná nebo si tam nehodím typově. A musím říct, jestli to některý posluchači mysleli tak, že jako jsem to mohla mít nějak snažší, tak věřte si, čemu chcete, ale opak je pravdou. Naopak se mě až často kolegové zastávali, že vlastně nemusí mi potom během dalších zkoušení dávat otec najevo takovou přísnost, že vlastně vědí, že si mám o to těžší obhájit svoji pozici tam, kor v těch úplných začátcích, kdy jsme se pak potkali při práci s Petrem Zelenkou. Jo, moje vlastně velký první zkoušení s tátou nebylo ani pro jednoho z nás lehký, protože jsme právě čekali, jestli nám to vůbec půjde, jestli jsme schopní oddělit ty rodinné vazby, a v tomhle smyslu se ukázalo, že jsme toho schopní, že prostě jsme režisér a herečka, a kdyby to vyšlo, tak si myslím, že bych byla v tu ráno přeobsazená, a to byl Oblomov. To byla moje první velká práce, kdy jsem vlastně hrála velký složitý vztah s Ivanem Trojanem tehdy, a to prostě byla jako, to byly velký magisterský zkoušky, když to tak řeknu. Takže
1: hlavně, a když si představím Mirka Krobota, tak si nedokážu představit, že to je člověk, který tlačí svoji dceru. To vůbec k němu nepasuje.
2: Naopak, jako naopak. Bystří pozorovatelé možná naší rodiny si všimli, že třeba moje maminka s ním téměř nikdy tolik nepracovala, takže to není, že by za každou cenu jako ta rodina, a hlavně u toho herectví je to fakt specifické, protože vlastně to všichni příčetní lidi asi tuší, že prostě, jak říkám, když by člověk tak si na tom jevišti nefungoval, jak má, no tak proč tak to neobhájí nikdo.
1: Ani pán Bůh nepomůže.
2: Přesně tak, to je to, ten talent i na hereckých školách vlastně jako neúprostná kapitola. Že?
1: Co je těžšího než Dostojevský?
2: No málo co bych řekla.
1: Právě.
2: No, takže
1: jste si prošla peklem, a pak už nechci říct, že to bylo jednoduché v Davidském divadle, ale
2: ano, je pravda, že to bylo opravdu, jak jsem řekla na začátku, opravdu hození do hlubokých vod, a teďka prostě si poraď, jo. A v tomhle smyslu jsem za to zpětně hrozně vděčná, protože to byla opravdu zkouška ze všem všudy, a jako určitě mi kolegové hrozně pomohli svým přístupem. I mě herecky jsem cítila, že mi jakoby pomáhají jako pracovat dál, nebát se toho, a tak, aby jsme byli opravdu všichni na jedné lodi, takže na to vzpomínám moc ráda. A ještě bych jenom k tomu, aby jsme to mohli možná už opustit, řekla, že třeba to málo kdo ví, že pak jsme třeba dělali na malém jevišti její pastorkyňu Gabrielu Prajzovou, kde já jsem tenkrát měla hrát tu hlavní postavu Janufu, a vlastně tu matku, ta Táňa Medvecká a Števa, David Novotný a Laca, Ivan Trojan, takže jako skvělý obsazení, ale prostě se to tak někdy stane, že jak si ta představa nevíde, na tom malém prostoru je to fakt těžký, takže přes všechny peripetie, odklady a nároční zkoušení nakonec můj táta řekl, že vlastně ten tvar nezapadá a že vlastně mu to hrozně líto, ale že by se trápili všichni a myslím si s odstupem času zase, že měl pravdu. Takže to není jako, že bych za každou cenu odfajfkoval všechno, v čem já jsem hrála prostě jako...
0: A tohle slyším poprvé.
2: Ano, to já jsem možná nikdy ani neřekla a teď mi to napadlo v souvislosti s tím, že jako cítím, že se na to ty lidi hodně ptají, že si třeba právě myslej, že to bylo nějaké jako easy peasy, ale opravdu jsem měla i takovouhle zkušenost, že nám zastavil zkoušení.
0: Na obhajobu posluchačů nebo i sledujících toho Instagramu, já si myslím, že to nemysleli zle, ale zajímalo je to propojení otce a dcery a nástup jako do divadla, protože to není úplně jako standardní. Rádio Praha.

0: Se mnou je stále Lenka Krobotová a teď se dostáváme do současnosti Davidského divadla, protože mám pocit, že teď je spousta změn. Jste v novém prostoru, rekonstruuje se. Mm-hmm. Byl tady Martin Mišička a říkal, že snad 1.1.2027 byste se měli vrátit, pokud se od té doby něco nezměnilo.
1: Ano, když to klapne, tak to klapne. Uvidíme, no.
0: Měnil se umělecký šéf, je tam Jirka Havelka a zároveň se i proměnil ten herecký soubor.
1: Ano.
0: Jak to vnímáte vy jako dlouholetá členka, všechny tyhle změny?
1: Vlastně zcela legitimně to vnímám jako logický přirozený vývoj, mm-hmm. protože prostě všichni stárnem a bylo jasný, že buď se rozhodneme, že to divadlo zůstane generační, což bylo jasný v jisté fázi, že asi by bylo kolomlý nebo prostě po spoustě stránek nevýhodný, takže se logicky oslovovali mladší kolegové, proto k nám přišla Antonie Formanová, Anička Fialová, která se teď chystá na mateřskou, takže vlastně tam přišli další zajímaví, u nás budou hostovat mladý děvčata. A samozřejmě já se ráda obklopuju mladýma lidma, novýma lidma, protože všechno je zkušenost, takže když to shrnu, tak za ta léta, co tam jsme třeba dlouho třeba s kolegyní Klárou Malíškovou, tak spousta lidí přišlo, spousta odešlo, i dokonce někteří vrstevníci tam třeba si zahostovali nebo hostují dál a jsou takový stálí jako vlastně hosté a myslím si, že to zdravý jádro nějak jako drží i díky tomu, že jsme v určitých ohledech si právě taky prošli různýma zkouškama, logicky, jako když jste s někým ve vztahu, tak buď to ustojíte nebo ne. Takže v tomhle smyslu si myslím, že jsme po určitý stránce docela obohacený a věřím tomu, že Jirka Havelka má s náma snad zajímavý plány. Rozhodně to otevřel za mě velkolepě představením Facka, kterýho si nesmírně vážím, který bylo těžký jako i technicky a tak dál. A je současný ve smyslu reflekt se nějak společnosti a předsudků ve společnosti. No, pak jsme měli teďka tu čest hostovat s irským režisérem Wayneem Jordanem.
0: Služebnictvo,
1: ano. A tam právě jsme se pronuli, jako jak bych řekla, starší garda s mladší gardou. Zároveň to byla zkušenost zkoušet v podstatě v angličtině, byť jsme měli samozřejmě překlad chvilkama, ale nutil nás to trošku v angličtině přemýšlet, takže v tomhle smyslu to bylo taky pro mě obohacující. Takže věřím, že si ty věci skládají snad jak mají a pokud o nás třeba pak nebude zájem, tak nebude. Bude, no.
0: V rámci té galaxie, tak pro vás jako herečku je to velký skok z toho malého komorního divadla, protože já jsem v té galaxii byla a přiznám se, vlastně to má úplně jinou atmosféru pro mě jako pro divačku.
1: To je zajímavá otázka. No, já myslím taky, že to je strašně individuální, že by vám na to možná každý z nás ze souboru odpověděl po svém. Nicméně pro mě je to skvělá změna, příjemná. Dokonce se osobně bojím, že se mi ani nebude chtít zpátky, protože já jsem paradoxně, byť jsem tak dlouho v Davidském divadle, jako mám ráda i ty větší prostory. A i když zase ten malej mě spoustu věcí naučil, jo, a jako je to ve spoustě ohledů super, ale vlastně mám ráda, proto jsem se třeba vracela na ty Shakespeareovky, protože mám ráda pak, když se člověk může občerstvit takzvaně tím větším prostorem, dovolit si větší gesto, jako jinak trošku hrát, jinak pracovat s tělem, s hlasem. Takže já si v tomhle smyslu tu galaxii užívám. Za mě to je takovej právě jakoby trošku punkový prostor. I ten, jak je tam ten bar teďka od Kintery vlastně. Vlastně a je to takový propojený ještě těma jinýma sálama, kde je vlastně divadlo Minor, Dance Connected, Adamu tam hrála chvíli. Prostě změna je život a mně to přišlo jako k duhu, abych tak řekla. A baví mě tam hrát a uvidíme, co nabídne ten zrekonstruovaný prostor Davidského divadla. No.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, s Lenkou Krobotovou, což je můj dnešní host. V rámci toho Davidského divadla vy tam máte 8 inscenací vlastně na repertoáru, což je poměrně dost. Mám představu, že jste skoro každou chvíli v divadle. Budou se chystat další inscenace. A vy jste i naznačila, že Jirka Havelka má určité plány. Nevím, co můžete prozradit a co ne, ale jaká bude třeba ta příští sezóna?
2: No, tak tahle sezóna, co teďka vlastně končí, tak byla trošku ve jménu autorských věcí, protože jak Facka, tak Služebnictvo, tak poslední premiéra Tři zmrzlí vlastně vznikaly z pera jako sice nějakých třeba inspirací a tak, ale vlastně to jsou to původní hry. Takže to byl asi tak do určitý míry záměr, taková jako zkouška této sezóny. A příští rok má zkoušet Jiří Havelka inscenaci Patron. Nechci teďka to rozebírat za něj, ale bude tam většina pánského ansámblu. Pak vlastně Petr Zelenka tam má hostovat a spoustu věcí vzniká. Ten teda má dělat, pokud vím, takovou komornější komedii, myslím, že o čtyřech lidech, takovou vztahovou. Pak má spousta věcí vznikat i vlastně v kavárně Davidského divadla, což je stále v Zelené ulici, prosím vás, v Davidcích, kde my vlastně na té opravdu pidiscence, my tomu říkáme kavárenská taková scéna, tak tam vlastně hrajeme ty opravdu drobné věci o dvou, o třech lidech. A tam třeba teďka vznikla minulou sezonu Vrahova hygiena, což hraje Klára Milíčková právě s mým tátou, s Mirkem Krobotem, a vlastně je to taková jakoby i komorní opravdu záležitost, dialog prostě dvou lidí, dramatický. No a my tam třeba hrajeme rodinný představení Kuš svině, o kterém
1: jsem pořád
2: mluvila. Ano, ano, teďka jsme trošku začali jezdit i na takový zájezdy první, ale vlastně vzniklo to tam. A budeme tam, pro zajímavost to řeknu, budeme tam 17. září křtít i knihu, která k představení vzniká na motivy skutečných milostných dopisů mojí babičky a dědy, podle kterých to představení hrajeme.
1: Kolik těch dopisů si napsali? Já jsem o tom slyšela a přišlo mi to hrozně krásný.
2: No, je to jako jedinečný. Já myslím si, že zároveň podle odezev spousta rodin si takzvaně hrábne do svých půd a vzpomínek a truhliček, že v podstatě po těch babičkách jako se nachází spoustu takových pokladů a málo kdo má chuť třeba to dát dohromady, tak máma to nacházela postupně a vlastně no, bylo jich dost. Já si myslím, že jich našla minimálně třeba 25, možná i víc, ale v podstatě se z toho muselo vybrat ty dopisy tak, aby mapovali postupně vlastně tu dobu, ten jejich vztah, zároveň jak mamka v tom vyrůstala, pak tam vlastně to je prolínáno tím, jaký můj táta vlastně si namlouval, jak vstoupil jako Moravák do té šumavské rodiny a tak dál. Ale je to, jak říkám, na pozadí, ty dopisy to vlastně jako rámujou a protínají. A no, takže máme...
1: Co by dědeček říkal na to, jak si teď píšeme textovky?
2: No, myslím si, že by koukali všichni, ale vlastně zároveň je to, že jo, úžasný v tom, že vůbec takhle člověk si díky tomu vrátil do toho, co žili, co prožívali, jak řešili i tu dobu nelehkou, že jo, prostě za totalitního režimu a tak dál. No, po nás asi toho moc nezbyne, no. No, ale jenom jsem tím chtěla uzavřít, že vlastně v té kavárně máme takovou další maličkou scénu, kde budou dál vznikat legitimní představení, které by se měly průběžně hrát. Jako...
1: Ale i ta maličká scéna je plnohodnotná, je tam pódium, jsou tam světla, je tam všechno.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je Lenka Krobotová a na ten Instagram přibyla ještě další otázka, mimo jiné všechny bohužel nestihneme probrat, ale ta mi přišla hezká. Jaké chystáte natáčení? Co vás třeba čeká tento nebo příští rok, na co se můžeme těšit? Na co jste kývla?
2: Děkuju, teď jsem měla hodně takový divadelní období, tak jsem si říkala, uvidíme a nakonec mám radost, přišlo ke mně natáčení minisérie v režii Tereze Kopáčové a Jitky Rudolfové pro Českou televizi, který má název Komunita. A je to vlastně příběh, nebo víc příběhů, který se postupně protnou samoživitelek právě s různými osobními příběhy, které se nakonec sestěhují do jednoho statku, protože nemají víceméně jinou možnost a zkouší spolu žít. A je to vlastně taková vztahová komedie taky reflektující vlastně spoustu problémů ve společnosti, respektive vztahových rovin různých a tak. Takže z toho mám radost, hraju tam samozřejmě tu starší jednu matku už, ale potkám tam spoustu zajímavých kolegů, je tam, bude tam třeba Zuzana Bidžovská, Vladimír Kratina, Mára Bočková, Anča Kameníková a tak dál, takže to teďka jsme roztočili, tak z toho mám radost a těším se, bude to dlouhosáhlejší práce, no a teď jsou ještě v jednání nějaký další takové věci, které asi zatím nebudu říkat.
1: Ale mně se hrozně líbilo, vy jste zmínila v nějakém rozhovoru, ale už je to snad někdy z roku 2016, že se vám líbil severský seriál Most, kde byla taková ta blondětá komisařka. Ano. No tak to je přesně můj šálek kávy, tady tyhle ty drsný severský detektivky. A že by se vám líbilo něco takového stvárnit, ale říkám si, jestli vůbec vlastně české podhoubí něco takového může vytvořit, protože ten sever je v tomhle takový jedinečný.
2: Je, já si myslím, že to je prostě i způsob jako by jednak kultury, jednak mentality.
1: Mentality
2: vlastně
1: lidí.
2: I to divadlo dělají specificky, že jo, my jsme měli třeba v Norsku možnost vidět s mužem v rámci cest po Norsku, jsme byli v Bergenu, říkám to správně, v divadle na vlastně stvárnění, to, co tady hraje se v divadle komedie Davida Bowieho Lazarus. A bylo to famózní a vlastně zase trošku jiný stvárnění, kde kromě tý trošku jiný, možná mentality, nevím, jestli není silný slovo, ale jako přístupu řekněme, tak samozřejmě vidíte, že na to mají i prostě víc peněz, že tam prostě byla skvěle použitá technika, 3D takový, jakoby efekty, kdy se skoro tomu Bowiemu dostanete do hlavy a tak. Takže řekla bych, že ten seriál je napřed i v tom, že na spoustu věcí mají možná víc času, protože na to mají možná větší rozpočty. Všechno souvisí se vším, ale baví mě to, no. A samozřejmě jako i to herectví si myslím, že mají jako by vynikající herce, který jsou strašně jako niterní a zároveň mají super techniku, prostě se na ně dobře dívá. Já mám ráda, když herec má takzvaně schopnost takového vnitřního komentáře, že vlastně vidíte, že přesně, jak jsem říkala na začátku, že si nerve vlasy, ale že přesně ví, kde je a jak tu postavu hraje a vlastně komentuje tím, jak ji hraje. A to mě jako hrozně jako baví pozorovat, že vidíte, že ten takzvaný ten herec si tu postavu v podstatě vodí jako kdyby loutku skrytě a i když to vypadá, že to prožívá, tak já už poznám, že přesně ví, co jako, jak s tím zachází a to mě hrozně baví jako tohle pozorovat.
1: A funguje to.
2: No. A ještě bych, jestli můžu určitě, teda na závěr posluchače pozvat, protože mi došlo, že vlastně třeba loňský leto jsem sice natáčela klasicky třeba pro Českou televizi, ale vlastně, nebo pro jinou, ale točili jsme s Belou Šenkovou v rámci Audiotéky hrozně zajímavou a vtipnou věc, Nesnesitelná horkost bytí. A teďka už je venku, čerstvě se odpremiérovala takzvaně na Audiotéce, tak kdo třeba jezdí velký cesty autem a
1: tak je to super,
2: tak si to může poslechnout.
1: No ale závěrečná otázka ještě pro vás mě napadá, jestli jste typ herečky, co se nechává unášet tím proudem, co takzvaně přichází, anebo jestli si občas myslíte, kromě toho Mostu a té komisařky, jestli si občas na něco myslíte.
2: No tak možná by mě bavilo, tak jako mě občas napadne jako nějaký právě buď příběh vztahově kriminální, jako po vzoru, jak jste zmínila, ty severský, ale to je právě jiná kapitola tam u nich, anebo prostě jako zahrát si třeba psychologicky víc jako nějakou ženu, jako ve smyslu historické postavy. Jakože historický film a jako s nějakým v úvozovkách komplikovaným příběhem, bolavým, niterným, kdy vlastně můžete rozkrýt tu postavu, tu ženu v úplně jiný době, než žijeme teď. Ale to je zase věc, jako historický film dneska, nebo jiná doba, prostě co zase souvisí s rozpočtem.
1: Ale bylo by to něco, co by vás zajímalo, že byste mohla jako pátrat po tom všem, jak je background té postavy nebo té ženy.
2: Jo, jakože třeba když někdy natočil třeba na Větrné hůrce nebo tyhle ty věci, jakoby, které jsou o samocených ženách prostě třeba v minulém století někde na periférii, tak to by mě třeba zajímalo.
1: Tak držím palce, ať to vyjde. Se mnou byla Lenka Krobotová, moc děkuju.
2: Já děkuju za krásný rozhovor, mějte se krásně.

0: Těšte se na Best of Live Music z celého světa.
1: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
0: Praha žije.

0: Je 15. prosinec roku 2009, krátce před polednem, když příbuzným českobudějovického zlatníka Pavla K. zavolá kolega z místního zlatnictví. Pavel mu prý měl přinést zlaté šperky, které na zakázku vyráběl pro klienta. Jenže nepřišel, neomluvil se a jeho telefon je nedostupný. S narůstající obavou se dospělé děti a bratr asi 50-letého Pavla vypraví do Zlatníkova bytu na sídlišti, kde má svou dílnu. A skutečně, bezpečnostní zámky vstupních dveří jsou odemčené a v chodbě v zápětí zahlédnou nepořádek a šmouhy od krve. Dovnitř se v tu chvíli odváží jen strýc dětí a když v pokoji spatří svého bratra zhrouceného v kaluži krve s proříznutým hrdlem, okamžitě volá policii.
1: Tak tenhle charakter zranění samozřejmě pro nás byl něco nevšedního. Když jsme ale začali dělat to hledání místa činu, zjistili jsme, že všude jsou stopy po nějakém souboji, tak jsme začali usuzovat, jakým způsobem pachatel vniknul do bytu, co se vlastně v bytě mohlo odehrávat a eventuálně podle i toho charakteru zranění jsme se snažili usoudit, kdo by případně mohl být pachatelem.
0: Zkušený operativec českobudějovické kriminálky Pavel Šturma vzpomíná na případ z období těsně před Vánocemi roku 2009 jako na náročné pátrání s mnoha nečekanými zvraty. Operativní práce se tehdy stala základem pro získání rozhodujících důkazů a začala ohledáním na místě nálezu zavražděného muže. Jeho tělo prohlédl soudní lékař Zdeněk Šenkýř.
2: Na tom místě toho nálezu bylo překvapivé, krom toho, že v tom bytě byl poměrně velký nepořádek, to, že tělo zemřelé bylo zejména v oblasti hlavy, ale i trupu rozsáhle potřísněno krví a dále vykazovalo četnější známky poranění, ty, které jsou patrny z místa nálezu kožního krytu, které by bylo možné vysvětlit působením různorodých předmětů. Čili se dalo určit, že šlo rozhodně o působení.

0: někoho domů. A navíc nebyl žádným způsobem páčený ani ten trezor, který byl opravdu masivní. Byl otevřený, takže v celku jsme předpokládali okamžitě, že šlo o loupežnou vraždu.
1: Přestože kriminalisté detailně prozkoumali vstupní dveře bytu i samotný trezor, nenalezli žádné stopy poškození. Protože muž měl doma dílnu a jako zlatník a rytec pracoval s drahými kovy a kameny, někdo si ho mohl snadno vytipovat.
0: Hned od počátku jsme přemýšleli nad variantou, že si nejspíš pustil domů nějakého zákazníka a ten se mu pak takhle odvděčil.
1: Podle rodiny byl ale muž velmi opatrný a do bytu nikdy žádné cizí lidi nepouštěl. Mohl snad být vrahem někdo z okruhu jeho známých.
0: Přece jenom jak tam měl dílnu, měl tam i zlaté věci, které jednak opravoval, jednak vyráběl, takže by si do bytu nepustil jen tak někoho, koho nezná. Takže jsme začali přemýšlet o tom, že to musí být někdo, kdo se k němu vetřel vzhledem k tomu, že chtěl po něm třeba něco opravit. Třeba tam taky nebyl poprvé a proto si ho tam pustil.
2: Ten útok směřoval, dá se říct, v podstatě na celé tělo. Aby jsme byli přesnější, tak můžeme říct hlava, krk, trup, tedy hrudník a horní končetiny.
3: Z té intenzity toho útoku na zavražděného jsme si mysleli, že se zřejmě bude jednat o nějakého muže, který disponuje poměrně značnou silou a bude tak ve výšce okolo 180 až 185 cm.
2: To maximum bylo v oblasti hlavy, kde byly už na místě nálezu zemřelého patrné bodné a bodnořezné rány. Dále to byla rozsáhlá řezná rána na krku a pak, pokud jde o to působení toho ostrého hrotnatého předmětu, nábody na hrudníku, které pro mě byly trošku takovým jaksi vodítkem toho, že zaprvé ten útok musel trvat delší dobu a že teda se něčemu bránil, proto svědčí ty nábody na tom hrudníku, které mohly také mimo jiné nasvědčovat tomu, že po žijícím zlatníkovi bylo něco požadováno nebo vyžadováno.
0: Na místě jsme byli přesvědčeni o tom, že pachatelem bude muž, protože pan zlatník byl v celku velký chlap, tak jsme předpokládali, že i vzhledem k tomu, jak tam byl rozházený nábytek, takže došlo k boji, že pan zlatník se bránil a měli jsme vytipováno, že pachatelem bude muž, možná dva muži.
1: To potvrdil i soudní lékař Zdeněk Šenkýř, když ukončil ohledání zlatníkova těla na místě činu a seznámil policii s předběžnými závěry.
2: Řekl bych, dospělý muž, který útočil na tělo nebo respektive v rámci té řezné rány na krku plnou silou. Ta rozsáhlá řezná rána na krku musela z těch poranění, které jsem vyjmenoval, vzniknout až jako poslední. A byla smrtelná a v podstatě po jejím vzniku, dá se říct, během pár vteřin došlo k ztrátě toho vědomí a během několika následných vteřin až desítek vteřin vykrvácení k zástavě oběhu a smrti tedy. Čili odcházel jsem s tím, že pravděpodobnou příčinou smrti bude vykrvácení z porušení nervově cévního svazku na krku.
1: Rozsáhlá a hluboká řezná rána na krku nebyla obvyklým zraněním, s jakým se kriminalistické týmy setkávají. A svědčila o mimořádné brutalitě pachatele, po kterém se už rozjíždělo pátrání. Operativa zpovídala zdrcené členy nejbližší rodiny a ve městě se vyptávala mezi zlatníkovými známými a kolegy.
0: Spolupracoval vlastně s zlatníky, kteří mají své prodejny ve městě a všichni ho popisovali jako velmi slušného, hodného člověka. Spolupráce s ním byla velmi dobrá, vždycky v určitý termín, kdy měl něco přinést, buď opravy nebo výrobky, tak všechno dodržoval, takže po lidské stránce to byl bezúhonný člověk.
3: Takže jsme vyslýchali jak spolupracovníky zavražděného, tak samozřejmě ty osoby, které s ním přišly do styku v době dřívější či nedávné, jeho známé kamarády. A tím jsme se dostali ke dvěma zásadním informacím. Ta první informace byla ta, že dne 13.12. odešel ze schůzky domů před 18. hodinou s tím, že má nějaké obchodní

0: jednání předem domluvené se dvěma ženami z Táborska. A ta druhá informace byla taková, že cirka před 3 nedělemi se ho snažila kontaktovat jistá žena ve věku kolem 40 let, černých vlasů.
1: Podrobnosti, které vzešly z prověřování, kriminalisty zaujaly. Majitel zlatnictví vypověděl, že ženu neznal. Ta ale tvrdila, že se s Pavlem K. domlouvala na nějaké zakázce a ztratila na něj kontakt. Protože obchodníkovi ženino vyzvídání připadalo podezřelé, vyzval ji, ať u něj nechá svoje telefonní číslo a on ho předá. To prý také udělal.
2: Ten člověk z toho zlatnictví měl ten kontakt i schovaný, takže jsme se vlastně dostali na telefonní číslo, které jsme teda nevěděli, komu patří, ale následně jsme zjistili, že patří jedné ženě z Táborska.
1: Vzhledem k tomu, že její návštěva ve zlatnictví proběhla nedávno a prodejce měl v obchodě instalovanou bezpečnostní kameru, podařilo se navíc zajistit i záznam z této události. Policie tedy měla sice nekvalitní, ale přibližnou podobu asi 40-leté černovlásky. V této fázi vyšetřování přicházely informace z pátrání jedna za druhou a operativec Pavel Šturma s nadějí vyhlížel výsledky analýzy telefonické komunikace zavražděného zlatníka.
0: V rámci ohledání místa činu nebyl nalezen jeho mobilní telefon, který objektivně do té doby užíval, tak jsme prostřednictvím okresního soudu požádali o vydání příkazu ke sdělení údajů o telekomunikačním provozu zavražděného. No a to bylo zcela zásadní vlastně pro celý průběh dalšího vyšetřování, protože tam se ukázalo, že zavražděný byl v kontaktu s Renatou. A ta se pohybovala ten den, kdy k vraždě došlo, nedaleko jeho bydliště.
2: Znamenalo to pro nás hodně, protože jsme zjistili, že tento kontakt, který nám předali ve zlatnictví, tak byl jedním z posledních, které volalo panu Zlatníkovi. Proto jsme začali kolem této ženy provádět šetření. A postupně nám z toho vyšlo vlastně, že ta žena skutečně jezdila do Českých Budějovic. Kolem této ženy v Táboře jsme zjistili, že se zná ještě s další ženou a jednu dobu obě pracovali v Nevěstinci. V tu chvíli si myslím, že ještě to neznamenalo pro nás v celku nic, ale protože jsme neměli se čeho chytnout, tak jsme začali dál šetřit kolem těchto osob.
1: Obě asi 40-leté ženy, Renata K. a Jana K., mohly mít díky své práci v různých barech a nočních podnicích blízko ke kriminálnímu prostředí. Záznam v trestním rejstříku ale měla jen jedna z nich, a to drobný.
2: Následně jsme zjistili, že ta jedna žena se nechala chvíli potom, co byl pan Zlatník zavražený, ošetřit v nemocnici. A to už nám začalo trošku se splétat dohromady, že jsme trošku všichni už přistoupili na to, že možná, že pachatelem nebyl muž, ale mohly to být ženy.
1: Renata K., pořezaná na ruce, se prý poranila při práci v baru, když měla sklenice. Ale ránu klidně mohl způsobit i nůž. Rozhodně se jednalo o podezřelou souvislost a českobudějovická kriminálka se na obě v tichosti zaměřila a začala je sledovat, aniž to tušili.
2: Ty ženy společně odjeli do Prahy, do zlatnictví, kde měly prodávat zlato. A tam jsme zjistili, že nejspíš se jedná o zlato od pana Zlatníka, které tam bylo odcizeno. Protože někteří zlatníci nám popsali věci, které měl mít u sebe.
1: Když operativci vyšetřovatelce Renátě Mikové navíc prozradili, že stejné ženy v pražském zlatnictví prodali zlato už před týdnem a celkem za něj dostali asi 140 tisíc, měl kriminalistický tým konečně pádný důvod k rozhodné akci.
2: to byl pro nás už jasný impuls k tomu, že jsme požádali státního zástupce o souhlas se zadržením těchto žen a taky jsme požádali o souhlasy s domovníma prohlídkama.
3: Policie, otevřete!
1: Renata K. i Jana K. skončili po rychlé akci zásahové jednotky ve vazbě a od prvního okamžiku popírali, že by měli se smrtí Zlatníka cokoliv společného.
0: V první fázi hned po zadržení, pokud budu hovořit o k***ovi, kde jsem konkrétně osobně byl, tak ta se tvářila překvapeně, tvrdila, že vůbec neví, o co se jedná, že nic neudělala, že neví, proč jsme tam a na tom si stála až do doby, kde byla převezena k nám na služebnu a dále vyslýchána. Zde využila práva nevypovídat.
1: Proběhly domovní prohlídky a první výslechy žen. Obě sice stále odmítali vypovídat, ale tým Renáty Mikové se v zápětí zaměřil na další poznatek. Analýzou telefonních hovorů podezřelých žen se ve hře objevil důležitý svědek.
0: Jednalo se o účastníka jednoho z telefonických hovorů, který následoval i hned v době, co obě opustili místo činu. Z toho důvodu jsme usoudili, že tahle osoba mohla buď pomáhat při uvedeném zločinu, anebo mohla být jiným způsobem nápomocná.
2: Řekl, že někdy v tom období, kdy se měla stát tato vražda pana Zlatníka, takže mu telefonovali, že by potřebovali odvést jednak na ošetření té jedné pachatelky a taky, že mají nějaké pytle, které by potřebovali někde zlikvidovat. On, protože se na nic neptal, tak je vezl vlastně na místo někam za tábor, kde jezdívali dělat ohýnek a pekli si tam bušty. Jeli dál do toho lesa a tam vyložili ty pytle s něčím, co on neviděl, co je, a oni to tam vlastně začali pálit.
0: My, když jsme tam následně dělali ohledání toho spáleniště, tak jsme nalezli kovové části diplomatického kufříku, který se ztratil v bytě poškozeného. Byly tam různé barevné kamínky, které on používal k tomu, aby je mohl vsadit do prstínku a podobně. Ale co bylo pro nás hodně důležité, tak tam byly nalezeny části mobilního telefonu shodného typu, který v té době užíval, a byl tam nalezený nůž s čepelí v délce cirka 27 cm.
1: Tento nůž mohl být podle soudních lékařů vražednou zbraní. Svědek posléze potvrdil, že některé předměty zahlédl ve spáleništi, když byl kontrolovat, jestli se oheň nerozšířil. Ale policii přivedl ještě na jedno důležité místo. K řece Lužnici, kde měl schovat další předmět z loupeže.
2: Když vyšel on na tu hráz, tak ta jedna z těch pachatelek mu ukázala pistoli, kterou vytáhla z kabelky a řekla mu, že by potřebovala, aby se té pistole zbavil. On se na nic opravdu neptal a tu pistoli tam někam zastrčil do ty kamenné hráze.
0: My jsme hned rozjeli pátrání po této pistoli za využití potapěčů z naší zásahové jednotky Krajského ředitelství Jihočeského kraje. To hledání měli kolegové značně složitý, protože v té době se teploty venkovní pohybovaly kolem nuly. Hladina řeky v Lužnici neustále stoupala a tuto pistoli jsme skutečně po třech dnech našli a zajistili.
1: Tým Renáty Mikové měl v tu chvíli další přesvědčivé důkazy proti oběma ženám. Jejich známý jim sice pomáhal zahladit stopy, ale šetření prokázalo, že o vraždě skutečně nevěděl a neměl s ní ani nic společného.
2: Říkal, že vůbec ho nenapadlo si to s něčím spojovat a asi v tu chvíli vůbec nepřemýšlel, protože věděl, co jsou zač, tak se ani neptal a možná raději se neptal.
1: Teprve v následujících dnech, když vražda Zlatníka vyšla najevo, si prý začal uvědomovat souvislosti. Přestože ale obě své známé podezíral, na policii se tehdy jít neodhodlal. Českobudějovičtí kriminalisté už ale shromáždili rozsáhlý důkazní řetězec proti oběma ženám a také to, jak k myšlence na vraždu Pavla K. došli.
0: Oni se s ním setkali cirka jeden rok před touto událostí, úplně náhodně, na náměstí Přemysla Otakara na nějaké zahrádce a tam slovo dalo slovo. Snad údajně v časech budoucích potom došlo i k nějakému drobnému obchodu mezi nimi, nějakému odprodeji zlata, ale hlavním cílem byl zjištění motiv a vlastně zmocnit se toho zlata, o kterém věděli, že v tom trezoru skutečně je.
1: Se zlatníkem si připravovali vhodnou půdu konverzací o směně zlata a snažili se získat jeho důvěru. Ve skutečnosti ale měli plán, jak ho okradou a umlčí, aby nemohl svědčit. Důkazy shromážděné policií do sebe logicky zapadaly a další upřesnění toho, co v okamžiku vraždy u zlatníka v bytě muselo probíhat, přišlo od soudních lékařů.
3: Vzhledem k tomu, že řada těch poranění je zakryta zasychající krví, jsme objevili nekompletní, myslím, neuzavřenou strangulační rýhu. Policii jsme na to pak upozorňovali, že krom tedy tupého, ostrého, hrotnatého předmětu v podobě nože bylo na tělo působeno ještě škrtidlem.
1: Jana K. i Renata K. zatím ve vazbě stále mlčeli. A vyšetřovatelka Renáta Miková se rozhodla pro poslední pokus, jak je rozmluvit.
2: Nevypovídali. Asi po dvou měsících jsem se rozhodla, že je na čase je opětovně vyslechnout. A pozvala jsem si je na výslech tady k sobě do kanceláře, protože samozřejmě pro každého pachatele a zejména si myslím pro ženu je velká změna, když jsou umístěny ve vazební věznici v celé a tady přece jenom se dostanou do kanceláře, kde dostanou kávu do skleničky, vidí záclony, vidí květiny. Takže jsem doufala, že nějakým způsobem to na mě zapůsobí tak, že se rozpovídají. A mělo to svůj účinek, rozpovídali se, ale nebyla to tak jako úplná pravda, co nám sdělili.
1: Renáta Miková, Janu K. a Renatu K. vyslechla jednu po druhé a předložila jim některé důkazy shromážděné policií. V tu chvíli začaly obě vypovídat. Zlatníka prý 13. prosince skutečně navštívili, ale během té doby vpadli do bytu dva maskovaní muži, napadli je a oni pak ve strachu utekli. Zlatníka tedy museli zabít tito dva neznámí pachatele.
4: Prudký otevření dveří. Byla jsem tady v těch úrovni, asi to jsem jakože byla a v tu chvíli tady byl proti mě ten útočník s tou, ten menší.
5: Takže útočníka číslo 1 zavoláme.
4: Ten menší. Myslím, že to vyběhnout, on byl proti mě. A dostala jsem ráno do hlavy. Naznačím ráno do hlavy. Ne, do obličeje. A byly tady v těch úrovni, ale už jsem vyběhla. A tohle, tady to bylo otevřené. Já nevím, jestli do těchto dveří nebo do těchto dveří, ale bylo to otevřené. Vyšla jsem sem a ten druhý den malej mě vytáhnu. Vytáhnu mě a dám ruku na pusu, abych nakřičela. Jsem začala křičet.
2: Ta jedna řekla, že vlastně, když byli vevnitř, připustili už to, že byli obě v tom bytě u pana Zlatníka a ta jedna říkala, že si šla odskočit na záchod a mezi tím, že někdo zazvonil a pan Zlatník ho pustil dovnitř a uslyšeli rány a najednou tam ležel.
1: Zatímco Renata K. trvala na své verzi o dvou útočnících, Jana K., když zjistila, co všechno policie ví, začala obracet.
4: Tady někde určitě v těch místech to byla lampička. Byla jsem tu lampičku, byla v zásuvce, než mě vytáhnout a začala jsem to dohovat.
5: Takže naznačte, jak jste reagovala?
4: A to byla jsem tu lampičku na dohovat.
2: Řekla podobnou verzi, akorát s tím, že ještě s tím člověkem taky tam bojovali a pak, že se do nich pustil i pan Zlatník a ona, že ho měla bouchnout nějakou lampičkou přes hlavu a pak, že z bytu utekli, protože se báli, co se stalo.
4: A ještě se vás zeptám na jednu otázku, když jste přišla do tohoto bytu, trezor byl v jakém stádiu? Byl otevřený nebo zavřený?
6: Zavřený.
4: Takže stejně jak je teď. A vy jste ho otvírala?
6: No.
4: Otvírala ho obina. Když jste odcházeli, tak byl trezor otevřený nebo zavřený?
6: Když jsme utíkali?
4: No.
6: Byl to zavřený.
4: Zavřený.
6: No.
4: Dobrá, takže to je všechno.
2: Byl s nimi s každou zvlášť proveden i vyšetřovací pokus, kdy vlastně si zůstali trvat na těch svých verzích. Že sice u Zlatníka byli, ale nic mu neudělali.
0: Chlapová z mého pohledu se chovala víceméně netečně, nebyla známka jakékoliv lítosti. Spíš bych řekl, že muži celkově pohrdala. Oni přiznali, že byli na místě, že se setkali s poškozeným. Nakonec, že mezi nimi došlo i k nějakému souboji, ale nikdy nepřiznali to, jak to doopravdy vnitř bylo.
1: Tým vyšetřovatelky Renáty Mikové zjistil, že před vraždou si ženy koupily paralyzér, který podle jedné z verzí použili, aby statného Zlatníka znehybnili. Nůž, který se našel ve spáleništi, jim podle svědectví také patřil. Ačkoliv ani Jana K. úplně pravdivě nepopsala, jak k vraždě došlo, její verze měla ke skutečnosti mnohem blíž. Ukázalo se, že Jana K. byla vůči Renatě K. v podřízeném postavení a plnila její příkazy. A policie také zjistila, že první výpověď o dvou útočnících vymyslela Renata K. a Janě K. ji předala prostřednictvím tajných vzkazů ve vazbě.
2: U krajského soudu v Českých Budějovicích jedna obžalovaná byla odsouzená k 18 letům odnětí svobody a druhá k 16 letům odnětí svobody. Obě se pak odvolaly a vrchní soud v Praze jim snížil hranici odnětí svobody, té první na 15 roků a druhé na 14 roků.
1: Zklamání kriminalistů nad poměrně nízkými konečnými tresty za tak brutální vraždu není jedinou výraznou vzpomínkou na případ. A to i přesto, že se nepodařilo prokázat, která z vražetkyň zasadila Zlatníkovi smrtelnou ránu nožem.
2: K tomu se ani jedna nepřiznala, takže která to byla, to si nesou navždy v sobě.
0: Když nám to najednou vycházelo na to, že pachatelky budou z největší pravděpodobností dvě ženy, jsme si nedokázali dát v tom okamžiku do souvislosti tu intenzitu útoku, tu sílu obrovskou, kterým ten pachatel musel disponovat, že jo? Tu výšku 180-185 cm, o které hovořil soudní znalec. Ale když jsme potom viděli ve skutečnosti Janu, tak jsme pochopili, že to klidně možný je, protože se jednalo opravdu o vzrostlou ženu, která takovou silou disponovala.
2: Může být pravda ta verze, že jedna odešla na toaletu, ale protože ten trezor byl umístěn na chodbě vedle toalety, tak jako pravděpodobnou verzi jsme brali, že pan Zlatník si všiml, že mu něco hledá v trezoru a když ji přistihl, tak došlo k nějaké potyčce a pak následně se na něj vrhli a vlastně zdevastovali ho tak, jak ho zdevastovali.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Dnešní debata Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla z cyklu Ctnosti a neřesti se jmenuje Jak přežít technoevoluci. Diskutovat budou tři hosté. Katolický kněz Tomáš Halík, který by mohl přinést existenciální a duchovní pohledy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, která říká, že děti už nás v otázce technologií předběhly a já doufám v praktický pohled na dopady na vzdělávání děti a společnost. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A režisér nové inscenace Davidského divadla Tři zmrzlí, Pavel Šimák, který téma umělé inteligence přenesl na divadelní prkna. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Moje jméno je Renata Kalenská a vítám diváky v kavárně Davidského divadla a zdravím posluchače Českého rozhlasu Plus.
4: Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
0: Základní otázka. Jsme svědky technologické změny nebo změny lidské civilizace? Tak možná bych to odstartovala vámi, Tomáši.
1: No, ta změna technologie skutečně mění společnost, mění civilizaci a může za určitých okolností změnit vlastně lidskou existenci.
0: Z vašeho pohledu, co je technoevoluce?
1: Technoevoluce je... Tady máte technoevoluce nebo technorevoluce? Protože ona skoro je to technorevoluce. Protože je to dramatická. Dramatická změna prostě životního stylu a myšlení lidí a komunikace mezi lidmi, která je způsobena prostě těmi užíváním, případně nadužíváním, což bude asi veliký problém, těch moderních technologií.
0: A stejné otázky jsou i na vás, tak Evo?
2: No, u té první já to vním úplně stejně jako mě. Technologie je takový hack, který tu společnost jako hodně ovlivňuje a proto třeba i teďko si myslím, že zažíváme takový ten velký generační rozkol, že moc nerozumíme vlastně dětem, protože žijou v úplně jiném světě a jsou s těma technologiemi opravdu hodně v kontaktu. Současně taky my dospělí, ale my je používáme vlastně jiným způsobem, jsme na jiných platformách a tak dále, takže tam se prohlubuje nějaký to neporozumění a z toho si myslím plyne většina problémů i jako ve školách, ve vzdělávání. A druhou otázku.
0: Co podle vás je technoevoluce a možná můžeme volně přejít k termínu technorevoluce?
2: Technorevoluce. No, tak to je asi to, co, jako v čem jsme teďka. Že AI jako taková nebo umělá inteligence, tak to je tady s náma už jako 70 let. Vyvíjí se hodně silně a teď poslední dobou, že jo, ty poslední pár let.

0: A překvapivý a rychle se rozvíjející technologie, pro mě to je jenom zase nějaká vlna, která se někam převalí, protože jak dlouho tady z hlediska třeba vůbec existence života na Zemi jsme, jak my teďka to řešíme desetiletí, a já třeba přemýšlím o tom, že za 4 miliardy let tady už fyzicky, materiálně ty věci nebudou, to znamená, že mi to trošku připadá, ale já to chápu, že zase na druhou stranu stojím nohama na zemi, mám rodinu, mám děti, tak samozřejmě zodpovědně řeším i tyhle věci, ale baví mě se na to dívat i z hlediska nějakého obrovského, dějinného, vesmírného, duchovního i spirituálního vlastně nadhledu. Možná nám může pomoct se trošku uklidnit v tom, že to zase je prostě něco, co nečekáme, co taky posuzujeme zevnitř toho bouřícího víru. Ale ono to zase přejde a já jsem třeba už někdy před 15 lety četl pojem, že od sociologů, prostě, že přijde nová digitální inteligence, takže pro mě to třeba úplně překvapivý není a spíš se na to dívám jako na nějakou kouli, která se nabaluje a nabaluje a už prostě jede a myslím si, že to jako nemůžeme zastavit. A z hlediska toho, co se to ocitlo v představení, možná bych to malinko odsunul, protože nám se stalo to, že nakonec se to téma vlastně do toho představení nedostalo, i když jsme to hodně intenzivně zkoumali.
1: Ale ve scénáři je to úplně skvělé, takže na čem to stavíte?
0: Nakonec vlastně na vztazích. Vlastně v podstatě ten myšlenkový pochod byl, že prozkoumali jsme to téma hodně intenzivně, došlo k nějakému, což tam zůstalo téma, k nějakému i smíření s tou technologií. Přemýšleli jsme o tom, co naopak my lidi můžeme poskytnout. Já třeba umělou inteligenci, když už ji takhle musíme říkat, vnímám jako nějakou entitu, respektuju ji, jako říkám, nějakou entitu, která tady je, která dokáže zpracovat obrovské množství dat a myslím, že vzniká nějaký duchovno. Navíc se k ní chováme z mého pohledu jako rodič, protože my ji krmíme, my jsme ji jako nějakým způsobem jsme ji připravili vlastně tu živnou půdu, krmíme ji, víme to. Já vždycky pokaždé, když ji napíšu nějaký prompt, tak si uvědomuji, že ji poskytu něco, živnou půdu samozřejmě, to je ta další otázka. No a myslím si, že se musíme vyrovnat s tím se vyrovnává každý rodič, že jeho dítě se jednoho dne emancipuje, takže každý si už může teďka doplnit, když my jsme ty rodiče, co všechno děláme a to dítě se podle mě nemůžeme vymanit se z nějakého řádu přírody, to dítě se jednou emancipuje.
1: Zaznělo tady, že umělé inteligenci je duchovno a to by mě zajímalo, co na to říkáte vy, Tomáši.
2: Není. To, co ona nemá, to je duše. Je třeba vědět, že je to nápodoba člověka. Jo, je to možná, že ta alternativní byla jako kruna nápodoby. Umělá inteligence nemyslí, umělá inteligence necítí, nemá empatii a především nemá morální svědomí. V tom je neobyčejně nebezpečná. Já se snažím vidět ten fenomén z obou stran. Má samozřejmě velice pozitivní prvky, ale pouze v případě, že je podrobena skutečně lidské kontrola a že zároveň budeme velmi intenzivně rozvíjet to, v čem nás ta umělá inteligence zastoupit nemůže. A to je především to etické chápání. Ona prostě nemá morální svědomí a tím se za určitých okolností může stát velice, velice nebezpečnou. Takže má ohromné výhody, ale ty výhody má tehdy, jestliže ji používá člověk, který je lidsky zralý, který je, jak si respektuje určité a zná a respektuje určité morální hranice, morální hodnoty a který je určitým způsobem vzdělaný. To znamená, že má kritické myšlení a dovede rozlišit kvalitu pramenu. Pokud tomu to není, tak například u dětí, že je to strašlivě nebezpečné. Já ohromně vítám to, co se stalo nyní v Británii a předtím v Austrálii. Naprostý zákaz té digitální technologie dětem do 16 let. Myslím si, že to by se nutně mělo celosvětově velmi přísně kontrolovat a velmi přísně trestat jakékoliv přestoupení toho. Protože jestliže ta umělá inteligence a ostatní digitální technologie si jsou tomu vystaveni děti bez toho, aniž by dostali tu pedagogickou podporu, psychologickou podporu, tak to už

0: používání digitálních technologií vede k tomu, že z těch dětí budou intelektuální mrzáci, že z nich budou sociopati a sociální devianti, jo, a lidé s narušeným charakterem. Skutečně to u těch dětí to mění mozky, i nejenom ve smyslu čistě psychologicko-neurologickým, ale také anatomicko-neurologickým. Že? A já teďka jsem skutečně i v přípravě na tuhletu naši rozhovor jsem se věnoval také za pomocí umělé inteligence samozřejmě, ale přečtení obrovského množství studií z různých stran sociologů, filozofů a tak dále. A skutečně myslím si, že především to užívání u těch nezralých lidí a u dětí je ohromný problém. A ta závislost, která se velmi brzo vytváří, tak je ještě nebezpečnější než závislost na alkoholu, drogách a tak dále.
1: Tady padaly tady velice ostrá slova, ale abych nejdřív udělala slovo Evě, která si myslím přesně k tomuhle má co říct, těm sociálním deviantům a tak dále.
2: Já se tomuhle tématu hodně dlouho věnuju, je to hodně, nebo kde jsem nabyla tu expertízu, já jsem vlastně vytvořila kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy a jednou z těch oblastí, který kurikulum řeší, tak je právě digitální well-being a já tam zpracovávám témata digitální stopy a vztahu k chatbotům, nový kyberšikany skrze generativní umělou inteligenci a teď se hodně zabývám vlastně tématem právě sociálních sítí. Ta metodika má název digitální osamělost a radikalizace. To jsou témata, které jsou jako myslím si strašně trendující v současné době a nesmírně hýbu světem a já na základě toho vlastně dělám jako taky velký rešerše, mám za sebou přečtený hodně studií, ale i přesto mě se teda ten názor samozřejmě furt vyvíjí, i přesto vlastně nejsem jako zastáncem zákazu sociálních sítí, jak k tomu přistoupila třeba Austrálie nebo Francie, nebo se k tomu chystá Kanada. Z mýho pohledu sociální sítě přinesly obrovskou emancipaci do společnosti. To, v čem je problém nyní, tak je ten, že ty sociální sítě nefungují dobře, nefungují tak, jak by měly. Jsou nastavený pro to, aby uživatelé, který na nich jsou, na nich vydrželi co nejdýl. To znamená, že ty algoritmy tam servírují obsahy, který prostě nejsou pro tu cílovou skupinu přínosný. A myslím si, že zákaz sociálních sítí je prostě poraženecký akt. Myslím si, že je potřeba jako se zvednout a říct, prásknout do stolu a říct, hele, platformy, prostě dělejte to pro nás líp, protože my jsme ty vaši zákazníci a chtěli bychom to jiným způsobem, protože znova říkám, myslím si, že opravdu ta emancipace, kterou sociální sítě přinesly, já jsem to zažila, mě je 43, takže já jsem jako naběhla na socky že v roce 2010, takže jako by sleduju prostě ten zažila jsem to na vlastní kůži, vlastně to, jak mě to pomohlo dostat se do světa. A
1: třeba... Překvapuje vás ten vývoj? Čekala jste, že to půjde tudy, včetně těch semenišť nenávistí, které se tam odehrávají na sociálních sítích?
2: Jako, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím někdy takhle přemýšlela, takže nemůžu říct, že bych jako to, jo, ale tam spíš vlastně opravdu vidím tu chybu v těch algoritmech, protože takový ty radikální věci, které na těch sociálních sítích a fórech dřív nebyly standardem, ty byly skutečně v takových těch níž sociálních sítích a platformách jako 4chan, kde vlastně vzniká i spousta dezinformací prostě. Tak jako vlivem toho algoritmu se začínají dostávat do těch mainstreamových sociálních sítí a to vede k té radikalizaci. Nejen teda to, je to i nějaký teda biznis lidí, kteří se na tom přeživují, že jo, tady máme Andrew Tate a spousty dalších lidí, který v tom frčejí, jo. Takže
1: můj 17letý syn mi vysvětlil, že ten už nefrčí.
2: Jasně, ale on založil trend. Není to jako jenom vliv těch technologií. Jo. Já si myslím, že to je jako nějaký dopad prostě demokracie jako takový. Jo. Kdy vlastně ten parametr dnešní jako mladý generace je potřebu být úspěšný, potřebu být bohatý, potřebu prostě být vidět.
1: A tlak na výkon.
2: Tlak na výkon a to je vlastně to, co je ten problém. Jo. A ty sociální sítě to amplifikují.
3: Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
1: Pavle, podle vás zakázat sociální sítě nebo ne?
4: Já jsem k tomu chtěl dodat jenom takovou věc k tomu zákazu, že ta holčička v té Austrálii obešla ten zákaz během pár minut. Jo, to znamená, že já souhlasím s tím, že musíme najít nástroje, které to reálně dokážou. Je třeba u toho napadá, že to je svět dospělých, je to svět biznisu, přesně, je to monetizování. Je třeba hrozný, protože já jsem divadelník, pracuji i v televizi a tak dál. Je přece hrozný, že jsme my dospělí vyrobili prostě prostředí, ve kterém nebudu teďka sprostý a nebudu ani nechutnej, ale můžete udělat jakoukoliv hovadinu a blbost. A když má dostatečný počet slídnutí, tak jste bohatší než vaši rodiče a nemusíte udělat nic, nemusíte zapojit nějakou kreativitu a tak dál. Tam to někde začíná, to je asi obrovská jako oblast. Pro mě to začíná u rodičů, začíná to ve škole, začíná to vzděláním, bohužel. A je to na 20 let práce, jestli to prostě stihneme.
1: Tomáši, vy jste chtěl reagovat na ten zákaz sociálních sítí?
0: Jo, naprosto souhlasím, že to nemůže řešit jenom zákaz. Dokonce ten termín, který jsem použil, protože je častý, je nesprávný, že nejde vlastně o to zakázat o těm dětem, ale zakázat těm, kteří produkují, produkovat věci, které jsou toxické. Každý zákaz činí věci atraktivními a je možné ho obcházet. A je samozřejmě třeba vidět celý tenhle ten fenomén v daleko širším kontextu. Je to záležitost té krize rodiny, že toho, že mnozí rodiče, aby prostě měli čas na sebe a zbavili se starosti o děti nebo nechtějí věnovat čas a zájem, tak tam nastrčí prostě televize a další digitální a tehdy se to stává toxickým.
1: A pak jsou rodiče, kteří chodí a říkají vypni to, to jsem třeba já. Není to, to vždycky tak. Že?
0: A samozřejmě, že to souvisí s tou otázkou demokracie, taky to možná by bylo na samostatné téma taky i tady u nás, protože ty rychlé odpovědi, to, že prostě ta umělá inteligence skutečně nemyslí, ale chrlí ve veliké rychlosti informace, tak do značné míry lidem, kteří se tomu nedovedou bránit, tak to v nich vytváří velice povrchní pohled na svět. A z toho povrchního pohledu na svět dneska čerpá to, co je pro demokracii nejnebezpečnější, a to je ten populismus. Že ti lidé, kteří jsou stále bičováni novými a novými informacemi a především toho typu, které se dobře prodávají, to znamená, které jsou negativní, které mají silný emocionální náboj, tak lidé, kteří do tohodle světa vstoupí, nedovedou se mu bránit, tak jim to znemožňuje to, co je pro demokracii naprosto nezbytně nutné, aby se člověk zastavil, zamyslel a zapojil jednak to kritické myšlení a pak taky zapojil opravdu to hlubší v sobě, že jo, to, aby si to přečetl ještě jednou, aby se podíval, aby se naučil takovému kontemplativnímu přístupu ke skutečnosti, podívat se na tu hlubší vrstvu těch věcí, nebýt jenom na tom povrchu, s tím povrchem, s tím spolupracuje, z toho žije prostě ten populismus a všechny tyhle ty extremistické a fundamentalistické proudy. A proti tomu je třeba postavit tu kulturu kontemplace, zamyšlení, ticha, kritického myšlení. No a ten člověk, který propadne prostě tomu, že mu rytmus života a myšlení bude určovat ta velice výkonná a rychlá technologie, tak ten bude obětí prostě těch populistů a tak dále. A těmito lidmi skutečně demokratickou společnost nelze ani vybudovat, ani ubránit.
1: Já bych to dostala do té školy. Už dvakrát tady zaznělo, Evo, kritické myšlení. Nevím, nakolik se děti vyvíjejí spolu s tím technologickým pokrokem. Jsou děti schopny aspoň částečného kritického myšlení, kdy třeba nějak automaticky nepropadají té závislosti?
2: Tak kritické myšlení, já vnímám jako nějaký komplex věcí a vědomího užívání, konzumování obsahu, protože si myslím, že kriticky myslet, pokud konzumuju obsah jako 5 hodin denně, není možný. To znamená, že to jsou jako několik věcí dohromady a ty děti jakoby v porovnání s tou naší generací, když my jsme byli v jejich věku, mají obrovský znalosti, k ním se opravdu dostává obrovské množství informací, které ne vždycky se jim propojí do nějaký jako struktury,
1: do kontextu,
2: což je právě úloha té školy. Tak proto já vlastně tolik horuju a tolik pracuju, aby aby se proměnila i ty vzdělávací obsahy, protože ty děti řeší v dnešní době úplně jiné věci. Pak když bychom to měli rozdělit třeba na nějaké dílčí záležitosti, tak děti rozpoznávají deepfakes takzvaný, to znamená ty obsahy generované umělou inteligencí nebo významně upravený generativní umělou inteligencí líp než dospělí výrazněji.
1: To můžu potvrdit, protože já třeba své 11-leté dceři nadšeně ukážu nějaké zvířátko a ona mi tak mávne rukou a říká, mami, to je umělá inteligence a odchází. Můžete říct si třeba něco k tomu průzkumu, který se týká právě chatbotů a vztahu chatbotů s dětmi a v jaké množství a do jaké hloubky se vlastně děti do vztahu s chatboty ponořují?
2: Nejnovější výzkum udělal UPOL a Centrum pro bezpečný internet a tam se to zaměřovalo na dvě věci. Emocionální pouta k chatbotům, tak tam vyšlo a vzorek byl 4-5 tisíc dětí, něco mezi tím, ve věku 13 až 17 let, kdy z toho vyšlo, že 30% dětí si povídá o osobních záležitostech s chatboty a 10% dětí si povídá denně o osobních záležitostech s chatboty. A ten druhý fenomén byl takzvaný Deep Nudes, což jsou zjednodušeně aplikace, kam hodíte fotku někoho, on ho to slíkne, tak tam je to hodně překvapivý, nebo bylo pro mě, a to, že vlastně skoro každý dítě se potkalo s tím, buď v okolí, anebo někdo to tomu dítěti provedl. A ty deep nudes jsou relativně už taková starší záležitost a hodně to šlo médiama, takže prostě tam se toho děti chytají u toho fenoménu vztahu s chatboty, tak tam ty výzkumy začínají někdy v roce 2024. A už tenkrát to pro mě bylo překvapivý, protože třeba jedna z těch významných platform, která poskytuje takzvaný AI společníky, ono je to něco jiného než běžný chatboti. Běžný chatbot, tak jak to známe v ChatGPT nebo v Claudovi a podobně, jsou takový všestranný nástroje, se kterými můžu pracovat a povídat si a tak dále. AI společníci fungují malinko jinak. Ty jsou udělaný tak, že tam mám jenom jedno vlákno, žádný jiný v čase a ten chatbot by si měl pamatovat vlastně veškerou tu konverzaci a mít ji nějak časově zařazenou a tyhle ty chatboty jsou konfigurovaný přímo proto, aby člověku poskytovali emocionální podporu. To znamená, že se chovají často jako partneři, když jste v placený verzi, nebo jako kamarádi, když jste v té free verzi. A ta platforma Character AI, která naštěstí už teďka je 18+, ne, že by to něco měnilo, ale nedávno byla 13+, tak tam vlastně funguje takovým způsobem, že komunita vytváří tadyhle ty chatboty, to znamená, že tam zadám nějaký zadání, když chci ho vytvořit toho AI společníka, třeba si, já nevím, Donald Trump a teďka si budeš povídat tady o tom s tím uživatelem, pak ho publikuje ven a každej, kdo chce, tak si ho může najít a povídat si s tím. No a tady ta platforma vlastně už v tom roce 2024, tam bylo tolik těch dotazů, bylo to 10% jako v Google Search. Obrovský čísla, kolik si tam lidi s tím povídali. A třeba tadyhle z toho jedna, já považuji za extrémně nebezpečnou, protože pokud ty chatboty tam nejsou regulovaný, jo, u těch platform, který, jako na které je hodně tak jako vidět a je mediální tlak, tak ty se opravdu snaží tam mít takzvaný guardrails, to jsou takový jako pokyny, teda kam nemá zajít a tak dále. Ale tady ty chatboti vůbec, jo, naopak oni jsou jako takový, aby opravdu dělali věci, které nikde jinde, až na nějaký teda samozřejmě sexuální stránky, kde tady ty chatboti taky jsou, tak těch je taky mnoho, ale tady ta byla 13+, jo, tak proto to říkám, tam jako skutečně regulovaný nebyly, já jsem hodně se tím jako zabývala a povídala jsem si tam s těma chatbotama, když by tam děti prostě zadali ve vyhledávání něco s klíčovým slovem sex, tak prostě nebylo možné se doskrolovat dolů a dokonce prostě jsem šla do takového extrému, že jsem zkoušela ho donutit, aby předstíral, že mě znásilňuje ten chatbot a fakt to šlo. To znamená, že jako to jsou prostě věci, které se vůbec za žádnou cenu nesmějí dětem dostat. Hmm. A bohužel prostě tím, jak jako málo edukujeme ty děti, jak my jsme málo edukovaní, tak jako nedokážeme dětem poskytovat tu správnou oporu, aby jsme jim řekli, hele, tady to je prostě skvělá věc, tenhle chatbot, běž klidně sem, tady je to dobrý a sem jakoby nechoď.
1: Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, děkuju.
2: Děkuju.
1: Katolický kněz Tomáš Halík, také děkuju.
0: Děkuju.
1: A divadelní režisér Pavel Šimák, děkuji vám.
4: Díky za pozvání.
5: Děkuji vám všem, kdo jste přišli do kavárny Davidského divadla a poslouchali naši besedu v rámci cyklu Ctnosti a neřesti. Děkuji i vám, co jste si nás naladili a záznam debaty najdete jako podcast na webu Českého rozhlasu Plus. Loučí se s vámi Renata Kalenská.
3: Poslouchejte Ctnosti a neřesti ve vysílání Českého rozhlasu Plus na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: V dnešní epizodě Žárovky vás vezmu na Pražský Petřín, a to konkrétně do Štefánikovy hvězdárny. Mým hostem bude popularizátor vesmíru a budoucí novinář Ondřej Heigl. Ondro, vítej v pořadu Žárovky.
3: Ahoj Pavli.
2: Rovnou nám prozraď, proč se potkáváme právě tady.
3: Je to místo, které teď v dnešní době trošičku zaostává za známým planetáriem, které je ve Stromovce. Ale když přijdete do planetária, tak se na ten skutečný vesmír nepodíváte, tam máte pouze obrazovku. Kdybyste ale chtěli někdy zažít tu noční oblohu a koukat se na oblohu opravdovým dalekohledem a svýma vlastníma očima, tak právě můžete zavítat třeba sem, do centra Prahy, a to právě na Štefánikovu hvězdárnu.
2: Já děkuji za to přivítání a klidně prozradím, že pro mě je to premiéra, takže pojďme dovnitř, těším se.
0: Žárovky.
2: Tak poprvé vstupuju do Štefánikovy hvězdárny. Čím je zajímavá?
3: V první řadě, když sem člověk vejde, tak ho hnedka upoutá celá ta vesmírná tématika, která je všude kolem. Třeba po naší straně je meteorit, který váží několik set kilogramů. Často si lidé myslí, že by mohl být z Měsíce, z Marsu, tak to úplně není.
2: Protože a odkud je, víme to?
3: Nevíme, respektive já to nevím, ale je někde z planety Země. Samozřejmě takhle veliký nebyl už, když k nám přilétal z vesmíru. Postupně on totiž ohořel a na Zem dopadla jenom jeho část. A mimochodem, když jsme u meteoritu a procházíme společně hvězdárnou dál, už za několik okamžiků se dostaneme do celé sekce, která je právě těmto vzácným kamenům na planetě Zemi věnována.
2: O tom jsem četla na internetu a prý si můžu na meteorit i šáhnout a potěškat, tak na to se moc těším.
3: Určitě můžeš, protože meteoritů máme několik druhů. Úplně základu bychom je mohli rozdělit na železité a kamenité. A u nich určitě poznáš ten hmotnostní rozdíl. Pojď si to rovnou vyzkoušet.
2: Tak jo, tak já šahám na první kamen. Ten je
3: kamenitý.
2: Takže jo, tak
3: ten
2: to
3: by měl být ten o něco lehčí.
2: Dobře, tak já porovnávám teďka s tím druhým. No to je teda pořádný rozdíl. To bych řekla, že je třeba dvakrát těžší.
3: Rozhodně. Zároveň zajímavé je, že najít meteorit v přírodě může být poměrně těžké, jelikož tady u nás třeba v České republice, tak tady máme všude hodně zeleně, tím pádem jakýkoliv menší kamínek zmizí. A tím pádem nejvíc meteoritů na celé planetě se nachází na Antarktidě. Jelikož tam, když nějaký spadne, tak vlastně v tom bílém nekonečném sněhu ten malý tmavý kámen je poměrně dobře vidět.
2: Tak tady je i spoustu různých zajímavostí, jsou tady třeba i úlomky z Měsíce. Co dalšího tady uvidím?
3: Vedle úlomku z Měsíce, který jsi zmiňovala, tak je tady ještě úlomek z Marsu. Ono by to mohlo svádět k té myšlence, že jsme někde přistali na Marsu, vzali kousek a přivezli ho sem na hvězdárnu. Tak to úplně není. Žádná sonda se ještě z Marsu nevrátila. Tedy tyto úlomky jsou z doby, kdy se s Marsem srazilo nějaké kosmické těleso a části této planety byly vyvržené do vesmíru. Postupně putovaly sluneční soustavou, dopadly až na naši planetu a my jsme potom zpětným datováním a zjišťováním složení dokázali poznat, že jsou z planety Mars. A ještě předtím, než opustíme výstavku meteoritů, tak je tady pro mě tenhle hezký panel, kde si můžeš právě vyzkoušet to, kde se které meteority nacházejí. Zkus si zmačknout některé z těch tlačítek.
2: Mačkám na jeden takový, kde jsou takové úlomky a koukám, že to je Jižní Amerika. Krása.
3: To se nachází v Chile, poblíž velkých observatoří, kde jsou umístěné celooblohové kamery, které jsou schopné sledovat, když přilétá nějaký kámen z vesmíru. Zpravidla vidíte ty menší padající hvězdy, které zaniknou v atmosféře, ale když přistane něco většího, tak z těch záběrů jsme schopni poznat a dopočítat, kam zhruba do té pouště dopadl, a potom pomocí dronů se ta poušť skenuje. Samozřejmě v kamenité poušti hledat meteority je poměrně oříšek, ale i tak se jich tam nachází docela dost.
2: To je fascinující, hádám, že tam pomáhá moderní technologie.
3: Rozhodně, tady v tomhle případě využití AI určitě dokážeme najít, jelikož AI je právě schopná jednoduše rozpoznat to, jak by ta poušť měla vypadat, a když se tam nachází nějaká anomálie, tak ji dokáže detekovat líp než člověk.
2: Tak to byla výstavka meteoritů, ale my pokračujeme do té nejdůležitější místnosti tady na hvězdárně, a to je Koenigův dalekohled.
3: Přesně tak. My teď půjdeme nahoru, kde je další část výstavy, jednotlivé kopule. Všimni si mimochodem, když teď procházíme, podívej se po své levé straně. My teď v podstatě z té výšce stoupáme dál do vesmíru. Po naší pravé straně vidíme to, jaké jsou vrstvy atmosféry, kde třeba létají stíhačky.
2: Právě jsme minuli exosféru.
3: Tak, a po naší levé straně, tak tam už jsou ty výšky o něco větší. A naopak tady poznáváme to, kde se nachází jednotlivé známé observatoře, například Hubbleův vesmírný dalekohled, nebo kosmická stanice zhruba ve 400 kilometrech. My už jsme teď ale vyšli skoro po celých schodech, jsme ve 30 tisících kilometrech, kde se nachází například Meteosat.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: My teď uděláme rovnou zatáčku doprava a společně zamíříme do jedné ze dvou kopulí, které jsou zde otevřené pro veřejnost. A to je západní kopule.
2: Čím se liší?
3: Je o něco menší a hlavně je v ní o dost jiný dalekohled než ten známý Koenigův dalekohled. Koenigův dalekohled, my o něm ještě hodně budeme mluvit, ale takhle zběžně, on sám je starý, zhruba přes 100 let. Tím pádem sem jsme umístili dalekohled, který se od něho liší tím svým věkem. Toto je v podstatě dítě, stojí tady necelé 2 roky. A je plně digitální. To znamená, že když sem astronom přijde, tak už s ním nehýbe ručně, ale ovládá ho přes počítač. Má to jednu velkou výhodu. Za prvé jsme schopni pomocí něho snadno hledat objekty i v centru Prahy, kde přeci jen to světelné znečištění je dost silné. A zároveň jsme schopni tak vidět i objekty, které lidské oko by tady z Prahy nemělo šanci vidět. Protože do něho už se dokonce ani nekoukáme.
2: To znamená, že koukám jenom přes počítač?
3: V podstatě. Vepředu na špičce toho dalekohledu je umístěná kamera, která snímá veškeré fotony, které dopadají do toho dalekohledu, postupně je schopná dělat takzvané dlouhé expozice. To znamená, že světlo sbírá delší dobu a na konci ty snímky skládá do sebe. Tak jsme schopni vidět některé mlhoviny, hvězdokupy, galaxie. Je to něco, co ale naše lidské oko neumí. Proto se na tyhle krásné obrázky z vesmíru musíme společně koukat na obrazovce.
2: Když jsi zmínil to světelné znečištění, tak mě hnedka napadá otázka, že Štefánikova hvězdárna je tady více než 100 let. Jak se to za tu dobu změnilo? Protože dneska je Praha plná světel. Dá se tady i dnes něco pozorovat?
3: V době, kdy tady hvězdárna vznikala, tak v Praze teprve začínalo veřejné osvětlení. Osvětlené v té době byly přibližně 2 ulice, tedy rozhodně to ještě nebyl problém. Časem se s tím problémem ale místní hvězdárna začala potýkat a jedním z těch řešení je právě tento dalekohled. Protože starší dalekohled Koenig, do kterého se koukáme očima, tak slouží na pozorování těch jasných objektů, jako je Slunce, Měsíc, planety, které jsou vidět i pouhýma očima z centra Prahy. Pomocí tohohle, u kterého teď stojíme, pomocí menšího digitálního dalekohledu, jsme schopni potom pozorovat ten deep space, ten hluboký vesmír, takové ty objekty, které jsou často atraktivní na internetu. Lidé totiž, když k nám přicházejí, tak si myslí, že přijdou na hvězdárnu, podívají se do dalekohledu a uvidí tam ten stejný obrázek, jaký má na svých stránkách například NASA. Takhle to ale nefunguje.
2: Že budou trošku zklamaní.
3: Byli by trošku zklamaní. Ale tím, že my tady máme ten elektronický dalekohled, který je schopný se těm snímkům z NASA, nechci říkat vyrovnat, ale dejme tomu aspoň přiblížit. Minimálně už tam vidíte veškeré struktury a barvy, což lidské oko není schopné zachytit. Tak takhle my vlastně bojujeme s tím světelným znečištěním i za pomocí filtrů, které se uvnitř elektronického dalekohledu nacházejí.
2: Teďka mluvíš o nočních objektech, ale já vím, že tady se dá pozorovat i přes den, což možná mnohé překvapí. Tak co se dá vidět na obloze přes den právě tady z Pražského Petřína?
3: Kdyby bylo jasno, tak ten dalekohled elektronický, u kterého stojíme právě teď, tak bychom využívali například na pozorování Venuše nebo Měsíce v závislosti na tom, pokud by zrovna byly na obloze vidět.
2: To jsme teďka viděli ten novější dalekohled, ale pojďme na ten hlavní, na ten se nejvíc těším.
1: Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
2: Právě teda vstupujeme do hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny. Je tu pořádná zima a před námi je obrovitánský dalekohled. Oproti tomu prvnímu je to tak 6x větší, řekla bych.
3: Ještě o něco víc. Ačkoliv ale je větší, tak v některých ohledech je ten, který jsme viděli v západní kopuli, i výkonnější. Protože když se bavíme o dalekohledech, tak nás tak moc nezajímá to, jak je dalekohled dlouhý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nás zajímá spíš šířka toho dalekohledu, protože tím, jak je široký, tím se udává také to, kolik světla on je schopný pochytat. Funguje tak trošku jako trichtýř. Nebo jako kdybyste stáli venku v dešti a chtěli chytat vodu, tak zkrátka do tlustého hrnce toho chytíte víc než do hrníčku.
2: To je perfektní přirovnání. Zároveň na první pohled je o mnoho starší. Ten předchozí byl kovový válec a tady je spoustu různých šňůr, hejbátek, dřevěných rukojetí. Popiš nám ho trochu.
3: Dalekohled Koenig je starý více než 120 let a ne vždycky stál tady, on je ještě o něco starší než naše hvězdárna. A jeho historie začíná ve Vídni, kde patřil vídeňskému baronovi selenografovi, který se jmenoval Koenig, který s tímhle dalekohledem pozoroval měsíc. Když se na něho podíváme, dejme tomu ze zadu, tam, kde stojí hvězdář, tak si všimneme toho, že ten dalekohled je složený ze 2 tubusů, v podstatě ze 2 identických dalekohledů přidělaných k sobě. Ten původní účel byl takový, že na jedné straně byl astronom, který se koukal na měsíc. A na té druhé měl kameru, kterou hvězdář ten měsíc fotografoval, protože před 120 lety nebyl digitální foťák, tedy byste nevěděli, kam se ta kamera kouká. Proto tam musel být ten astronom, který mířil dalekohled, aby vlastně věděl, kterou konkrétní část měsíce fotí. A potom, co baron Koenig zemřel, tak dalekohled šel na prodej a tenkrát ho koupila Česká astronomická společnost. Přibližně 1/5 našeho dalekohledu, mimochodem zaplatil sám Tomáš Garrigue Masaryk. A po koupi se přemístil právě sem k nám na Štefánikovu hvězdárnu.
2: Pojďme si ho zprovoznit, mě velmi zajímá, jak to funguje.
3: Když hvězdář přijde k dalekohledu, tak první, co je potřeba udělat, je sundat z něho krytky. Ty tubusy jsou dlouhé přes 3 metry, tedy já nepolezu až nahoru. Máme tady krásný systém, kde já jsem schopný ze spoda ty tubusy otevírat.
2: Elegantně zatáhneš za takový provázek a klapky se otevřou.
3: V podstatě se nám tak otevřou, že jo, ty oči do vesmíru. A potom přichází čas na tu dominantu, která je kolem nás, a to je samotná kopule. Ona je obrovská, váží přes 12 tun. Tedy tady už si nebudu hýbat rukou, tady už si tou elektronikou lehce pomůžu. A začneme tím, že tady otevřeme v podstatě vrata té kopule.
2: A teďka vlastně koukáme přímo na oblohu.
3: Přesně tak, teď už reálně stojíme pod oblohou. Ty si, když jsme sem přicházeli, zmiňovala, že je ti tady zima, což je dané tím, že my v podstatě stojíme venku. A teď, když jsme si tady otevřeli to okno do vesmíru, tak ještě bych se chtěl natočit někam, kde je pro mě nějaký zajímavý objekt. Což se zase bude dělat tlačítkem, tady už si budu muset pomáhat.
2: A s námi se teď točí svět, a to doslova.
3: Když stojíte uvnitř kopule, tak se zdá, že se hýbete vy, ačkoliv se hýbe pouze ten prostor nad vámi. Zároveň teď je lehce v pozadí slyšet to, jaký hluk tady vlastně je. Jelikož kopule kolem nás je stále ještě dřevěná, je to jedna z posledních dřevěných kopulí na světě, tedy když se hýbe, tak vy tady krásně slyšíte to, jak to dřevo začíná pracovat. A když už jsme si ji pootočili do toho místa, které nás na té obloze zajímá, tak ještě musím pohnout dalekohledem. A tento není elektronický. Tady už to já dělám svýma vlastníma rukama a svým vlastním zrakem. Já jsem teď uvolnil jeho dvě osy a ještě si pomůžu a sundám si krytku z takzvaného hledáčku. Je to menší dalekohled na straně, který nám pomáhá hledat objekty, protože hledat něco v tom obrovském přiblížení může být relativně náročné, proto tady mám malý dalekohled, který vidí větší část nebe. Takže já si ten objekt najdu první zhruba v malém dalekohledu a pak až ho umístím do toho obrovského. Dejme tomu, že já s ním teď tady zahýbu, žádný objekt hledat nemůžu, protože je bohužel zataženo. Ale aspoň takhle simulačně. Že si to vlastně jít i vyzkoušet, pojď si to zkusit. Ono se to může zdát jako snadné, chytit tohle madlo.
2: No to je ale pořádná fuška.
3: Ale na to, že to váží 5,5 tuny, tak to vlastně až tak náročné není, protože dalekohled je krásně vyvážený. Tím pádem vy vlastně tu hmotnost jeho v té ruce necítíte. A když už jsem našel tedy správný objekt, tak musím dalekohled zajistit, aby mi neutekl nikam. Přichází ještě prostor pro jednu poslední elektronickou část, která na tom dalekohledu je, a to je takzvaný hodinový stroj.
2: Co dělá?
3: Naše planeta Země se otáčí, takže kdybych já dalekohled namířil například na Slunce, tak to Slunce mi za chviličku ujede ze zorného pole. A ten dalekohled je schopný nám tento pohyb dorovnávat. Já tady opět mačknu už jen tlačítko. Je tady slabý motůrek. Můžeme si všimnout ze strany, že se tady hýbe klička a po převodech se potom tato rychlost přenáší na tuhle osu. A ta teď pomalu hýbe s tím dalekohledem, stejně rychle, jako se hýbe obloha. I proto je ten dalekohled tak zvláštně skosený, že nestojí přímo vzhůru. Jeho osa totiž aktuálně míří na polárku, respektive kousíček vedle na nebeský severní pól. A když ten dalekohled je takhle skosený, tak nám stačí už s ním hýbat pouze v jedné jediné ose a on bude sledovat jakýkoliv objekt by nás zajímal.
2: Dneska pro pozorování máme smůlu, ale za jasného dne, co všechno můžeme pozorovat takhle ze středu Prahy?
3: Za jasného dne, teď tedy myslíš asi předtím, než zapadne slunce, tak právě to slunce, tenhle dalekohled jsme schopni na to uspůsobit. Na něm jsou totiž tři teleskopy, které jsme schopni na to slunce využívat. Je to ten základní, který se využívá i v noci, ale musíme na něho přidat filtry, jelikož kdybychom se do slunce podívali jen tak bez čehokoliv, tak by nám slunce spálilo oči v řádech desetin sekund. Proto se často říká, že astronomové mají na pozorování slunce bez filtru pouze dva pokusy, levé a pravé oko. To máme ten první dalekohled. S tím bychom viděli takzvanou fotosféru, tedy oblast na slunci, kde jsou sluneční skvrny. Ale nás by mohlo zajímat ještě něco víc. Nás by mohly zajímat nějaké erupce, protuberance.
2: A to se dá pozorovat třeba i tady z Prahy? I tímhletím dalekohledem?
3: Dá se to pozorovat i tady z Prahy. Dokonce na to nepotřebujeme ani tak obrovský dalekohled. My si pomáháme tímto menším dalekohledem, kterému se říká LUND. On má v sobě speciální H-alfa filtr, který je schopný nám ukázat záření, které je běžně pro naše oči neviditelné. A právě v tomto záření jsou potom vidět veškeré ty protuberance, erupce, tyto jevy, které jsou pro nás na planetě Zemi nebo pro lidi hodně atraktivní. A pak je tady ještě třetí dalekohled. A to je tady tento. Také by se do něho dalo jen tak koukat. Jenomže ty si můžeš všimnout, že tady nahoře je taková přídavná deska.
2: A zároveň největší na první pohled.
3: Působí tak.
2: Ten obal.
3: Ten okulár tady působí největší. Tohle je totiž projekční okulár. Já bych tu desku mohl sundat, posunout ji před ten dalekohled. A slunce pak se bude promítat skrz dalekohled právě na ní. Já si tak vlastně z dalekohledu udělám takový projektor, protože slunce září dost jasně na to, že já jsem ho potom schopný takhle snadno pozorovat a zakreslovat. Tady na hvězdárně totiž jedna z posledních vědeckých činností, která se tady dá z centra Prahy dělat, je právě to kreslení slunečních skvrn. Protože pomocí počtu slunečních skvrn my jsme schopni zjistit, jak aktivní je zrovna slunce. Zajímavé je, že tato metoda se využívá už někdy od roku 1820, od roku 1830. ale je pořád ještě důležité to kreslit i rukou, abychom měli to srovnání, protože samozřejmě přístroj toho vidí víc než člověk. Ale tím, že my to tady kreslíme, tak jsme schopni potom porovnat data z roku 2026 a z roku 1850 a tak jsme schopni vytvořit dlouhodobý graf toho, jak slunce pracuje.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Chtěla bych se dostat úplně na začátek. Jak jsi se k tomu dostal?
3: Ten vesmír mě fascinoval od jak živa. Já si pamatuju, když jsem jako malý měl svůj malý košíček a v něm jsem měl fotbalový míč, se kterým si ostatní kluci hráli, ale pro mě to bylo moje slunce. A mamce jsem potom z šití ukradnul špendlík, který měl krásnou kulatou hlavičku a to mi představovalo moji zemi. A vždycky, když jsme jeli někam na návštěvu, tak já jsem měl potřebu vysvětlovat a ukazovat, jak strašně obrovské je slunce, ten můj balon. A vedle toho jsme my ta malinká země, ta malinká špendlíková hlavička. A na základě toho mě moje mamka přihlásila na astronomický kroužek, který probíhá právě tady na Hvězdárně. Tady jsem se dozvěděl daleko víc do hloubky, pochopil jsem, že tohle je to, čemu se chci do budoucna věnovat, je to téma, které chci předávat dál. Postupem času jsem se tady dostal na astronomický kurz, který probíhá v planetáriu.
2: Tam doplním, že to je i pro širokou veřejnost, takže všichni zájemci se určitě mohou přihlásit.
3: Rozhodně, kdokoliv by chtěl a nemusí být dokonce ani z Prahy. Kurz jde dělat i dálkově. A když projdete oběma roky astronomického kurzu, ten druhý už probíhá tady na Hvězdárně, tak se tím v podstatě zapíšete k tomu, že tady na Hvězdárně můžete mít i, dejme tomu, takovou brigádu. Budete tady stát a ukazovat návštěvníkům něco, jako já teď právě ukazuju tobě. Budete tady s návštěvníky probírat to, jak funguje slunce, a když potom zapadne, tak se tady budete i v noci moct kochat planetami nebo měsícem, což je to, na co ten dalekohled využíváme po západu slunce.
2: Když jsme tady přicházeli, tak tady vlastně bylo i spoustu škol. Co se tady děje mimo ty otvírací hodiny pro veřejnost?
3: Jsou tady právě školy. Často, když k nám přijdou, tak je vezmeme právě sem do kopulí, protože za mě je krásné, když přijdete k vědě a můžete si na tu vědu nějakým způsobem sáhnout. Že to není pouze něco abstraktního typu dokumentární film v televizi nebo nějaká chemická show, která je sice super, ale jste od toho chemika poměrně daleko. Sem, když přijdete, tak vás pustíme přímo k dalekohledu a vy se do něho můžete i reálně podívat a dokonce si na něho sáhnout občas, ale tady připomínám, občas někomu dovolíme s tím dalekohledem i pohnout. Takže vidíte, jak takový astronom pracuje.
2: Dneska natáčíme na Štefánikově hvězdárně s Ondřejem Heiglem, který je velký popularizátor vesmíru a já bych si vlastně řekla, že bude studovat něco technického, ty ale studuješ novinařinu. Proč jsi vybral právě tenhle obor?
3: Abych dokázal tu vědu předávat komplexně, jelikož za mě by byla škoda, kdybych se teď na x let zavřel do studovny a specializoval se na jeden obor, já bych hrozně rád. Ale v ten moment by se mi trošičku zavíraly oči před tím vším ostatním. Protože ono se nedá studovat vesmír kompletně. Člověk se za chvilku musí začít specializovat. Bude studovat planety, bude studovat hvězdy. A nebo třeba kosmonautiku, což je zase něco úplně jiného. Já to mám rád ale všechno dohromady a zároveň, když studuju žurnalistiku, tak mi to pomáhá v tom naučit se ty způsoby toho, jak co nejlépe vědu komunikovat veřejnosti.
2: Máš nějaký oblíbený formát, který tě baví úplně nejvíc?
3: Živé přednášky, specificky tady na Hvězdárně. Je to totiž to místo, kde já můžu něco vyprávět, ale ty lidé, jak jsou ke mně blízko, tak já na nich vidím, jestli je to baví, nebaví. A zároveň je tady krásný prostor, protože když je něco nadchne, něco zaujme, tak se můžou doptat a tím pádem je to takové, si myslím, příjemnější a zároveň si z toho lidé víc odnesou.
0: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
2: Čím jsi chtěl být jako malý?
3: Jako malý jsem řekl, že chci být popularizátor a pořád si to držím.
2: Jaká je tvoje nejoblíbenější zajímavost o vesmíru?
3: Je to pojem, který se používá pro pád do černé díry. Když vás natáhne, tak se tomu vědecky říká špagetetizace.
2: Kdybys mohl letět kamkoliv do vesmíru, kam by to bylo a proč?
3: Na otočku na Mars, pro zajímavost, ale vždycky bych se rád vrátil sem na Zemi, protože to je ten nejlepší domov v celém vesmíru.
2: Existuje podle tebe někde ve vesmíru další život, kromě Země?
3: Za mě není možné, aby neexistoval.
2: Co o tobě kolegové v planetáriu nebo tady na Hvězdárně určitě neví?
3: Rád bych si někdy vykopal kostru dinosaura.
2: A co ti zaručeně udělá radost, krom kostry dinosaura?
3: Když na Hvězdárnu přijde dítě, které je znuděné a odchází se zářícíma očima.
0: Žárovky.
2: Nad námi se právě zavírá kopule. Dostáváme se ke konci našeho rozhovoru, ale já bych určitě chtěla ještě stihnout probrat to, že vy jste se před několika dny vrátili ze startu mise Artemis 2, kde jste vlastně byli jako jediná čtveřice z Česka, která tento start mohla na pozvání NASA vidět na vlastní oči. Jaké to bylo?
3: Je to nepopsatelné. My jsme stáli zhruba 13 kilometrů od startovací rampy. Člověk tam stojí, v té dálce vidí raketu. Ono 13 kilometrů se může zdát jako obrovská dálka, ale raketa měří bezmála 100 metrů na výšku, tedy vy i na tu dálku dost snadno rozeznáte. A najednou vidíte to, jak spod té rakety začíná stoupat obrovský dým a jak ten obrovský kolos, ta 100-metrová budova, ten 100-metrový věžák v podstatě se zvedá k obloze. Je za ním obrovská kouřová stopa a pořád nic neslyšíte. Jediné co, tak jsou jásající lidé v okolí. Ale ty jsou za chviličku potichu. A všichni jenom fascinovaně koukají k obloze. A za nějakých 25 sekund začínáte slyšet lehké dunění. To je moment, kdy se zapínaly hlavní motory na středním stupni rakety SLS. A za chvilku přijde obří ráno, což je moment, kdy se zaply takzvaná SRBčka, to je přídavné motory, které tu raketu doslova vytlačí proti naší gravitaci a dostanou ji na oběžnou dráhu planety Země. I z těch 13 kilometrů je to podobné, jako když kolem vás projíždí vlak. V ten moment, když už vyslyšíte dunění těch motorů, tak raketa už je hodně vysoko, takže vyslyšíte to burácení a to, jak se ta malá tečka nenápadně vzdaluje do modré oblohy.
2: Vzpomeneš si, co se ti v ten moment honilo hlavou?
3: To je hustý. To bylo to jediné, na co já jsem dokázal myslet. V ten moment jste prostě jenom fascinovaní. To, co mi bliklo hlavou, bylo v momentě, když jsem viděl, jak už se oddělily přídavné stupně a jak ta tečka už téměř mizela, tak jsem si řekl, tak tyhle lidi uvidíme až potom, co obletí měsíc.
2: Tak to si umím představit, že bylo rozhodně fascinující a vlastně mě dost mrzí, že jsem zatím něco takového na vlastní oči neviděla. Ale spousta lidí možná napadne, proč je něco takového důležité. Mají takové ty hlášky, že levnější chleba nebude, že tady na Zemi máme spoustu problémů, které bychom měli řešit. Proč máme objevovat vesmír a třeba se vrátit na měsíc?
3: Já se chytnu toho levnějšího chleba, protože věta, že nebude levnější chleba kvůli vesmírným technologiím, tak není pravda. Jelikož pomocí satelitů jsme dneska například schopni zjišťovat, kde je jaká kvalita půdy a kde je tím pádem výhodné pěstovat které plodiny a takto hospodářství celkově zefektivnit a reálně lehce zlevnit chleba. To jsou ale satelity poblíž naší planety Země. Tady se bavíme o misi, která má člověka vrátit na měsíc. Půjde o to, že lidé se teď budou znovu učit na ten měsíc létat. Není to o tom, že bychom za těch 50 let úplně zapomněli, jak se to tenkrát dělalo, ale máme úplně novou raketu. Máme úplně novou geopolitickou situaci, úplně nové lidi na všech pozicích. Tím pádem je potřeba si to vyzkoušet, naučit se znovu. A tentokrát hlavně cíl není pouze na měsíci přistát, zapíchnout vlajku, nahrabat kamení okolo a letět zase zpátky. Tentokrát půjde o to naučit se na tom měsíci žít a potenciálně se tak naučit přežívat i v jiných podmínkách, například pak na planetě Mars do budoucna. A tím, že vyvineme systémy, které dokážou udržet lidi naživu v tak extrémních podmínkách, jako je Měsíc nebo jako je Mars, tak tím vyvineme také nové technologie, které se určitě časem budou aplikovat tady na planetě Zemi. Ještě nevíme, jaké to budou, ještě nevíme, kde se budou aplikovat, ale určitě se tak stane.
2: Já mám moc ráda ty příklady, jak vesmírné technologie používáme na té úplně každodenní bázi. Dej nám prosím nějaké příklady.
3: My dva celou dobu teď stojíme proti sobě a stojí se nám poměrně pohodlně, protože máme hodně měkké podrážky do bot. Ten, kdo je zrovna na cestě, tak ti je určitě mají. A takové odpružené podrážky do bot tak byly vyvinuté kvůli prvním cestám na měsíc na konci 60.
2: Pojďme se podívat. Tady v hlavní kopuli Štefánikovy hvězdárny je totiž i ta replika první stopy na měsíci. Takže přesně tady ta podrážka souvisí s tou mojí, co dneska mám?
3: Ty jsi použila správný formát souvisí. Neznamená to, že já teď chodím v astronautských botech, to určitě ne. Ale z té technologie, která vznikla pro chůzi po měsíci, tak vycházejí aktuálně dnešní boty. Podobně je to například, když bych se dneska v noci chtěl hezky vyspat, tak všichni máme rádi polštář z paměťové pěny. Což je taky technologie, která pochází z NASA. O něco později, ta pochází z raketoplánů. Z paměťové pěny totiž byly vyvinuté sedačky do raketoplánů, aby se astronautům lépe sedělo.
2: Mise Apollo před více než 50 lety ovlivnila několik generací lidí. Byla to pro ně inspirací, aby se třeba právě věnovali technice. Co myslíš, že se stane s dnešní Artemis v tom současném kontextu světa, kdy máme úplně jiné technologie, úplně jiné možnosti? Konečně jsme mohli sledovat start rakety v přímém přenosu. To před těmi více než 50 lety nebylo úplně možné. Tak co myslíš, že se stane s misí Artemis?
3: Já doufám, že ten dopad bude podobný. Nevím, jestli se mu dokáže vyrovnat, ale podobný bude určitě, protože i tady v českém prostředí jsme to poznali. Sice se teď v geopolitické situaci toho děje hodně, tedy mediální prostor je poměrně zaplavený. I tak si ale v podstatě kterékoliv médium našlo čas a pochopili to, že lidé, kteří se vrací na měsíc, tak je něco extrémně důležitého. A všímali si toho i lidé v mém okolí, kteří starty raket až tak moc nesledují, například moje sestra. Já jsem s vesmírem doma hodně otravný, už to tak moc nebaví, ale na start rakety k měsíci, tak na to se přišla sama doptat.
2: Pojďme to ještě shrnout. Co bychom měli my všichni vědět o vesmíru a kde se případně dovzdělat? Dáš nám nějaké tipy, jak se o vesmíru dozvědět víc?
3: Je dobré se nikdy nepřestat ptát. V dnešní době, když máme k dispozici internet, tak se všechny ty odpovědi dají najít. A je hrozná škoda, když by mi někdo například řekl, slunce je hvězda a hvězda svítí. A já bych se nedoptal na to, jak to, že svítí. Co se tam děje v tom jádře? Jak je možné, že naše slunce produkuje tak extrémní množství energie a vyzařuje několik miliard roků? Nikdy se nepřestávat doptávat na tyto otázky. A nejlepší místo, kam přijít, když nějakou otázku máte, tak může být právě Štefáníková hvězdárna, kde se s vámi buď to já nebo některý z mých kolegů potkáme a rádi vám na tu otázku odpovíme.
2: Říká můj dnešní host Ondřej Heigl. Já moc děkuju za poslech a těším se zase příště.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Topíte se v reklamách.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.